Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Oblíbený herec se narodil v Moskvě, vyrostl v Pardubicích a v Praze posléze vystudoval DAMU. Hrál v mnoha filmech, seriálech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou pražské Studio 2. O hudbě, loutkách i boji se závislostí bude už za chvíli mluvit Bohumil Klepl. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeně dnes přišel herec Bohumil Klepl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Musím se posluchačům přiznat, že teprve dnes díky vám jsem zjistila, že Bohumil je Amadeus v překladu. Takže vy jste vlastně Amadeus.
2: Ano. Přišel na to můj vnuk šestiletý a říkal mi, dědo, já se taky jmenuju Bohumil, ty jsi Bohumil a Amadeus Mozart je taky Bohumil. My jsme všichni tři Amadeové.
1: Já se toho chytím, té spojitosti s Amadeem Mozartem. Máte v sobě nějaké hudební buňky?
2: Mám, protože moje arménská maminka říkala vždycky, že děti musí mít hudební základ, tak já jsem chodil 6 let na klavír a pak jsem hrál, a to se nechci vytahovat, hrál jsem virtuózně do svých 18 let na klasickou kytaru jako vážnou hudbu.
1: Aha.
2: Já u táboráku nic neumím, ale když se má zahrát Bach nebo něco jako kytarově, tak jsem to hrál velmi zdatně a byl jsem nejlepší ve východočeském kraji v roce 80.
1: A hrajete dodnes třeba jako relax?
2: Právě už bohužel nehraju. Všechny ty nástroje bude dědit můj vnuk. A já už nevím, čím to je, nehraju. Mám tam 7 kytar podkroví.
1: 7 kytar?
2: No, některý jsou elektrický, některý jsou koncertní. Takže tam mám těch kytar hodně a chtěl jsem to dokonce i prodat, ale můj syn mi říkal, more, my si říkáme more, my jsme bydleli dlouho na Smíchově, more, to neprodávej, to je škoda. Vnuk na to bude hrát, no tak to nechávám.
1: To musíte schovat, to je jasné.
2: Poslouchám moreho. Já mám takový malej rodinný domek, tak tam v podkroví mám Big Beatovou místnost, kde začínal Vojta Dyk, Kuba Prachas. A já tam mám všechny tyhle ty nástroje, basové kytary, bicí, a můj vnuk vždycky vyběhne nahoru, zeptá se mě, proč to tady, dědo, máš, a začne mlátit do bicích, což je teda rachot, a pak začne brouchat do těch kytar. No.
1: Počkejte, Big Beatová místnost, to si máme představit jako opravdu profesionální studio? Nebo je to takový kutloch, kam se chodí hrát? Co to je?
2: Je to spíš kutloch. Kde ženy většinou pod vlivem nejlíp ovládaly basové kytary. To jim šlo nejlíp a my jako hudebníci s Vojtou Dykem jsme, Vojta teda zpíval kdysi dávno a já jsem doprovázel kytarou nebo klávesama. To bylo období, kdy ta vesnice, kde bydlím, nespala.
1: Vy jste je bavili do dlouhých nočních hodin.
2: Ano, a pak jsem to dělal tak, že jsem z té vesnice vždycky všechny pozval. To bylo nejlepší, že u mě bude dneska koncert a všichni přišli. Takže v těch 90. letech u mě byly takový jakoby koncertíky na zahradě a pak jsem neměl ty stížnosti od sousedů.
1: Nechybí vám to hraní?
2: Hraní mi nechybí, protože já si občas zahraju sám, jako sám inkognito, jako nepotřebuju k tomu žádný diváky, jo, ale už nejsem tak zdatný, jak jsem býval.
1: Kde vás teď všude můžeme vidět? Ve Studiu 2, to je jasné, tam už jste x-tou sezónu.
2: Tak já jsem jenom ve Studiu 2. Teď už jsem ve Studiu 2, hraju v 7 hrách a začínám mít problémy s pamětí. Proto mě štve, že někteří starší kolegové, jako je pan Kostka nebo Petr Štěpánek, jsou starší třeba o 10 let a mají paměť lepší. Já to vůbec nechápu. Takže já mám, to se vám prozradím, já mám systém, že když mám výpadek paměti na jevišti před lidma, tak nervózním. A normálně držím figuru, jo, postavu, a v té postavě říkám, třeba jsme teď hráli nedávno Revizora od Gogola, já hraju hejtmana, já jsem zapomněl, a Krištof Hádek hraje Chlestakova, a já jsem nevěděl, tak jsem k němu kleknul a řekl jsem mu, vaše excelence, já vůbec nevím, co teď mám říct dál. A on se takhle rozesmál jako vy a řekl, já na to kašlu, s tím Kleplem se nedá hrát, a odešel. A já jsem říkal, chlapče, musíš držet figuru, a ne, že říct, já s tím Kleplem nemůžu hrát, tohle mi udělal na jeviště.
1: Takže hrát s vámi je škola improvizace.
2: No to jo, ano, to jo, no teď, já už teda nepanikuju na jevišti, protože jsem tam 40 let, ale když nevím, tak nedělám před lidma, že nevím, jo, normálně pokračuju, tady s Honzou Krausem hrajeme

0: až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Řešili jsme spolu, kde všude nebo ve kterých hrách hrajete, tak to jsme teď už něco z toho nastínili, ale vy už nějakou dobu, nevím vlastně, jestli cíleně, se vyhýbáte těm kamerám. Ostřihl jste seriály.
2: Ano.
1: Proč nechcete před tu kameru, nebo nevím, jestli nechcete? Zkrátka před ní nejste.
2: Ne, no tak teď Aha. už mě nikdo nevolá, ale dřív jsem to odmítal a říkal jsem veřejně, že už mě ty seriály nebavějí. Ty seriály jsou pro lidi, mladý herce s hypotékama, to já chápu. A musí se to vyrábět, je to takový spotřební zboží a mě ty rychlovky vlastně nebavějí. A kdybych to potřeboval, jako jsem točil ve všech seriálech kdysi, a teď to nepotřebuju. Takže to odmítám, být v 5 ráno někde ve studiu a předstírat, že jsem v pohodě nebo tohle. A film, teď se mě nikdo nevozývá, ale ozvali se mě párkrát a záleží na tom, co to je, i když nejsem žádný jako privilegovaný herec, tak dřív jsem bral všechno a teď se snažím vědět, co to je, nebo já dokonce teď čtu i ty scénáře před natáčením, což jsem dřív nedělal, hlavně, že jsem točil, hlavně, že jsem byl na obrazovkách a teď už to nemám, mě to přestalo úplně to.
1: Co ten scénář musí mít, nebo naopak nesmí mít, abyste na něj teď třeba hypoteticky kývnul na tu nabídku?
2: Musí tam být nějaká zajímavá zápletka a dějová linka a nějaký herecký, nepříliš civilní projev, protože civilní projev je teď všude, jako v těch seriálech. Jsou všichni civilní, což vyžaduje ta doba, jo? Ale já vám teď řeknu kacířskou větu. Já si myslím, že v televizi ty seriály žít budou, ale že film jako takovej v rámci umělé inteligence to skončí. Já si myslím, že film skončí.
1: Že si necháme ty filmy jenom generovat někým,
2: no,
1: něčím?
2: No a hlavně mládež, já sleduju už i toho 7letého vnuka a ty mladí lidi už vůbec nekoukají ani na televizi, ani do kina nechodějí. Takže já si myslím, že se vytváří už jenom taková jejich virtuální realita někde na těch mobilech a že za 10-15 let to bude

0: To je můj názor, bude konečná. Takže budeme sedět my tady a povídat si budeme. To bude fungovat.
1: Myslíte se, že to bude fungovat?
0: No to bude, to se nedá uměle. Nebo jestli ta inteligence, že udělá, že i Klepl bude umělej tady povídat, tak nevím.
1: Kde jste vlastně zahořel pro to divadlo? Kdy jste se rozhodl, že budete hercem?
0: Tak moje arménská maminka, která mluvila s tímhle přizvukem, mě nutila hrát ten nástroj, klavír, pak tu kytaru vážnou. A tam někde v rámci gymnázia, když jsem na gymnáziu dělal ze sebe třídního šaška, my jsme měli 28 holek a 4 kluky. A já jsem tam šaškoval, protože jsem byl malinký a takovej nevýrazný, tak abych na sebe upozornil, to byl tenhle, tak jsem začal šaškovat a pak jsem s jedním klukem dělal přijímačky na damu, ale já mu jenom jako přihrával, já jsem se tam byl jenom podívat. Jako ještě, on potřeboval partnera, tak jsem jel s ním. No a pak mě napadlo, že bych se přihlásil, ale nebyl jsem přijat, byl jsem přijat až na odvolání. No a pak jsem studoval a to mě bavilo, byl jsem nervní. Hodně jsme prochlastali taky po těch kavárnách a tohle, ale měl jsem velmi přísného pedagoga, to byl Miloš Nedbal, herec Národního divadla, Jarmila Krulišová a Jirka Klem. A tak jsem prostě vystudoval herectví a pak jsem si myslel, že půjdu rovnou do Národního a šel jsem do Chebského, Západočeského divadla v Chebu. No a bylo.
1: Co tomu říkali rodiče, že jste se dal na hereckou dráhu?
0: Táta to nebral.
1: Ne?
0: Táta byl strojní inženýr a on to neměl rád. On, víte, kdy se poprvé tak jako pobavil a řekl mi, Bohuši, teď jsem spokojený, když jsme měli premiéru filmu Účastníci zájezdu.
1: Ten se mu líbil.
0: Ten se mu líbil a tam se usmál a v kině byl pozvaný na premiéru a řekl, jo Bohuši, takhle, to je dobrý, tohle to je dobrý.
1: To vzal na milost.
0: To vzal na milost,
1: ano. A měl nějaké konkrétní představit, co by z vás chtěl mít?
0: Strojního inženýra.
1: Abyste šel v jeho šlépě.
0: Ano.
1: Tak, ano.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Vy už jste několikrát zmínil arménskou maminku. Jak moc ten váš původ, váš život ovlivnil a ovlivňuje?
2: Já jsem se narodil právě v té Moskvě, což je můj nějaký úděl, protože mý rodiče oba dva studovali vysokou školu, tenkrát v Moskvě moje arménská maminka přijela, ale z Gruzie, z Tbilisi do Moskvy a tatínek byl vybraný jako asi svazák a tohle byl vybraný z průmyslovky na vysokou školu a tam sovětský ženy napadaly ty chlapce jakoby ze západu, aby se dostali do Evropy a moje máma má slavnou historku, protože já, když jsem hrál ještě s divadlem na Zábradlí, teď nedávno, asi před 20 lety, teda v Moskvě, ve státním divadle MCHAT, tak přišla jedna paní stařička, že byla pedagoškou mý mámy a říkala mi, že moje máma vždycky vomdlívala na chodbách v tom institutu a když šel nějaký Rus nebo něco, tak mu řekla, uchadí, uchadí, uchadí a čekala, až přijde Bohouš Klepl. A Bohouš Klepl pak skončil, že se jí narodil malej Bohouš, to jsem já. No a pak odjeli do Československa a bydleli jsme v Pardubicích.
1: Připadal jste si během toho dětství třeba trošku vykořeněný nebo jiný, když vás takhle převáželi a přece jenom jste tam měl ten štempl, tu Moskvu?
2: Ne, já jsem považoval Pardubice jako za rodné místo a byl jsem tam jako spokojený. Tam jsem prožil vlastně celý mládí. Jenom jsem měl pak problémy, ta Moskva mě pronásleduje, když za nic nemůžu vlastně, že mě pronásleduje, když byl ten srpen, tak co tady ta normalizace a všichni si tak nějak mysleli, že z toho něco budu mít nebo těžím nebo něco. Takže se na mě dívali tak skrz prsty a pak po revoluci vlastně taky říkali, já si pamatuju vždycky občas někdo řekl, to je ten Rusák. Jo, a já jsem to těžce nesl a tak vím, že s tím jsem se potýkal vždycky nepříjemně a vždycky jsem si říkal, proč já jsem se musel narodit v té Moskvě. Ale vlastně z nadhledu je to úplně zbytečný, protože co jako? Martin Dejdar se narodil v letadle někde nad Singapurem, to vím. No, takže.
1: Pojďme zpátky k tomu vašemu herectví, k těm začátkům. Jaké jste měl touhy představit, co budete hrát, jak se ta kariéra vaše bude vyvíjet, když jste začínal?
2: Myslel jsem si, že budu hrát ty velký figury, a jenže jsem byl mrňavej a komický, takže ty tragické a velký figury u mě vypadaly jako spíš ironický nebo legrační, ale prožíval jsem se, měl jsem ten východní pocit a tu školu Stanislavského.
1: Východní pocit?
2: No, takovej se prožívat. To mají ty východňáři, jako vůbec. Češi jsou studenější, jako více prožívat a všechno ukazovat, jako když breče, tak jak na dřeň. Než jsem pak po 15 letech herectví pochopil, že herectví je trošku i o něčem jiným, že je to taky nějaký zkus techniky, ale ten vnitřek tam musíte mít. Takže s tím jsem bojoval a chtěl jsem vždycky hrát velký divadlo a podařilo se mi to až v pozdějších letech, když jsem byl přijatý do divadla na Zábradlí, tam byl rozvrat, ta celá parta Bartoška, Heřmánek, Zedniček odešli a my jsme tam šli s tím Petrem Léblem, který byl vynikající režisér, tak jsem tam právě od něj získal velký role, čechovovský, a tam jsem poprvé si myslím, teď to bude znít nadneseně, tam jsem poprvé začal něco hrát jako pořádně a ty figury byly podle mě jako dobře zahraný.
1: Která z těch rolí byla pro vás třeba taková opravdu zásadní?
2: Anton Pavlovič Čechov, jeho hra Ivanov. To je Ivanov, chlap se chce zabít, jo, a nechce žít, žena ho podvádí, tohle. A ještě jsem hrál s Leošem Suchařípou, což pro mě byla velká škola a tam mě Leoš i naučil, že se vracím, když člověk zapomene text, tak já si pamatuju.
1: To máte od něj.
2: Ano, já jsem tam měl vážný monolog stránkovej o tom, že nechci žít a tohle a Leoš měl odpovídat asi 20 taky půlstránkovým monologem. A on najednou stál a řekl, život je prd. A odešel. A já jsem tam zůstal sám. To bylo pro mě.
1: Co jste dělal vy?
2: Já, lidi se začali smát, já jsem byl hrozně naštvaný na Leoše, že mi zkazil jako celý tady výstup.
1: Tak jako teď ten Krištof Hádek.
2: Ano, ano. A jako on mi řekl, Leoš, dal si dvojku, nebo panáka si dal, Leoš, dost. A pak říkal, no a co, jako měl si dávat pozor, teď já jsem to řekl v textu, jako pocitově správně, co bych tam říkal, tak 20 vět. Tak to jsem si s Leoškem užil. A pak v Revizorovi jsem na zábradlí taky, já hrál Chlestakova a on hrál mýho slu Osipa, to teď nesnáší Krištof Hádek, protože já hraju hejtmana a když on má ten monolog jako Chlestakov, ano, ano, tak mu napovídám a on
1: si vždycky... to pořád pamatujete.
2: No já říkám, louky, lesy, potučky, ale to víte, Petěrburg to není. A on se na mě vždycky otočí a říká, prosím vás, můžete být hejtmane tiše? A říkám, nemůžu, mě to tak bere. On je hotovej z toho.

0: až na dřeň.
1: Jak vás tak poslouchám, tak z toho úplně čiší to, jak vás to v tom divadle baví, na tom jevišti, jak je to pro vás opravdu ten život tam být. Jaké to potom bylo, když jste sebe vyměnil za loutky? Vy jste měl takové období, že jste měl loutkové divadlo a to je něco úplně jiného.
2: To bylo tím, že jsem se oženil s maďarskou občankou, která studovala u nás loutkařinu a moje máma, arménská, která uměla, tak vyštrachala od někoho v Jičíně starý loutkový divadlo, Alšovo divadlo ze 120 loutkama.
1: Yeah.
2: A tak to viselo u nás v bytě na zdech a tohle. A pak vlastně otec Vojty Kotka, Václav Kotek, vymyslel ještě s panem Kratochvílem, to byl v televizi redaktor, vymysleli divadelní pouť na Střeleckém ostrově v roce 84-85. To byl takový ostrov svobody a mě tenkrát řekli, ať si něco připravím. A já jsem s ženou vymyslel, že bychom tam měli normálně kleplovo-loutkové rodinné divadlo a začali jsme hrát loutkový divadlo, klasický. Aby mě to bavilo, tak jsem bral i klasický témata, třeba takový neotřelý, jako Garcia Marqueze, Kronika ohlášený smrti a hrál jsem to s Alšovýma loutkama, nebo jsem hrál všelijaký ujetiny a začalo mě to bavit a protože jsem tam hrál s klukama Formanovejma, Petrem a Matějem a tenkrát po revoluci bylo takový období Havel a tohle a Miloš mohl přijet Forman, tak najednou se nám podařilo jet i za moře, teda ne díky mě, ale asi díky klukům a já jsem mohl hrát i v Central Parku tohleto, dělal jsem to tam a za mnou přišel nějaký ruský emigrant, který tam stepoval a začal mě nadávat, že mu kazím kšefty. A já jsem mu říkal, neboj se, já za ní dělu jedu. A pak jsme byli v Mexiku a bylo to v období moje největší drzosti, protože s touhletou pakárnou desetiminutovou jsem pak objel celý Mexiko. I prezident mexický byl. My jsme byli hodně slavní díky tomu, že pan prezident Havel, to bylo populární, tak se o nás vědělo a tenkrát si pamatuju, velvyslanec Mexiku, český, když jsem to zahrál v tom Národním divadle, v tom obrovitánském jejich mexickým a trvalo to 10 minut, tak on nějak byl úplně nepříčetný a řekl, vy jste tady byl naposled, ale mexický prezident tehdejší přišel se svojí maminkou a říkal, že mi děkuje, že to bylo krátký, že v tom vedru by se díl sedět nedalo a babička plakala, jeho matka, no tak to jsme měli zážitky všude možně.
1: Kromě toho, že z toho období máte spoustu zážitků, co vám to dalo osobnostně i třeba do té další práce potom herecké, protože vy jste potom loutky pověsil zase někam na nějaký hřebíček, možná ano. Je tam pořád ještě máte, začal jste zase hrát sám.
2: No, ty loutky byla jako znouze cnost, protože nebylo pro mě jako co, neměl jsem žádný někde angažma, takže jsem se tím živil. A pak, když přišly ty nabídky, vlastně to bylo to zábradlí, pak bez zábradlí, pak všelijaký možný, až jsem se dostal do studia 2, kde jsem asi 12 nebo 13 let, tak v podstatě já jsem rád, že to takhle všechno proběhlo a já už to divadlo nemám jenom kvůli penězům nebo něco. Já prostě jako důchodce, je mi 68, tak já rád chodím mezi lidi. Já jsem pak vymyslel, že bych mohl být uvaděčka v divadle.
1: Abyste tam byl.
2: Abych tam byl, protože o to hraní mi už tak nejde. Já si pokecám v šatně, zkritizuju tam ty všechny mladý herce, dávám ty moudra, co dělají ty starý herci, dávám ty moudra a pak jdu šťastně domů, že jsem jako něco dělal. Takže mě to dělá, to hraní teď mi pomáhá psychicky dobře, jakože dělá mi to dobře.
1: Chápu.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: až na dřeň.
1: Měl jste někdy období, kdy to bylo naopak, kdy to hraní vás třeba úplně vysávalo, kdy jste, jak se dnes říká, vyhořel, už jste nechtěl?
2: Ano, bylo období, kdy jsem točil 3 seriály najednou, hrál v divadle, začal jsem chlastat, bylo to v tom divadle Na zábradlí, tenkrát i v tom extra, ale hrál jsem hodně a ten alkohol už přerostl míru, fakt to začalo být už...
1: A ten přišel proč? Protože toho bylo hodně a bylo potřeba se nějak uvolnit? Nebo
2: no uvolnit
1: proč?
2: A protože jsem se cítil jakoby tenkrát v uvozovkách slavný a že konečně naplněný a odskákala to vlastně moje žena i ten můj syn Tomáš, že jsem tak furt jako někde se flákal a chlastal s jinýma kolegama, ne že sám. A furt to nějak prolejzalo až ve studiu 2, si představte. Náš šéf Michal Hrubý mi řekl krásnou větu tenkrát, Bobe, jestli ještě budeš klastat, tak tě vyhodím, já tě nemůžu tady mít, protože to je v održku. A tak jsem si našel protialkoholní tam v Bohnicích, tam jsem byl 2 dny, tam jsem ležel s takovýma typama, že jsem to nevydržel. Mm-hmm. Normálně jsem utek a tomu šéfovi Nešporovi řekl, že odcházím a on řekl, jak si musíte najít něco jiného. A našel jsem si zařízení soukromí, kde platíte, ale jste v daleko příjemnějším prostředí, je to ve vile v Podolí a zjistil jsem, že tam to stojí asi 160 tisíc, jo, ten pobyt, 3 neděle. Říká se tomu u nás v divadle Maledivy, jo, takže se mě kolegové v divadle ptají, Bobe, myslíš, že už jsem zralý na Maledivy, jo, a nikdo nic neví a my víme, že už...
1: Krycí název. Teď jsme to prozradili, tak už musíte zvolit.
2: To ne, to poslouchají někdo, se to oni nebudou... Takže tam jsem začal jakoby léčit a jak mě vysvětlili, tak já jsem abstinující alkoholik, to se vyléčit nedá. Prostě nesmíte mít to bažení a pít a z začátku to bylo těžký, po 3 letech jsem se někde opil zase na dovolený a teď už je to 6. rok a nepiju a už teď to bažení nemám. Nemám, ale nesmím jako dělat, když mi někdo říká, tohle si trošku můžeš dát, tak to nedělám.
1: A dělají vám to, že by za
2: dělají to, tak... dělají to, to vám nic neudělá. Když si tady lízne, Bobe, trošku si tady lízni. Ale já to už nemám ani to, ale taky říkají kolegové, s Kleplem byla větší sranda. Teď už je nudnej. No jo, protože oni všichni jsou už volevl vejš. Ano, no tak.
1: Prošel jste si takovým tím obdobím, kdy okolí vědělo, ale vy jste si to nepřipouštěl?
2: Ano, to právě bylo to...
1: Kdyby ten šéf váš
2: ten
1: nepřišel,
2: šéf, no,
1: vy byste do té léčebny sám nešel?
2: Ne, nešel. Ne. Já jsem myslel furt, že to má... Oni to alkoholici mají
1: mám
2: pocit,
1: to pod kontrolou.
2: Pod kontrolou, nemá. Nemá. To je prostě, jak si dáte ráno tajně a když se pije tajně, ještě když pijou lidi společensky, tak to jde. Ale já jsem si tajně dával třeba decku tvrdýho alkoholu, abych byl v pohodě, na zkouškách, všude, aby to nebylo.
1: Jako pořád jste měl někde u sebe nějakou
2: ano,
1: lahvičku.
2: Ano, a to se pak zvyšovalo, takže večer už jsem byl vlastně nalitej, jako po představení ještě se sedělo a už to vyžadovalo ten doping, prostě každý ráno si dát... Něco ještě mě Leoš Suchařík pan naučil, že je dobrý jíst petržel zelenou, že to z vás nejde, netáhne. Tak já jsem od Leoše měl teda, musím říct, tyhle ty instrukce, tak se jsem žvejkal petržel zelenou, že to ze mě nešlo jakoby. Ale ono ten alkohol, já jsem na to citlivý, já to cítím, když někde s někým hraju a cítím ten aceton, cítím to. Ale nemoralizuju, to já vůbec se nedělám, to jenom ty kolegové kolem mě i Bobe. To je první. A já říkám, Ježíš mě...
1: Oni vám to chodí hlásit.
2: No, oni mi to chodí hlásit, jakože jsem morální kontrolor alkoholismu v divadle. A já se říkám, prosím vás, nechte mě na pokoji. Se klidně oživíte, mě to je jedno. Nebo je to první. Pak má třetí a říká, tak dneska výjimečně. Takže mě to baví, že oni se takhle ke mně dívají jako na pedagoga alkoholismu.
1: Jaké to pro vás bylo být na těch Maledivách? Prožije si tam člověk takové to v uvozovkách prozření, že si řekne, aha, tak já jsem teda opravdu alkoholik, jsem tady.
2: Ano, je to sebepoznání a ty terapeutky a terapeuti. Já mám dokonce teď osobního terapeuta, mám číslo na člověka, že když něco, tak můžu zavolat kdykoliv, kdekoliv. Jo? Zatím jsem to nepotřeboval. Aha. No, furt vás nechají nahlížet, pitvají vás úplně. To je furt, to jsem jako byl rozpitvaný a zjistil jsem, jaký jsem člověk. I když ve výsledku mi děvčata terapeutky, teda děvčata, oni jsou to paní doktorky a tohle, řekli, že v podstatě jsem sáhl až na dřeň a dokonce si představte, že zvali na besedy se mnou i děti, moje děti dospělí, tak tam seděli, ona se s nima bavila, ta terapeutka sama pak mě pozvali a to byl hrozný pocit, když najednou od dětí dospělých, teda už slyšíte, co všechno jsem vlastně vyváděl a říkal. A oni to říkají tam ty třetí osobě. To mě bylo hodně zle. Hmm. Ale vlastně jsem se nezlobil na ně, ale že jsem si to neuvědomoval. A oni tam dostali ten plac, ne přede mnou, s něma, ale já jsem se na to mohl dívat. A to byla velká rána a velký poučení. Pak tam pozvali i moje partnerky, i ženy, i současnou ženu a všechno. A musím říct, že to byl největší takový šok pro mě, jak mě ty lidi v rámci toho alkoholismu vidějí. A to mi nejvíc dávalo tu sílu s tím fakt skoncovat.
0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: až na dřeň.
1: Dokázal jste sám sobě odpustit to, co jste sobě a třeba i jim prováděl?
2: Nedokázal jsem si odpustit. Myslím, že jsem narušil a pokazil několik vztahů a vazeb právě díky tomu, jak jsem se choval. A nedokázal jsem odpustit, protože jedna z mých partnerek za ten celý život, kterou jsem taky tak nějak jako vyhodil, nebo to tak, je mi to strašně líto a ona udělala ještě příkaz, že se mnou vůbec nebaví, jako kdybych neexistoval, což mě teda úplně bere, ale respektuju to a je to můj největší teď bolest, jako, že bych si s ní třeba rád popovídal, něco vyřešil, ale odpuštění nepřichází, takže to mám v sobě furt.
1: Vy už jste říkal před chvílí, že ten alkohol vám pomáhal určité věci třeba zvládat, bylo to uvolnění a tak dále. Co máte teď místo toho alkoholu? Co vám pomáhá odrelaxovat? Chodíte na procházky, pijete bylinkový čaj?
2: Ne, sedět tady s váma a vykecávat se. To mi dělá dobře a komunikovat s lidma. To mi dělá dobře. Nesedět, já mám tu tendenci, jak teď bydlím sám v tom domečku, že jsem tam v podstatě sám, když tam nemám třeba vnuka nebo někoho, protože já s partnerkou nežijem, my žijeme každý zvlášť, tak prostě jsem rád ve společnosti, no musím něco dělat. Mám strach, že nic nedělám. Takže jsem rád, že třeba mám s váma rozhovor, to je výplň krásná mýho životního, pak se vrátím a nemám dneska co dělat. Venku je zima, tak ani nemůžu dělat na zahradě.
1: Kdysi dávno jste studoval režii, celý život hrajete, tak nechcete třeba ta prázdná místa vyplnit nějakou tvůrčí prací, psát? Vím, že jste někdy i maloval.
2: Maloval jsem, to bylo to nejtěžší alkoholické období, to mi řekl můj syn, ne abys to prodával, to jsou velký plátna, obrovský olejový plátna, ale to nebylo malování. To byly pocity a cákance a rozmazávání barev, ale má to nějaký smysl. Aha. Jeden obraz, který je 2 metry na 2 metry, visí u nás v chodbě, jmenuje se Ego. A tam uprostřed je fotka z mý bobčanky a kolem jsou takový šlenosti, tak tam podle toho člověk pozná, že Klepl procházel alkoholickým obdobím a pak mám, protože jsem cestoval, tak mám boleje třeba Kuba nebo Mexiko, tak jsem maloval, ale neumím malovat. Mě bavilo s těma barvama pracovat.
1: A teď nemalujete už?
2: Teď nemaluju, ne. Teď mi nadávají všichni, že nemaluju.
1: Nemáte žádné pnutí?
2: Nemám žádný pnutí, abych rozmazával barvy a jenom mi řekli děti, hlavně to neprodávaj, more, protože my si to pak prodáme sami. Až budeš.
1: No dobře, a co to psaní? Tak třeba nějakou divadelní hru, scénář, knihu?
2: Já teda...
1: Vy byste dal dohromady Paměti jedna báseň.
2: To už mi někteří kolegové říkají, ale já bych to nedokázal, to by se musel... Myslím, že můj syn nebo moje dcera začali něco tam, jsem zjistil, že píšou Paměti mý mámy, protože moje máma stála hodně za to, ty její průpovídky a pak, že by to přešlo ke mně, ale já si nemůžu stěžovat, to je teď jenom období, protože já budu zkoušet v dalších 2 hrách, hraju v 6 hrách, to já jako práci budu mít, ale teď je to v období nějak povánoční, není nic, no, ale jinak já práci mám a já chodím každý 3. den nebo 2. den do divadla a budu zkoušet, je teda fakt, že jsem teď vrátil roli z takových psychických důvodů, že se Zlatou Adamovskou a s Petrem Štěpánkem jsme zkoušeli jednu hru a já jsem po 3 dnech to vzdal, protože jsem zjistil, že se to nejsem schopen už naučit. Mm-hmm. Bylo to hodně. Ale teď mám slíbený od Patrika Hartla, který mi píše hry na tělo, jako byl Vysavač a tohle. Říkal, Kleplovi napíšeme hru, kde bude mít 1 větu, ale bude titulní postava. Tak jsem říkal, děkuju. Tak snad to bude.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Bohumil Klepl. Mockrát vám za to děkuju, že jste přišel. Mějte se krásně.
2: Taky děkuju, že jsem si mohl vypovídat.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

0: Joan Jett dospívala teď na Rádiu Praha. Máme 6 hodin, ve studiu už je Mirek. Mirek prostě si to chtěl poslechnout. Je to
1: tohle
0: tak?
1: Jsem musel samozřejmě.
0: Jsou tu zprávy.
1: Dobré jitro. V Praze kvůli suchu přibylo havárií na vodovodním potrubí. Rekonstrukce Ortenova náměstí v pražských Holešovicích potrvá nejspíš do konce roku. Fotbalová Sparta vyhrála v lize na hřišti Artisu Brno jednoznačně 4-0. Ráno bude jasno, výjimečně s mlhami. Přes den většinou polojasno s kupovitými oblaky a teplotami do 23 stupňů. Večer se obloha znovu projasní.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze jsou letos častější havárie na vodovodním potrubí. Za první pololetí se jich staly skoro 3000, což je meziroční nárůst o 84. Přibyly také události, při kterých zůstalo bez vody více odběratelů. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka můžou být jedním z důvodů vysoké teploty.
3: Hlavní příčinou je dlouhotrvající sucho, které vytváří tlak půdy na to potrubí. Vzrostl nám i počet havárií tzv. První kategorie, kde je bez vody více tisíc odběratelů, těch jsme měli za stejné období zhruba 40.
1: Dělníci opravují část Ortenova náměstí v pražských Holešovicích, rozšíří park a postaví nový chodník a vodní prvky. Práce mají stát zhruba 16,5 milionu korun a hotové by měly být do konce roku. Uvedl to mluvčí Prahy 7 Martin Voguš.
4: Vznikne tu nový vodní prvek, který bude tvořit velké kruhové mlhoviště se zemními tryskami. Na tento vodní prvek bude navazovat nová stezka parkem s místy k posezení a přidají se také další propojení, kudy budou moci lidé parkem procházet.
1: Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Ministerstvo obrany teď podle jeho šéfa Jaromíra Zuny za SPD čeká, až vláda schválí státní rozpočet na příští rok. Česko by v něm mělo dosáhnout aliančního závazku, vydávat nejméně 2% HDP na obranu. Ministr Zuna návrh koncepce v květnu představil premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který k ní měl několik připomínek. V červnu se dokumentem začala zabývat taky bezpečnost Rada státu. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů jsou zraněné desítky lidí. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Epicentrum leží v jižní části prefektury Ibaraki. Otřesy v hlavním městě Tokiu způsobily výpadek elektřiny asi ve 400 domácností. Záběry televize NHK zase ukázaly, že na východě japonské metropole prasklo potrubí a voda zaplavila silnici. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli v pátém kole první šance ligy na hřišti Artisu Brno jednoznačně 4-0. Připsali si tak první venkovní výhru sezóny a poprvé taky odehráli zápas bez obdrženého gólu. Trenér Brian Priske přesto viděl ve výkonu týmu mezery.
5: Třeba v úvodu druhého poločasu jsme Artisu nabídli několik šancí, to se mi nelíbí. Snažíme se vybudovat tým, který funguje jako mašina a nepustí protihráče do příležitostí. Zvlášť s takovým soupeřem, což říkám s respektem k Artisu, musíme hrát ještě trochu lépe.
1: Fotbalisté mistrovské Slávie v pátém ligovém kole ztratili body. Při návratu fanoušků na stadion po disciplinárním trestu jen remizovali s Bohemians 2-2. V čele tabulky jsou tak sešívaní jen o skóre před Mladou Boleslaví, která porazila Slovácko. Zlín doma prohrál s Libercem 0-1. Dnes ráno bude jasno, výjimečně ještě s mlhami. Přes den polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý, během dne přechodně mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď na silnice ještě 2 hodiny bude neprůjezdná dálnice D1 na Benešovsku, na Brno i na Prahu kvůli zkouškám na mostě Šmejkalka. Vozidla do 12 tun objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov nebo Čerčany a Kozmice, případně severně přes Ondřejov a Chucerady, a auta nad 12 tun u zavírku objíždí úsekem mezi exity 21 a 90, plynule přes Tábor a Pelhřimov.
2: Rádio Praha.
6: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné ráno, posloucháte Rádio Praha, teď máme 6 minut po 6. Je neděle 23. srpna a já mám pro vás další dobrou muziku, One Republic. I just wanna be wanted. Bude tu i tedy Swims. Nebo kapela Coldplay. Teď poetika Krásné ráno přeje Lenka Vahalová.

0: Krásné ráno, One Republic, Wanted, teď máme 6:45, stále posloucháte Rádio Praha. Dnes je neděle 23. srpna, nezapomeňte poslouchat hit týdne. Dnes večer v 21 hodin, to nesmí chybět. A potom v týdnu můžete hlasovat pro hity na praha.rozhlas.cz. Praha je nej.
1: Přes Vltavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká

0: Teď počasí, dnes ráno bude jasno, výjimečně ještě s mlhami, přes den polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i více, večer se obloha znovu projasní. Teploty dnes 21 až 23 stupňů. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Máme komplikace na dálnici D1, ta bude ještě 2 hodiny neprůjezdná na Benešovsku, ve směru na Brno i do Prahy kvůli zkouškám na mostě Šmejkalka. Uzavírka je mezi exity 21 a 34.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné ráno, připravili jsme další zprávy na Rádiu Praha, tentokrát na 6.30.
1: Dobré jitro. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí. Veterináři varují majitele psů před ostrými osinami ječmene myšího. Psům se dostávají do uší, očí, čumáků nebo mezi prsty na tlapkách a můžou jim způsobit vážné zdravotní komplikace. Nízká rostlina se zhruba od dubna rozšiřuje hlavně ve městech a její likvidace je náročná. Je nutné ji posekat předtím, než dozrají klasy s ostrými osinami. V Chrudimi dnes začíná 10. ročník hudebního festivalu Zlatá pecka. Slavnostní zahájení bude od 10:30 v kostele na Nanebevzetí Panny Marie. Večer pak v městském kině promítnou dokument Carmen Story o operní pěvkyni a zakladatelce festivalu Dagmar Peckové. Zlatá pecka se od začátku zaměřuje na podporu mladých hudebníků. Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který zkrátí cestu lodí z Tichého do Indického oceánu kolem Singapuru o 4 až 6 dnů. Spolu s Myanmarem a Thajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění podobného komplexu až na 60 miliard dolarů. Česká tenistka Sara Bejlek si o titul na tenisovém turnaji WTA 1000 v Cincinnati nezahraje. Světové čtyřce Coco Gauffové ze Spojených států v semifinále podlehla po setech 4-6 a 1-6. Ráno bude jasno, výjimečně ještě s mlhami, přes den polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti nad Prahou i více, večer se pak obloha znovu projasní, nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Připomínáme objízdné trasy obousměrně zavřené dálnice D1 u Šmejkalky. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice a těžšími vozidly mezi exity 21 a 90 po trase Vutice, Tábor a Pelhřimov.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Rádio Praha.
0: Vedle sebe tam před staletími navzdory válečnému nepřátelství leželi zranění Rakušané, Francouzi nebo třeba Rusové. Invalidovna v pražském Karlíně se teď dočká rozsáhlé rekonstrukce. Podrobně už za chvíli.

0: Krásné ráno, Rádio Praha stále s vámi a včera jste si mohli naposledy prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny tady u nás v Karlíně. Odteď bude tato unikátní stavba z roku 1732 dlouhou dobu zavřená. Národní památkový ústav ji totiž kompletně zrekonstruuje.
1: Slavnostní den začíná nástupem vojáků v dobových uniformách. Vojáci společně s vedením invalidovny pokládají květiny k soše hraběte Petra Stroziho. To je zakladatel nadace, která stála za vznikem invalidovny. Zazněla i salva z vojenských nablýskaných pušek. Na nádvoří invalidovny si návštěvníci mohou prohlédnout vojenské dobové vybavení. Vojákům velí Jan Hodina.
2: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří. Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
1: O prohlídky je obrovský zájem. Lidé si museli předem domluvit rezervaci. Průvodkyně Kateřina upozorňuje na jednu z chodeb, kde se točil film Amadeus.
3: Jsou to ty scény z Blázence, jestli si vybavíte. Invalidovně se točil i třeba seriál Einstein.
4: Budova má duši.
1: Jeden z návštěvníků, Michal Holeš z Prahy.
4: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
1: Návštěvnice, která má za sebou prohlídku, slečna Iveta.
5: Podle těch plánů to bude zajímavé, co tady vznikne. Otázka je, za jak dlouho, jestli to vůbec stihnou za ty 3 roky.
1: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
6: Hrabě Stroci tak vlastně byl raněn a vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům a přestárlým vysloužilcům.
1: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. V historické budově mají podle plánu vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Co se děje v Praze?
0: Hezké ráno, teď počasí, teď po ránu a dopoledne bude jasno, teď ještě po ránu můžete očekávat mlhy. Přes den má být polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i více, večer se obloha znovu projasní, teploty dnes 21 až 23 stupňů. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov za sjezdem na Brodce velmi opatrně. Je tu zvěř u 38. kilometru.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Pražský dopravní podnik uzavřel smlouvu na trať Malovanka-Strahov. Praha-Radotín vybírá názvy pro nově vznikající ulice, navrhovat je můžou i obyvatelé. Dvě ukrajinská města kvůli zhoršení bojové situace změnila status. Ráno bude jasno, výjimečně s mlhami, přes den většinou polojasno s kupovitými oblaky a teplotami do 23 stupňů, večer se znovu vyjasní.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tramvajovou trať z pražské Malovanky na Strahov postaví za 824 milionů korun bez DPH Sdružení společností Elektrizace železnic Praha a Firesta Fischer. Upozornil na to server z dopravy.cz. Pražský dopravní podnik s vítězem tendru uzavřel smlouvu. Výsledná cena je zhruba o pětinu nižší než předpokládaná hodnota zakázky. Nová dvoukolejná trať bude dlouhá 1,3 km a povede z Bělohorské přes Vaníčkovu ulici ke Strahovským kolejím a sportovnímu areálu. Ukončena bude smyčkou stadion Strahov. Součástí stavby je také přestavba části Bělohorské a Vaníčkovy ulice. Pražský Radotín zveřejnil první návrhy na názvy nových ulic ve vznikajícím centru městské části. Jde například o podnikatele Jana Aloise Janka, který na začátku 20. století vybudoval v Radotíně továrnu na vzduchotechniku. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS už své návrhy poslali desítky obyvatel.
2: O názvech zatím není rozhodnuto, některé návrhy však získávají výraznou podporu, jako je třeba jméno Václava Drchoty, jednoho z prvních starostů Sokola Radotín a velitel dobrovolních hasičů, což byla výrazná osobnost radotínského spolkového života.
0: Další tipy můžou lidé posílat přes internetový dotazník do 15. září. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažený kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, uvedl za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
0: Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk oficiálně získala status teritoria aktivních bojů, informovala o tom slovianská místní vojenská správa. Dvojice strategicky významných měst na Donbasu se tak dostala na seznam oblastí, kde se dějí bezprostřední boje a vojenské operace.
4: Ruské jednotky jsou momentálně vzdálené od Sloviansku a Kramatorsku asi 12 kilometrů a postupují. Obě města už jsou v dosahu ruských FPV dronů, včetně těch ovládaných prostřednictvím optického vlákna. Rusko na město útočí i pomocí leteckých bomb Kap. Ukrajinští analytici citovaní informačním webem Euromaidan teď varují před možnou infiltrací ruskými vojáky, k té by mohlo dojít už v prosinci, pokud postup Ruska nespomalí. Sloviansk a Kramatorsk jsou klíčovými městy pro ukrajinskou obranu Donbasu. Jsou součástí takzvaného pevnostního pásu ukrajinského opevnění, který od roku 2014 brzdí ruský postup hlouběji na ukrajinské území. Města také slouží jako logistický a dopravní uzel pro ukrajinské síly na východě. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Fotbalisté mistrovské Slávie v pátém prvoligovém kole ztratili body. Ve vršovickém derby na vlastním stadionu jen remizovali s Bohemians 2-2. Trenér Klokanu Jaroslav Veselý si myslí, že díky plnému hledišti byl zápas kvalitnější.
5: Já jsem strašně rád, že tady diváci byli, protože myslím si, že i přesto všechno, že samozřejmě nám nadávali, ale radši tady budu soupeřovat plného stadionu, než tady hrát před prázdnem. A troufám si říct, že pokud by tady diváci nebyli, tak možná to utkání třeba skončilo 1-0, 0-0, že by ty emoce tam takový nebyly a že i ty diváci si myslím, že vtáhli oba dva ty týmy do varu a byly tam 4 góly, byly tam emoce, takže z toho hlediska si myslím, že ty diváci spokojení být musí, zejména ty Bohemky.
0: V dalších včerejších zápasech pátého kola šance ligy vyhrála Sparta na hřišti Artisu Brno 4-0, Mladá Boleslav porazila Slovácku 2-1 a Zlín prohrál s Libercem 0-1. Ráno bude v Praze jasno, výjimečně ještě s mlhami. Přes den polojasno s kupovitými oblaky. Kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů Celsia. Povane jen slabý, během dne přechodně mírný vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A ještě hodinu má trvat uzavírka dálnice D1 na Benešovsku, na Brno i na Prahu kvůli zkouškám na Šmejkalce. Auta do 12 tun objíždí úsek mezi exity 21 a 34 a auta nad 12 tun mezi exity 21 a 90 po trase Votice, Tábor a Pelhřimov.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Krásné ráno, 7:05, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Za chvíli taky s Petrem Jungmanem, bude tu perný den. Petr připomene, co důležitého se událo 23. srpna. A z muziky Jordan Hatch.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Neděle 23. srpna. Svátek mají ochránkyně mužů, nositelky jména z italštiny Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker sesadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik Západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Natasha Kampusch dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Natasha o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
3: Ich hab einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
2: Vůdce ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin zahynul před 3 lety s dalšími 9 lidmi na palubě letadla asi 100 kilometrů od Moskvy. Putinův šéfkuchař si zadělal na malér s pourou o 2 měsíce dříve. V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Alois Jirásek.
4: Všechna díla Aloise Jiráska, psaná v době jeho učitelského působení v Litomyšli, jsou prokazatelně psána školním a tedy kradeným inkoustem.
2: Vážně.
4: A že to bylo nějakého inkoustu.
2: 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.
5: Po ránu bude v Praze jasno, výjimečně ještě s mlhami, přes den polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i více, večer se obloha znovu projasní a dnešní teploty 21 až 23 stupňů. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Dálnice D1 na Benešovsku po uzavírce kvůli zkouškám na Šmejkalce už je průjezdná v obou směrech. Noční uzavírka mezi exity 21 a 34 skončila.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už 100krát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha.
8: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Krásné ráno, 7.30, připravili jsme krátké zprávy a ve studiu už je Mirek.
1: Dobré jitro. V pražských Horních Počernicích odstartovala druhá etapa projektu Korenci. Každý registrovaný zájemce dostal od radnice poukázku v hodnotě 1000 korun. Platit s ní může v místních podnicích, a to s 50% slevou. Městská část na projekt vyčlenila 500 000 korun. Kvůli velkému zájmu teď zvažuje navýšení o dalších 250 tisíc. Uvedl to starosta Prahy 20 Petr Měšťan z ODS. Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli pátečním silným dešťům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí sníženou rychlostí jenom po jedné koleji. Při pádu malého letadla letícího z České republiky do Chorvatska zemřeli dva Němci, uvedla to agentura DPA. Podle chorvatské policie šlo o dvoumístný motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne. Poté se zřítil v pohoří Velebit v Národním parku Paklenica, zhruba 60 kilometrů od cílového města Zadar. Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil kanadský premiér Mark Carney. Spojené státy zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě v přepočtu přes 400 miliard korun. Kanadská cla budou podle premiéra Carneyho ve stejném objemu a zaměří se hlavně na zboží jako ocel nebo mléčné produkty. Fotbalový záložník Olympiku Lyon Pavel Schulz se po zranění kolene vrátil na trávník v nejvyšší francouzské lize. Jako střídající hráč si připsal asistenci na první branku svého týmu na stadionu Toulouse. Lyon pak přidal ještě jeden gól a nakonec zvítězil 2-0. V Praze bude ráno jasno, výjimečně ještě s mlhami. Přes den polojasno s kupovitými oblaky. Kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se obloha znovu projasní. Naměříme nejvýš 21 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: 8:03, krásné ráno, D1 na Benešovsku po uzavírce kvůli zkouškám na Šmejkalce už je průjezdná v obou směrech, noční omezení mezi exity 21 a 34 skončilo.
3: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha, hity, doprava, informace.
0: 10 dní plných akrobacie a cirkusových triků, tak vypadají prázdniny dětí, které se účastní příměstského tábora v centru Prahy na festivalu Letní letná. A právě tam vás vezmu

0: Krásné ráno, 7:45, Rádio Praha stále s vámi. Žonglovat smíčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály, i to si v těchto dnech zkouší děti na příměstském táboře na festivalu nového cirkusu Letní Letna. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusů hned vyprodaná.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Mhm. Tak teďkon sjeď do dřepu.
2: Jo.
1: Šála pořád mezi nohama, výborně, teď rozděl šáličky, to je těžká část.
3: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se.
3: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
2: No, bylo to zase poprvé v životě, vylezl jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mě to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. Že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
3: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Mm-hmm, rozmotat uzel a dolů, perfektní.
4: Mm-hmm. Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví. Ale jako na šále asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
3: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic, ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci, teď vybíráme, kdo taky rád nahoře na šále. Kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaké prvky, co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
3: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
1: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
3: 10denní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní Letné. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Praha žije festivaly.
0: Teď ještě po ránu bude v Praze jasno, výjimečně ještě s mlhami, přes den polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i více, večer se obloha znovu projasní, teploty dnes 21 až 23 stupňů. V Praze pomalej na sjezdu z jižní spojky ve směru na Barandovský most, na Chodovskou a Spořilovskou na sjezdu boural karavan.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Praze kvůli suchu přibylo havárií na vodovodním potrubí. Vánoční výzdoba v Praze 5 rozzáří budovu úřadu a asi desítku ulic. Vedení městské části vybralo dodavatele. Noční zemětřesení na východě Japonska má na kontě desítky zraněných. Ráno bude jasno, výjimečně s mlhami. Přes den většinou polojasno s kupovitými oblaky a teplotami do 23 stupňů. Večer se znovu vyjasní.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze jsou letos častější havárie na vodovodním potrubí. Za první pololetí se jich staly skoro 3000, což je meziroční nárůst o 84. Přibyly také události, při kterých zůstalo bez vody více odběratelů. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka jsou jedním z důvodů vysoké teploty.
2: Hlavní příčinou je dlouhotrvající sucho, které vytváří tlak půdy na to potrubí. Vzrostl nám i počet havárií tzv. První kategorie, kde je bez vody více jak 1000 odběratelů, těch jsme měli za stejné období zhruba 40.
0: Firmu dodávající veřejné vánoční osvětlení vybrali radní Prahy 5. Výzdoba rozzáří budovu radnice na Smíchově a více než 10 ulic. Hlavní vánoční strom bude stát na náměstí 14. října. 5 světelných dekorů vznikne podle kreseb žáků ze střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené, uvedla mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: Vybrali jsme stejnou firmu, která rozsvěcuje staroměstské náměstí. Je to česká rodinná společnost, která každoročně dodává osvětlení do měst, obchodních center, zámků, hradů a dalších objektů u nás i jinde v Evropě.
0: Vrchní soudy letos častěji řeší kárná řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. V Praze jich od ledna do konce června bylo už 21, za celý loňský rok 17. Od minulého roku navíc funguje dvoustupňový systém, takže je možné se proti rozhodnutí odvolat. Podle ministerstva spravedlnosti této možnosti zatím soudci nebo žalobci využili jen několikrát. Japonský ostrov Honšú zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky.
4: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšú trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále po setech 4-6 a 1-6. 20-letá česká hráčka tak nenavázala na předchozích 5 výher, kdy vyřadila například vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou nebo světovou jedničku bělorusku Arenu Sabalenkovou. Po premiérovém postupu do semifinále turnaje WTA 1000 by se Sara Bejlek přesto měla posunout ve světovém žebříčku na životní 29. místo. Ráno bude v Praze jasno, výjimečně ještě s mlhami. Přes den polojasno s kupovitými oblaky. Kolem poledne bude oblačnosti i více. Večer se obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům Celsia a vád bude jen slabý, během dne přechodně mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Dálnice D3 za Táborem směrem na Budějovice je teď na 83. kilometru po nehodě osobního auta uzavřená. Objíždějte to, zjišťujeme podrobnosti.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně vyhrály dvakrát v řadě, dnes je ale čeká nejtěžší možný soupeř. Podrobnosti už za pár minut. Teď Shakira, Burna Boy. Purple Disco Machine. Teď teď Tom Artway, krásné ráno.

0: Krásné ráno, 8:45, Rádio Praha stále s vámi. České volejbalistky zvládly na mistrovství Evropy v Brně vítězně první dva duely proti Řecku a Rakousku. Třetí soupeř ve třech dnech je ale prověří úplně jiným způsobem. Srbky byly na posledních dvou evropských šampionátech stříbrné a jsou jednoznačnými favoritkami.
1: Hrát odvážně, prostě tlačit každou činností, je to dobrý tým, mají tam dobrý hráčky, ale to bych řekla, že i my jsme skvělý tým, každý rok rosteme. Samozřejmě Srbky jsou papírově lepšími soupeřkami, ale to není nic, co bychom nemohli odvrátit a nemohli překvapit. Takže jdeme naplno a ukážeme, na co máme.
2: Hlásí zřejmě před nejtěžším zápasem skupiny na mistrovství Evropy v Brně smečařka Magdalena Bukovská. Češky půjdou poprvé do zápasu v roli outsiderů, což by jim mohlo pomoci.
1: Mám radši hrát právě třeba proti těm soupeřům, co nikdo nečeká nic. Je to prostě lepší, nemáme třeba takový tlak, ale není to nic, že bychom měli jako jo, tak teď třeba překvapíme, prostě každý zápas je nový a do každého musíme jít stejně na 100%.
3: Serbia is very aggressive also on the serve.
4: Srbky jsou velmi agresivní na podání, v tom se jim budeme chtít vyrovnat. Ale jestli chceme pomýšlet na vítězství, musíme zahrát perfektní zápas, mít převahu v každém setu, nedělat chyby a dobře bránit i podávat. Hrajeme proti favoritovi a nemáme co ztratit. To nám může pomoct. Bude vyprodáno, takže budeme chtít všem ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
2: Doplnil trenér českého výběru Janis Atanasopoulos. Na tribunách pavilonu P na brněnském výstavišti poprvé nezbyde žádné volné místo, což je další faktor, který by mohl Češkám hrát do karet.
1: Tak to nevím, uvidíme, ale já se moc těším a prostě jsme Češi, kteří dokážou pořádně zařvat a pořádně zafandit, takže já věřím, že naše natura prostě ukáže, že to bude rozdíl, když to bude vyprodaný a že atmosféra bude ta, která nás prostě požene dopředu a třeba můžeme prostě porazit Srbky nebo potrápit nebo ukázat prostě ještě lepší volejbal.
2: Věří česká smečařka Magdalena Bukovská. Utkání se Srbskem startuje v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.
5: Praha žije sportem.
0: Ráno bude v Praze jasno, výjimečně ještě s mlhami, přes den polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i více, večer se obloha znovu projasní, teploty dnes 21 až 23 stupňů. Vracíme se na silnice, buďte opatrní na dálnici D3 za Táborem směrem k Budějovicím na 83. kilometru. Je vážná nehoda, silnice je zavřená nebo respektive dálnice je zavřená a na místě přistával vrtulník.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Shawn Mendes dospíval na Rádiu Praha. Teď už pro vás máme krátké zprávy na 8.30. Je tu Mirek.
1: Hezké ráno. Most Šmejkalka na dálnici D1 už je po speciálních zatěžkávacích zkouškách znovu otevřený. Během posledních dvou nocí na něm místo běžné dopravy jezdily plně naložené nákladní vozy. Silničářům se podařilo práce zkrátit. Místo plánovaných dnešních 8 hodin ráno se auta na Šmejkalku vrátila o 3/4 hodiny dřív. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí. Novou koncepci armády chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu. V příštím roce by totiž Česko mělo poprvé splnit závazek a vydat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který zkrátí cestu lodí z Tichého do Indického oceánu kolem Singapuru o 4 až 6 dnů. Spolu s Myanmarem a Thajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění podobného komplexu až na 60 miliard dolarů. Pražská Slavia ve fotbalové šancelize znovu remizovala. Z Bohemians hrála na vlastním stadionu už před diváky nerozhodně 2-2. V dalších zápasech pátého kola Mladá Boleslav porazila Slovácko 2-1, Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0. Ligu vede Slavia už jen o skóre před Mladou Boleslaví. Dnes budou hrát Teplice se Zbrojovkou Brno a Olomouc s Pardubicemi. Ráno bude v Praze jasno, přes den polojasno s kupovitými oblaky. Kolem poledne bude oblačnosti i více, večer se pak obloha znovu projasní. Naměříme nejvýš 21 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D3 za Táborem směrem na Budějovice. Na 83. kilometru je dálnice stále zavřená kvůli vážné nehodě. A na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín na 128. kilometru blokují stoupací pruh následky nehody nákladního a osobního auta.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A na Rádiu Praha už za chvíli Jirka Štefl a jeho pravidelné ranní tipy. Počkejte si na ně.

0: Krásné ráno, teď máme krátce po 8:45, je tu Jirka Štefel a jeho pravidelné pozvánky.
1: Permanent Pragovka vás zve na XXL Festival kyseláčů. To je akce, na které ochutnáte piva nejrůznějších druhů a obzvlášť ta, která chutnají po malinách, broskvích, jahodách nebo borůvkách. Na své si tam přijdou i ti, kteří pivo nepijou a na místě si dáte i něco dobrého k jídlu. Festival kyseláčů navštivte Permanentu Pragovka do nedělního pozdního večera. A nebo zažijte rodinnou cirkusovou kuchařskou show? Díky festivalu Letní letná nakouknete pod pokličku Akrobatovy kuchyně, který vám navaří pořádnou porci zábavy a legrace. Pozve vás do svého stanu, kde trénuje čísla, udržuje se v kondici, otáčí se svařečkou a staví si nejrůznější překážky, aby se zdokonalil v akrobatickém umění. Na představení T-Krobat se vydejte v neděli ve 14:30. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí se podívat na náš web praha.rozhlas.cz. Jirka Štefel, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Krásné ráno, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme krátce po 8:45 a já se dívám, jaké bude počasí. Teď ještě po ránu v Praze čekejte jasno, výjimečně mlhy, přes den ale bude polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i přibývat. Večer se obloha znovu projasní a nejvyšší dnešní nedělní teploty 21 až 23 stupňů. Teď na silnice na 83. kilometru odklízejí následky po vážné nehodě osobního auta. Zraněného transportoval vrtulník. Ještě jednou tedy, je to dálnice D3 a 83. kilometr a zraněného tedy transportoval vrtulník. Odklon dopravy pokračuje na exitu 79 Měšice. Před ním už se vytvořila kratší kolona. Objízdná trasa vede po souběžné silnici 3 na Sezimovo ústí a Planou. Je volně průjezdná, zpět na dálnici D3 se napojíte na exitu 84. Takže ještě jednou, vážná nehoda je na dálnici D3 u 83. kilometru. A je to tedy za Táborem směrem na Budějovice.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Pražský dopravní podnik uzavřel smlouvu na výstavbu trati Malovanka Strahov. Nejvyšší soud odmítl plošné sledování lidí. Hnutí ANO v tom chce pokračovat. Německé úřady zahájily předběžné šetření kvůli chytrým brýlím společnosti Meta. Ráno bude jasno, přes den většinou polojasno s kupovitými oblaky a teplotami do 23 stupňů. Večer se znovu vyjasní.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tramvajovou trať z pražské Malovanky na Strahov postaví za 824 milionů korun bez DPH Sdružení společností Elektrizace železnic Praha a Firesta Fischer. Upozornil na to server z dopravy.cz. Pražský dopravní podnik s vítězem tendru uzavřel smlouvu. Výsledná cena je zhruba o pětinu nižší než předpokládaná hodnota zakázky. Nová dvoukolejná trať bude dlouhá 1,3 kilometru a povede z Bělohorské přes Vaníčkovu ulici ke strahovským kolejím a sportovnímu areálu. Ukončena bude smyčkou stadion Strahov. Součástí stavby je taky přestavba části Bělohorské a Vaníčkovy ulice. Dělníci opravují část Ortenova náměstí v pražských Holešovicích, rozšíří park a postaví nový chodník a vodní prvky. Práce mají stát zhruba 16,5 milionu korun a hotové by měly být do konce roku. Uvedl to mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
2: Vznikne tu nový vodní prvek, který bude tvořit velké kruhové mlhoviště se zemními tryskami. Na tento vodní prvek bude navazovat nová stezka parkem s místy k posezení a přidají se také další propojení, kudy budou moci lidé parkem procházet.
0: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat přitom vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení kvůli takzvaným chytrým brýlím společnosti Meta. Podle ní porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Podle německé agentury pro regulaci sítí je důležité, jestli jsou nahrávané osoby schopné rozpoznat, že je uživatel nahrává. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření. Fotbalisté Slávie v pátém ligovém kole remizovali s Bohemians 2-2 a v čele neúplné tabulky mají 11 bodů, stejně jako druhá Mladá Boleslav, která včera porazila Slovácko 2-1. Kouče Slávie Jindřicha Trpišovského mrzelo, za jaké situace jeho tým dostal vyrovnávací gol v závěru.
3: Samozřejmě srdnatý bojovný výkon toho soupeře, to jsme věděli. Na druhou stranu, když už jsme si ten zápas vydřeli, takže jsme dali gol na 2-1, pak jsme měli vlastně minimálně dvě další možnosti, jak ten zápas vlastně rozhodnout a dát rozdílový gol. Tak jsme dostali vlastně v předposlední minutě vlastně po chybě gol, takže druhý zápas po sobě jsme ztratili vlastně vedení, kdy jsme vedli a udělali jsme, jako bych z mýho pohledu, jako nevinucenou chybu.
0: Fotbalisté Sparty vyhráli v pátém kole šance ligy na hřišti Artisu Brno jednoznačně 4-0. Připsali si tak první venkovní výhru sezóny a poprvé taky odehráli zápas bez obdrženého gólu. Zlín doma prohrál s Libercem 0-1. Ráno bude v Praze ještě jasno, přes den pak polojasno s kupovitými oblaky. Kolem poledne bude oblačnosti i více, večer se pak obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům Celsia. Vát bude jen slabý, během dne přechodně mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D3 z Tábora do Budějovic na 83. kilometru pokračují s úklidem vozovky. Po nehodě na místě jsou stále hasiči, policie směrem na jih, tak zůstává zastavený provoz. Odklon dopravy je na exitu 79 Měšice, před ním kolona narůstá. Ze 78. kilometru budete popojíždět okolo 10 minut. Tolik dálnice D3 a teď ještě dálnice D1 na Šmejkalce. Už se provoz vrátil do starých kolejí. Jak na Prahu, tak na Brno projíždí se dvěma zúženými pruhy a zatím plynule.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pět minut po deváté je tu další dobrá muzika, třeba Lady Gaga. V následujících minutách to budou další ženy, Madonna a Kylie Minogue. Nebo česká zpěvačka Eli. Teď Ava Max a za chvíli taky Perný den s Petrem Jungmannem s dnešním datem 23. srpna.

0: mess.
1: Bernden, Rádia Pravda.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, neděle 23. srpna. Svátek mají ochránkyně mužů, nositelky jména z italštiny Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker se sadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Natasha Kampusch dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Natasha o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
4: Ich hab einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
3: Vůdce ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin zahynul před 3 lety s dalšími 9 lidmi na palubě letadla.

0: asi 100 kilometrů od Moskvy. Putinův šéf-kuchař si zadělal na malér s pourou o 2 měsíce dříve. V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Alois Jirásek.
1: Všechna díla Aloise Jiráska, psaná v době jeho učitelského působení v Litomyšli, jsou prokazatelně psána školním a tedy kradeným inkoustem.
0: Vážně.
1: A že to bylo nějakého inkoustu.
0: 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.
2: Po ránu a dopoledne bude v Praze a okolí jasno, přes den polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i přibývat, večer se obloha znovu projasní a dnešní nedělní teploty 21 až 23 stupňů. Na dálnici D3 z Tábora do Budějovic na 83. kilometru pokračují s úklidem vozovky po nehodě. Na místě jsou stále hasiči, policie a ve směru na jih tak zůstává zastavený provoz. Odklon dopravy na exitu 79 Měšice. Před ním narůstá kolona. Teď budete popojíždět ze 78. kilometru 10 minut. Jinak na Šmejkalce ve směru do Brna i do Prahy už je tedy provoz od rána obnoven. Projíždí se plynule dvěma zúženými pruhy a kolony se zatím netvoří.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: a nadechnout. Teď pro vás máme na Rádiu Praha zprávy na 9.30.
1: Hezký den. Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Kvůli podemleté trati po pátečních silných deštích tam vlaky teď jezdí sníženou rychlostí jenom po jedné koleji. Českému rozhlasu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Veterináři varují majitele psů před ostrými osinami ječmene myšího. Psům se dostávají do očí, uší, čumáků nebo mezi prsty na tlapkách a můžou jim způsobit vážné zdravotní komplikace. Nízká rostlina se zhruba od dubna rozšiřuje hlavně ve městech a její likvidace je náročná. Je nutné ji posekat před tím, než dozrají klasy s ostrými osinami. Při pádu malého letadla letícího z České republiky zemřeli v Chorvatsku dva Němci, uvedla to agentura DPA. Podle chorvatské policie šlo o dvoumístný motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne. Zřítil se v pohoří Velebit v Národním parku Paklenica, zhruba 60 kilometrů od cílového města Zadar. Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil kanadský premiér Mark Carney. Spojené státy zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě v přepočtu přes 400 miliard korun. Kanadská cla budou podle premiéra Carneyho ve stejném objemu a zaměří se hlavně na zboží jako ocel nebo mléčné produkty. Česká tenistka Sara Bejlek si o titul na tenisovém turnaji WTA 1000 v Cincinnati nezahraje. Světové čtyřce Coco Gauffové ze Spojených států v semifinále podlehla po setech 4-6 a 1-6. Po slunečném ránu bude v Praze postupně polojasno s kupovitými oblaky. Kolem poledne bude oblačnosti i více. Naměříme nejvýš 21 až 23 stupňů Celsia. Večer se obloha znovu projasní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat na silnice, konkrétně na dálnici D3 z Tábora do Budějovic na 83. kilometru pokračují s došetřováním vážné nehody. Čekejte zdržení zhruba 10 minut, asi postojíte v koloně. Jinak na dálnici D1 na Šmejkalce už tedy byl ráno provoz obnoven, projíždí se dvěma zúženými pruhy a zatím se dívám, že se projíždí plynule.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Bohumil Klepl hrál v mnoha seriálech, filmech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou Pražské studio 2. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o rolích nebo zkušenostech s Loutkovým divadlem, ale také o svém zápase se závislostí na alkoholu. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Praha nechá v Běchovicích opravit ulici Kjelovce a radní také rozhodli, že pražské pěstounské rodiny budou moci využívat digitální kartu pěstouna. Nejen o tom bude mluvit Štěpánka už za chvíli, bude tu týden v Praze.

0: Adonis dospíval krátce po 9:45 na Rádiu Praha. Teď už je tu týden v Praze se Štěpánkou.
1: Hezký den. Praha nechá v Běchovicích opravit ulici k Jalovce. Práce začnou ještě letos a město za ně zaplatí asi 28,5 milionu korun. Schválili to praští radní. Stanice bude mít asfaltový povrch, vznikne tam chodník a parkovací stání, anebo ocelová lávka pro pěší přes Rokytku. Radní taky rozhodli, že pražské pěstounské rodiny budou moci využívat digitální kartu Pěstouna. Přinesou jim různé slevy. Projekt chce magistrát spustit v příštím roce. Od úterý je v Radlické ulici omezená doprava. Silničáři tam vyměňují asfalt a tak musí auto jezdit po tramvajových kolejích. Omezení skončí příští neděli. V Praze 8 se srazila tramvaj s dodávkou mezi Kobylisy a sídlištěm Ďáblice. Dva lidé se lehce zranili. Štrosmérovo náměstí dostává novou podobu. Přechody pro chodce a přilehlé chodníky upravují dělníci. Vyměňují velké kamenné kostky za dlažbu s vodícími prvky pro nevidomé. Posunou obruby a křižovatku zpřehlední. Praha 5 dokončila rekonstrukci části školní budovy u Santošky. Od září bude sloužit jako detašované pracoviště nedaleké základní školy. V opravené budově se od září otevřou dvě třídy. A teď trochu statistiky. Lesníci v loni v metropoli vysázali přes 296 tisíc a 300 stromků, což bylo asi o 124 tisíc víc než o rok dříve. Z lesů získali 5912 metrů krychlových dřeva, meziročně o 923 metrů krychlových méně. A kontrolou hygieniků neprošla letos pětina školních kuchyní, jídelen a bufetů. Při 206 prověrkách zjistili 41 pochybení a nejčastější prohřešky nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování stravovacích podmínek. Ve středu oficiálně začala stavba centrálního urgentního příjmu ve fakultní Tomajerově nemocnici. Čtyřpodlažní budova bude stát 2 miliardy a 200 milionů a hotová má být v březnu roku 2029. Nový pavilon má zjednodušit příjem pacientů. A v jižní části Prahy netekla teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí bylo bez dodávky. Několik tisíc lidí na Opatově, Hájích a na Chodově. Porucha se týkala zhruba 75 ulic. Ve čtvrtek dokončil magistrát registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících do městského zastupitelstva. Zaregistroval všechny podané kandidátky, jejich 24. V říjnu budeme opět volit v jednom obvodu, a to 65 zastupitelů. Stanice metra a Flora bude uzavřena oproti předpokladům o 3 měsíce déle. Dopravní podnik oznámil, že bude zpřístupněná až koncem února příštího roku a důvodem jsou další nutné práce na stropní desce ve stanici. V pátek jsme si připomněli tragickou část našich dějin, vpád vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Ve spodní části Václavského náměstí se konal koncert proti zapomnění a před budovou Českého rozhlasu už tradiční pietní akt. Chovatelé v zoologické zahradě pojmenovali mladého samečka Lachtana jihoafrického, který se narodil v červnu, dostal jméno Jabulani. A celý víkend vozí po městě nostalgická tramvajová linka číslo 23, cestující ve dvou zrenovovaných tramvajích typu T3. A tato dopravní tečka je i tečkou za rubrikou Týden v Praze. Hezký zbytek víkendu a pohodový nový týden přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
2: Co se děje v Praze?
0: Teď ještě po ránu a dopoledne bude v Praze jasno, přes den polojasno s kupovitými oblaky, kolem poledne bude oblačnosti i více a večer se obloha znovu projasní. Teploty dnes 21 až 23 stupňů. D3 za táborem směrem na České Budějovice na 83. kilometru je nadále zavřená kvůli vážné nehodě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Rádio Praha, teď máme 10 hodin, čas na další zprávy s Mirkem. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne přejeme. Vánoční výzdoba v Praze 5 rozzáří budovu úřadu a asi desítku ulic. Vedení městské části vybralo dodavatele. Praha Radotín vybírá názvy pro nově vznikající ulice. Navrhovat je můžou i obyvatelé. Tenistka Sara Bejlek si finále v Cincinnati nezahraje. I tak se po turnaji posune na dosud nejlepší místo ve světovém žebříčku. A přes den bude většinou polojasno s kupovitými oblaky a teplotami do 23 stupňů. Večer se znovu vyjasní.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Firmu dodávající veřejné vánoční osvětlení vybrali radní Prahy 5. Výzdoba rozzáří budovu radnice na Smíchově a víc než 10 ulic. Hlavní vánoční strom bude stát na náměstí 14. října. 5 světelných dekorů vznikne podle kreseb žáků ze střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené. Uvedla to mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: Vybrali jsme stejnou firmu, která rozsvěcuje staroměstské náměstí. Je to česká rodinná společnost, která každoročně dodává osvětlení do měst, obchodních center, zámků, hradů a dalších objektů u nás i jinde v Evropě.
1: Pražský Radotín zveřejnil první návrhy na názvy nových ulic ve vznikajícím centru městské části. Jde třeba o podnikatele Jana Alojze Janka, který na začátku 20. století vybudoval v Radotíně továrnu na vzduchotechniku. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS už své návrhy poslali desítky obyvatel.
4: O názvech zatím není rozhodnuto, některé návrhy však získávají výraznou podporu, jako je třeba jméno Václava Drchoty, jednoho z prvních starostů Sokola Radotín a velitel dobrovolných hasičů, co byla výrazná osobnost radotínského spolkového života.
1: Lidé můžou další tipy posílat přes internetový dotazník do 15. září. Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíce napadená kůrovcem jsou teď oblast severní Moravy a Slezska.
5: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
6: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
5: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
7: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
5: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje neměla dost vody k chlazení a musela během srpna odstavit většinu turbín. Hrozilo dokonce úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína. Dalších 5 by mělo elektřinu začít vyrábět v následujících dnech a naplno by elektrárna Paks měla jet už ve středu. Uvedl to premiér Peter Maďar. Tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále po setech 4-6 a 1-6. 20-letá česká hráčka tak nenavázala na předchozích 5 výher, kdy vyřadila například vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou nebo světovou jedničku běloruskou Arinu Sabalenkovou. Po premiérovém postupu do semifinále turnaje WTA 1000 by se Sara Bejlek přesto měla posunout ve světovém žebříčku na životní 29. místo. V Praze bude zpočátku jasno, postupně polojasno s kupovitými oblaky. Kolem poledne bude oblačnosti i více, večer se pak obloha znovu projasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý, během dne přechodně mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Krásné dopoledne, 5:05, vracíme se na silnice. V tuhle chvíli mám dobré zprávy, nemáme hlášené žádné novinky. V Praze a okolí je klid.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi. A jaká bude muzika? Miley Cyrus a Dua Lipa.

Miley Cyrus a Dua Lipa dospívali přesně ve 10:45 na Rádio Praha. A za chvíli vás vezmu do Rumunska. V rumunském Banátu končí český festival. Do klidné vesnice v horách vnesl ruch na celé 4 dny. Konal se už po 15. a my se tam v reportáži vrátíme už za chviličku. Zůstaňte s námi. Praha je nej. Jen kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je

0: Unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský.
1: Zpátky na silnice D3 za Táborem ve směru na Budějovice je na 83. kilometru už přes 2 hodiny zavřená, tedy kvůli vážné nehodě. Odklon pokračuje na exitu 79.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Krásné stále ještě dopoledne, 10:30 a teď vás vezmu do Rumunska. Česká vesnice Aibental v rumunských horách každoročně v druhé polovině srpna hostí známý festival Banát. Mezi hosty a návštěvníky byl taky naš reportér Martin Dorazín.
1: Na 4 dny v roce se tato klidná banátská vesnice Aibental, česká, česko-rumunská, promění v neuvěřitelný rej stovek lidí, kteří sem přijedou z Česka, ale také z Rumunska, a z každého dvora tady doslova v centru se line nějaká hudba. Tady třeba teď zpívá Lucie Rédlová, která patří ke stálicím hvězdám banátského festivalu. Už je tady po 13. z 15 ročníků. Co to je pro tebe Banát?
2: No, vlastně takový letní tábor. Já jsem tady začala jezdit těsně po 30 a prostě se mi tady zalíbilo, protože mám za to, že tady jezdí super lidi, protože ta daleká cesta prostě odfiltruje blbce, abych to tak řekla. On si to opravdu každý rozmyslí, jestli se tady bude prostě štrachat takovou cestu. Takže mám prostě pocit, že tady jezdí taková podobná krevní skupina lidí, které zajímá taková podobná muzika, výkvět české alternativy, když to řeknu.
1: Banátský festival je sice velkým podnikem, ale i po těch letech si zachoval kouzlo opravdové neformálnosti. Tady se na té jediné cestě, která vede přes Aibental, potkávají všichni účinkující, návštěvníci a místní lidi. A já teď shodou okolností vidím, že si tady připíjí zdejší Višňovkou jeden z hlavních organizátorů tohoto festivalu, Honza Duben.
3: Co tady drží pořád a proč sem ty lidi jezdí, je právě ta atmosféra, kdy se tady propojují ty návštěvníci s účinkujícíma, s kránama. A prostě tady ten mix vytváří tu jedinečnou atmosféru, o které pořád mluvíme a říkáme, centru lidi přijedu a zkusí to zažít.
1: A kdyby tady ještě někdo nebyl, což je málo lidí asi v republice, určitě minimálně o tom ví, že ten festival tady v rumunském Banátu existuje, jak se sem dostanou?
3: No, s tím jim pomůžeme, vypravujeme nejdelší vlak, což samo o sobě je zážitek, kde těch 600-700 lidí se naskočí do toho vlaku a už je to taková táborová parta, která se tam celý cestu potkává a oslavuje to, že vlastně vyrazili na ten festival do Rumunska. Další možnost je autobusem, je vlastně lidi, kteří si chtějí projít i jiný vesničky, kouknout, jak ten život v vesnici vypadá mimo festival, tak můžou přijet jeden dopředu, projít si vesničky a zakončit to na festivale. A nebo vlastní auto a přijet si a zakempovat.
1: Na banátském festivalu můžete potkat nejenom muzikanty, ale také herce a herečky, například Nelu Boudovou. Nelo, ty patříš taky k těm lidem, kteří tady jezdí nejenom jako návštěvníci na banátský festival. Ty tady máš takové, jak to nazvat, workshopy?
2: Ano, já myslím, že jsou to workshopy, seberozvojové workshopy, protože já se kromě herectví také zaobírám seberozvojem, koučováním. A na jednom takovémhle workshopu vznikla myšlenka, že muži mají velký problém s oslovením žen nebo s odmítnutí.
1: Jak kdo?
2: Jak kdo samozřejmě, ale tady byl ten požadavek, jestli bychom nemohli udělat banátskou seznamku. Takže vlastně festival začíná úplně tím, že děláme takový speed dating, kde se seznamují muži se ženami.
1: Speed dating je rychlé.
2: Rychlé rande, ano.
1: Nela Boudová se večer ujala také velmi zvláštní a pro ni netypické, jako ostatně asi pro každého, role. Role oddávající.
4: A nyní se ptám vás, vstupujete dobrovolně do manželství s přítomným panem Michalem Bláhou? Přijímáte ho takový, jaký je?
5: Ano.
1: I takové zázraky se tady dějí. Z Aibentálu v Banátu Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Praha žije festivaly.
0: A na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a já znovu připomínám dálnici D3, kousek za Táborem ve směru do Budějovic na 83. kilometru se v tuhle chvíli po odklizení vážné nehody opět projíždí oběma pruhy a kolony se dávají do pohybu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Alex Veren dospíval krátce po 10:45 na Rádiu Praha. V 11 hodin tu budou další zprávy s Mirkem Kasanem. Počkejte si na ně a nezapomeňte, dnes večer nás čeká hit týdne přesně v 21 hodin a pak samozřejmě v týdnu můžete hlasovat na praha.rozhlas.cz. D3, kousek za Táborem směrem do Budějovic na 83. kilometru je opět průjezdná, odklidili následky vážné nehody.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. 107,1 FM a DAB+.

0: Krásné dopoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď už pro vás máme zprávy na 11. hodinu a ve studiu Rádia Praha je Mirek Kasan. Zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Díky Lenko, hezké dopoledne.

0: Projekt Korenci v pražských Horních Počernicích má podpořit místní podnikatele. Radnice spustila další etapu. Podemletou železnici mezi Olbramovicemi a Benešovem prozkoumá statik. Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. A bude polojasno s teplotami do 22 stupňů. Večer se postupně vyjasní.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V pražských Horních Počernicích odstartovala druhá etapa projektu Korenci. Každý registrovaný zájemce dostal od radnice poukázku v hodnotě 1000 korun. Platit s ní může v místních podnicích, a to s 50% slevou. Městská část na projekt vyčlenila 500 000 korun. Kvůli velkému zájmu teď zvažuje navýšení o dalších 250 tisíc, říká starosta Prahy 20 Petr Měšťan z ODS.
2: Cílem tohoto projektu bylo finančně pomoci místním občanům a obchodníkům a zároveň pozbudit lokální ekonomiku. Aktivní zapojení obyvatel a provozovatelů potvrdilo zájem o podobné iniciativy. Vytvořilo dobrý základ pro pokračování v projektech.
0: Statik bude dnes prohlížet železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Páteční déšť podemlel více než 20 metrů dlouhý úsek a vlaky tam od té doby jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Provoz na koridoru bude kvůli opravě omezený minimálně několik dnů. Pokračuje mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
3: Tam samozřejmě jsou zaměstnanci správy železnic, už tam jsou i stavební stroje, nicméně by tam měl být statik a ten by posoudil, jak přesně ten svah je podmáčený a zvolí se další postup a rozhodne se, nebo uvidí se, jak dlouho ta oprava potrvá.
0: Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Minister Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
4: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
0: V květnu novou koncepci armády představil ministr obrany předsedovi vlády a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který k ní měl několik připomínek. Jednat o ní začala v červnu i Bezpečnostní rada státu. Ruská protivzdušná obrana v noci podle ministerstva obrany sestřelila přes 300 ukrajinských dronů. Ukrajina mimo jiné útočila na další zařízení ruského internetového obchodu Ozon, tentokrát v Oremburgu. Trosky bezpilotních letounů způsobily podle ruské agentury TASS ve skladišti požár, který záchranné složky uhasily. Jde už o druhý ukrajinský útok na objekty společnosti Ozon po týdnech úderů na sklady největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle Kyjeva přes tyto sklady Rusko získává součástky k dronům a další zařízení pro útoky na Ukrajinu. České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy v Brně Rakousko hladce 3-0 a zvítězily podruhé v základní skupině. Rakošanky nebyly nebezpečné v útoku tolik jako třeba nadcházející soupeřky Češek Srbky. Díky tomu se do hry dostalo víc hráček mimo základní sestavu, říká reprezentační univerzálka Gabriela Orvošová.
5: Rozhodně, myslím si, že tyhle týmy jsou celkem rozdílný, ale jsme rádi, že jsme to zvládli ve třech setech. Rakušanky nám odporovali, ale myslím si, že jsme to kontrolovali celý zápas a jsem ráda, že jsme si všechny mohli zahrát.
0: Odpoledne bude v Praze polojasno, večer se obloha postupně projasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia. Mírný vítr bude večer slábnout. A na zítřek předpovídají meteorologové podobné počasí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách se vracíme na silnice a čekejte v tuhle chvíli zdržení na příjezdu do Prahy od severu Ústeckou D8. Připravte se na zdržení samozřejmě v Cínovecké od sjezdu na Čekovice. Koleno tam vzniká kvůli dopravnímu omezení. Jinak pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D1. Je to samozřejmě o kus dál, ale je to důležitá informace. Dálnice D1 na trase z Vyškova do Prahy totálně ucpaná na průtahu Brnem. Kolona od sjezdu na Mikulov od 194. kilometru vás zdrží minimálně půl hodiny.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: 4 minuty po 11. Jaká nás čeká muzika? Eva Farná.

0: Daft Punk a Get Lucky, teď máme 11:45. Solární panel, světlo a kamera. Neobvyklá sestava v Milovické rezervaci má za úkol sledovat noční motýly. Podrobně o tom na Rádiu Praha už za pár minut. Situace na silnicích je teď komplikovaná, hlavně na dálnici D1 na trase z Vyškova do Prahy. Sice je to kus od Prahy, ale přeci jen pokud se v těchto místech budete pohybovat, tak výrazné zdržení je mezi 194. a 187. kilometrem. Je to tady ještě jednou D1 z Vyškova do Prahy. Je to totálně ucpané a zdržení v tuhle chvíli minimálně půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Vás beru do Milovic, přes den jí nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které pak putují do Dánska. Tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří čas a umožňuje získat data, která by klasickými metodami neměly.
1: Držím. Pokládám.
2: Paráda, polož to.
3: Solární panel na kovové konstrukci už je tedy připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
4: Zapojíme kabely. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet.
3: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
5: V tom zařízení jsou takové čtyři diody, respektive diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
3: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
5: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně ty zvířata určují do různých taxonických skupin.
3: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
5: Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče. Velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
3: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
6: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas.
3: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Praha žije vědou.
8: Praha žije vědou.
0: Teď ještě přidáme informace z dálnice D1 na trase z Vyškova do Prahy. Je dálnice D1 totálně ucpaná na průtahu Brnem. Zdržíte se víc než půl hodiny mezi 194. a 187. kilometrem.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava.

0: Jana Spajro dospívala krátce po 11:45 na Rádiu Praha. Ve 12 hodin tu budou zprávy s Mirkem Kasanem a po 12, protože je neděle, tak pořad až na dřeň. A hostem Kateřiny Kubalové tentokrát bude herec Bohumil Klepl. Ze silnic mám aktuálně dobré zprávy, zatím nepřibyly žádné čerstvé komplikace, zdržení, výrazné zdržení čekejte pouze na dálnici D1 z Vyškova do Prahy v Brně. Popojíždět budete minimálně půl hodiny mezi 194. a 187. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Krásné poledne, 12 hodin, Olivia Dean dospívala na Rádiu Praha. A teď už je čas na zprávy s Mirkem. Hezké poledne.
1: Hezké poledne a případně dobrou chuť. V Praze kvůli suchu přibylo havárií na vodovodním potrubí. Národní centrum tkání a buněk ročně vyrobí transplantáty z těl až 300 zemřelých dárců. Německé úřady zahájily předběžné šetření kvůli chytrým brýlím společnosti Meta. A bude polojasno, večer se postupně vyjasní a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze jsou letos častější havárie na vodovodním potrubí. Za první pololetí se jich staly skoro 3000, což je meziroční nárůst o 84. Přibyly také události, při kterých zůstalo bez vody víc odběratelů. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka jsou jedním z důvodů vysoké teploty.
3: Hlavní příčinou je dlouhotrvající sucho, které vytváří tlak půdy na to potrubí. Vzrostl nám i počet havárií takzvané první kategorie, kdy je bez vody více jak 1000 odběratelů, těch jsme měli za stejné období zhruba 40.
1: Soudy, vrchní soudy za první letošní půl rok řešily více kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat, pak případy řeší nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
4: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
1: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2025 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Až 5000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábějí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říkal, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo částí kloubů, soběstačné.
5: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
1: Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení kvůli takzvaným chytrým brýlím společnosti Meta. Podle ní porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Podle německé agentury pro regulaci sítí je důležité, jestli jsou nahrávané osoby schopné rozpoznat, že je uživatel nahrává. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v Šancelize nad Slováckem 2-1. Po 5 kolech tak dál drží neporazitelnost a v tabulce jsou druzí se stejným počtem 11 bodů jako vedoucí Slavia, která vede díky lepšímu skóre. Kouč Boleslavy Aleš Majer vidí oproti minulé sezóně pokrok.
6: Řekněme z těchto zápasů, říkám, nechci nikoho tady škatulkovat, že je lepší, horší, ale samozřejmě cítíte asi zápas některý domácí, že potřebujete zvládnout, cítíte to všechny kluby a říkám, minule jsme z těch zápasů měli většinou remízu, jo, minulý sezóně, že vždycky jsme si říkali, že dneska uděláme ty 3 body a nějak se odrazíme nebo se posuneme v tabulce a většinou jsme ten zápas remizovali, často to bylo 0-0 nebo 1-1.
1: V dalších včerejších zápasech 5. kola pak Artis Brno prohrál s pražskou Spartou 0-4, Zlín podlehl Liberci 0-1 a Slavia jen remizovala s Bohemians 2-2. Dnes od 17 hodin na programu utkání Teplic proti Zbrojovce Brno a ve 20 hodin se střetnou fotbalisté Sigmy Olomouc a Pardubic. Odpoledne bude v Praze polojasno, večer se obloha postupně zase projasní. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia. Povane mírný vítr, který bude večer slábnout. A na zítřek předpovídají meteorologové podobné počasí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice v Praze a okolí je klid, klidno je i na hlavních tazích, ale pozor na dálnici D1. Stále připomínám, že pokud míříte od Vyškova do Prahy, tak v Brně výrazné zdržení, popojíždí se stále mezi 194. a 187. kilometrem a to zdržení je na půl hodiny.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Až na dření s Kateřinou Kuba.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Oblíbený herec se narodil v Moskvě, vyrostl v Pardubicích a v Praze posléze vystudoval DAMU. Hrál v mnoha filmech, seriálech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou pražské Studio 2. O hudbě, loutkách i boji se závislostí bude už za chvíli mluvit Bohumil Klepl. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišel herec Bohumil Klepl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Musím se posluchačům přiznat, že teprve dnes díky vám jsem zjistila, že Bohumil je Amadeus v překladu. Takže vy jste vlastně Amadeus.
2: Ano. Přišel na to můj vnuk šestiletý a říkal mi, dědo, já se taky jmenuju Bohumil, ty jsi Bohumil a Amadeus Mozart je taky Bohumil. My jsme všichni tři Amadeové.
1: Já se toho chytím, té spojitosti s Amadeem Mozartem. Máte v sobě nějaké hudební buňky?
2: Mám, protože moje arménská maminka říkala vždycky, že děti musí mít hudební základ, tak já jsem chodil 6 let na klavír a pak jsem hrál, a to se nechci vytahovat, hrál jsem virtuózně do svých 18 let na klasickou kytaru jako vážnou hudbu.
1: Aha.
2: Já u táboráku nic neumím, ale když se má zahrát Bach nebo něco jako kytarově, tak jsem to hrál velmi zdatně a byl jsem nejlepší ve východočeském kraji v roce 80.
1: A hrajete dodnes třeba jako relax?
2: Právě už bohužel nehraju. Všechny ty nástroje bude dědit můj vnuk. A já už nevím, čím to je. Nehraju. Mám tam 7 kytar podkroví.
1: 7 kytar?
2: No, některý jsou elektrický, některý jsou koncertní. Takže tam mám těch kytar hodně a chtěl jsem to dokonce i prodat, ale můj syn mi říkal, more, my si říkáme more, my jsme bydleli dlouho na Smíchově, more, to neprodávej, to je škoda. Vnuk na to bude hrát, no tak to nechávám.
1: To musíte schovat, to
2: poslouchám,
1: je jasné.
2: Moreho. Já mám takový malej rodinný domek, tak tam v podkroví mám Big Beatovou místnost, kde začínal Vojta Dyk, Kuba Prachas. A já tam mám všechny tyhle ty nástroje, basové kytary, bicí, a můj vnuk vždycky vyběhne nahoru, zeptá se mě, proč to tady, dědo, máš, a začne mlátit do bicích, což je teda rachot, a pak začne brouchat do těch kytar. No.
1: Počkejte, Big Beatová místnost, to si máme představit jako opravdu profesionální studio? Nebo je to takový kutloh, kam se chodí hrát? Co to je?
2: Je to spíš kutloh. Kde ženy většinou pod vlivem nejlíp ovládaly basové kytary. To jim šlo nejlíp a my jako hudebníci s Vojtou Dykem jsme, Vojta teda zpíval kdysi dávno a já jsem doprovázel kytarou nebo klávesama. To bylo období, kdy ta vesnice, kde bydlím, nespala.
1: Vy jste je bavili do dlouhých nočních hodin.
2: Ano, a pak jsem to dělal tak, že jsem z té vesnice vždycky všechny pozval. To bylo nejlepší, že u mě bude dneska koncert a všichni přišli. Takže v těch 90. letech u mě byly takový jakoby koncertíky na zahradě a pak jsem neměl ty stížnosti od sousedů.
1: Nechybí vám to hraní?
2: Hraní mi nechybí, protože já si občas zahraju sám.

0: že když mám výpadek paměti na jevišti před lidma, tak znervózním a normálně držím figuru, jo, postavu a v té postavě říkám, třeba jsme teď hráli nedávno Revizora od Gogola, já hraju hejtmana, já jsem zapomněl a Krištof Hádek hraje Chlestakova a já jsem nevěděl, tak jsem k němu kleknul a řekl jsem mu, vaše excelence, já vůbec nevím, co teď mám říct dál. A on se takhle rozesmál jako vy a řekl, já na to kašlu, s tím kleplem se nedá hrát, a odešel. A já jsem říkal, chlapče, musíš držet figuru a ne, že říct, já s tím kleplem nemůžu hrát, tohle mi udělal na jeviště.
1: Takže hrát s vámi je škola improvizace.
0: No to jo, ano, to jo, no teď, já už teda nepanikuju na jevišti, protože už jsem tam 40 let, ale když nevím, tak nedělám před lidma, že nevím. Jo, normálně pokračuju, tady s Honzou Krausem hrajeme v Šíleně smutný princezně ve studiu 2, teď jsme hráli předevčírem nebo kde a taky jsem nevěděl a tam zase Kraus teda miluje mě jako v tom dusit, jo, takže tam začal něco vyprávět, ale já jsem se nedal. Já jsem s ním mluvil dál a vůbec jsme se nedostali k tomu základu, abychom odešli ze scény. Tak on pak říkal, tak radši odtud půjdem, ne? A já jsem říkal, to by bylo dobře, mistře. No a šli jsme.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Řešili jsme spolu, kde všude nebo ve kterých hrách hrajete, tak to jsme teď už něco z toho nastínili, ale vy už nějakou dobu, nevím vlastně jestli cíleně, se vyhýbáte těm kamerám. Ostřihl jste seriály.
2: Ano.
1: Proč nechcete před tu kameru, nebo nevím, jestli nechcete, zkrátka před ní nejste.
2: Ne, no tak teď Aha. Už mě nikdo nevolá, ale dřív jsem to odmítal a říkával jsem veřejně, mm-hmm. že už mě ty seriály nebavějí. Ty seriály jsou pro lidi, mladý herce s hypotékama, to já chápu. Mm-hmm. A musí se to vyrábět, je to takový spotřební zboží a mě ty rychlovky vlastně nebavějí. A kdybych to potřeboval, jako jsem točil ve všech seriálech kdysi, a teď to nepotřebuju. Takže to odmítám, být v 5 ráno někde ve studiu a předstírat, že jsem v pohodě nebo tohle. A film, teď se mě nikdo nevozývá, ale ozvali se mě párkrát a záleží na tom, co to je, i když nejsem žádný jako privilegovaný herec, tak dřív jsem bral všechno a teď se snažím vědět, co to je, nebo já dokonce teď čtu i ty scénáře mm-hmm. před natáčením, což jsem mm-hmm. dřív nedělal, hlavně, že jsem točil, hlavně, že jsem byl na obrazovkách a teď už to

0: nemám, mě to přestalo úplně. To.
1: Co ten scénář musí mít, nebo naopak nesmí mít, abyste na něj teď třeba hypoteticky kývnul, na tu nabídku?
0: Musí tam být nějaká zajímavá zápletka a dějová linka a nějaký herecký, nepříliš civilní projev, protože civilní projev je teď všude, jako v těch seriálech. Jsou všichni civilní, což vyžaduje ta doba, jo? Ale já vám teď řeknu kacířskou větu. Já si myslím, že v televizi ty seriály žít budou, ale že film jako takovej v rámci umělé inteligence to skončí. Mm-hmm. Já si myslím, že film skončí.
1: Že si necháme ty filmy jenom generovat někým,
0: no,
1: něčím?
0: No a hlavně mládež, já sleduju už i toho 7letého vnuka a ty mladí lidi už vůbec nekoukají ani na televizi, ani do kina nechodějí. Takže já si myslím, že se vytváří už jenom taková jejich virtuální realita někde na těch mobilech a že za 10-15 let to bude, to je můj názor, bude konečná. Takže budeme sedět my tady a povídat si budeme. To bude fungovat.
1: Myslíte se, že to bude fungovat?
0: No to bude, to se nedá uměle. Nebo jestli ta inteligence, že udělá, že i Klepl bude umělej tady povídat, tak nevím.
1: Kde jste vlastně zahořel pro to divadlo? Kdy jste se rozhodl, že budete hercem?
0: Tak moje arménská maminka, která mluvila s tímhle přizvukem, mě nutila hrát ten nástroj, klavír. Pak tu kytaru vážnou. A tam někde v rámci gymnázia, když jsem na gymnáziu dělal ze sebe třídního šaška, my jsme měli 28 holek a 4 kluky. A já jsem tam šaškoval, protože jsem byl malinký a takovej nevýrazný, tak abych na sebe upozornil, to byl tenhle, tak jsem začal šaškovat a pak jsem s jedním klukem dělal přijímačky na damu, ale já mu jenom jako přihrával, já jsem se tam byl jenom podívat. Jako ještě, on potřeboval partnera, tak jsem jel s ním. No a pak mě napadlo, že bych se přihlásil, ale nebyl jsem přijat, byl jsem přijat až na odvolání. No a pak jsem studoval a to mě bavilo, byl jsem nervní. Hodně jsme prochlastali taky po těch kavárnách a tohle, ale měl jsem velmi přísného pedagoga, to byl Miloš Nedbal, herec Národního divadla, Jarmila Krulišová a Jirka Klem. A tak jsem prostě vystudoval herectví a pak jsem si myslel, že půjdu rovnou do Národního a šel jsem do Chebského, Západočeského divadla v Chebu. No a bylo.
1: Co tomu říkali rodiče, že jste se dal na hereckou dráhu?
0: Táta to nebral.
1: Ne?
0: Táta byl strojní inženýr a on to neměl rád. On, víte, kdy se poprvé tak jako pobavil a řekl mi, Bohuši, teď jsem spokojený, když jsme měli premiéru filmu Účastníci zájezdu.
1: Ten se mu líbil.
0: Ten se mu líbil a tam se usmál a v kině byl pozvaný na premiéru a řekl, jo Bohuši, takhle, to je dobrý, tohle to je dobrý.
1: To vzal na milost.
0: To vzal na milost,
1: ano. A měl nějaké konkrétní představit, co bys vás chtěl mít?
0: Strojního inženýra.
1: Abyste šel v jeho šlépě.
0: Ano.
1: Tak, ano.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Ty už jste několikrát zmínil arménskou maminku. Jak moc ten váš původ, váš život ovlivnil a ovlivňuje?
2: Já jsem se narodil právě v té Moskvě, což je můj nějaký úděl, protože mý rodiče oba dva studovali vysokou školu, tenkrát v Moskvě, moje arménská maminka přijela, ale z Gruzie, z Tbilisi do Moskvy a tatínek byl vybraný jako asi svazák a tohle byl vybraný z průmyslovky na vysokou školu a tam sovětský ženy napadaly ty chlapce jakoby ze západu, aby se dostali do Evropy a moje máma má slavnou historku, protože já, když jsem hrál ještě s divadlem na Zábradlí, teď nedávno, asi před 20 lety, teda v Moskvě, ve státním divadle MCHAT, tak přišla jedna paní stařička, že byla pedagoškou mý mámy a říkala mi, že moje máma vždycky omdlívala na chodbách v tom institutu a když šel nějaký Rus nebo něco, tak mu řekla, uchadí. A čekala, až přijde Bohouš Klepl. A Bohouš Klepl pak skončil, že se jí narodil malej Bohouš, to jsem já. No a pak odjeli do Československa a bydleli jsme v Pardubicích.
1: Připadal jste si během toho dětství třeba trošku vykořeněný nebo jiný, když vás takhle převáželi a přece jenom jste tam měl ten štempl, tu Moskvu?
2: Ne, já jsem považoval Pardubice jako za rodné místo a byl jsem tam jako spokojený. Tam jsem prožil vlastně celý mládí. Jenom jsem měl pak problémy, ta Moskva mě pronásleduje, když za nic nemůžu vlastně, že mě pronásleduje, když byl ten srpen, tak co tady ta normalizace a všichni si tak nějak mysleli, že z toho něco budu mít nebo těžím nebo něco. Takže se na mě dívali tak skrz prsty a pak po revoluci vlastně taky říkali, já si pamatuju, to vždycky občas někdo řekl, to je ten Rusák. Jo, a já jsem to těžce nesl a tak vím, že s tím jsem se potýkal vždycky nepříjemně a vždycky jsem si říkal, proč já jsem se musel narodit v té Moskvě. Ale vlastně z nadhledu je to úplně zbytečný, protože co jako Martin Dejdar se narodil v letadle někde nad Singapurem, to vím. No, takže...
1: Pojďme zpátky k tomu vašemu herectví, k těm začátkům. Jaké jste měl touhy představit, co budete hrát, jak se ta kariéra vaše bude vyvíjet, když jste začínal?
2: Myslel jsem si, že budu hrát velký figury, a jenže jsem byl mrňavej a komický, takže ty tragické a velké figury u mě vypadaly jako spíš ironický nebo legrační, ale prožíval jsem se, měl jsem ten východní pocit a tu školu Stanislavského.
1: Východní pocit?
2: No, takovej se prožívat. To mají ty východňáři, jako vůbec. Češi jsou studenější, jako více prožívat a všechno ukazovat, jako když breče, tak jak na dřeň. Než jsem pak po 15 letech herectví pochopil, že herectví je trošku i o něčem jiným, že je to taky nějaký zkus techniky, ale ten vnitřek tam musíte mít. Takže s tím jsem bojoval a chtěl jsem vždycky hrát velký divadlo a podařilo se mi to až v pozdějších letech, když jsem byl přijatý do divadla na Zábradlí, tam byl rozvrat, ta celá parta Bartoška, Hermánek, Zedniček odešli a my jsme tam šli s tím Petrem Léblem, který byl vynikající režisér, tak jsem tam právě od něj získal velký role, čechovovský, a tam jsem poprvé si myslím, teď to bude znít nadneseně, tam jsem poprvé začal něco hrát jako pořádně a ty figury byly podle mě jako dobře zahraný.
1: Která z těch rolí byla pro vás třeba taková opravdu zásadní?
2: Anton Pavlovič Čechov, jeho hra Ivanov. To je Ivanov, chlap se chce zabít, jo, a nechce žít, žena ho podvádí, tohle. A ještě jsem hrál s Leošem Suchařípou, což pro mě byla velká škola a tam mě Leoš i naučil, že se vracím, když Čech zapomene text, tak já si pamatuju.
1: To máte od něj.
2: Ano, já jsem tam měl vážný monolog stránkovej o tom, že nechci žít a tohle a Leoš měl odpovídat asi 20 taky půlstránkovým monologem. A on najednou stál a řekl, život je prd. A odešel. A já jsem tam zůstal sám. To bylo pro mě...
1: Co jste dělal vy?
2: Lidi se začali smát. Já jsem byl hrozně naštvaný na Leoše, že mi zkazil jako celý tady výstup.
1: Tak jako teď ten Krištof Hádek.
2: Ano, ano. A jako on mi řekl, Leoš, dal si dvojku, nebo panáka si dal, Leoš, dost. A pak říkal, no a co, jako měl si dávat pozor, teď já jsem to řekl v textu, jako pocitově správně, co bych tam říkal, tak 20 vět. Tak to jsem si s Leoškem užil. A pak v Revizorovi jsem na zábradlí taky, já hrál Chlestakova a on hrál mýho sluhu Osipa, to teď nesnáší Krištof Hádek, protože já hraju hejtmana a když on má ten monolog jako Chlestakov, ano, ano, tak mu napovídám a on
1: si vždycky... to pořád pamatujete.
2: No já říkám, louky, lesy, potučky, ale to víte, Petěrburg to není. A on se na mě vždycky otočí a říká, prosím vás, můžete být hejtmane tiše? A říkám, nemůžu, mě to tak bere. On je hotovej z toho. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Kubalovou.
1: Jak vás tak poslouchám, tak z toho úplně čiší to, jak vás to v tom divadle baví na tom jevišti. Jak je to pro vás opravdu ten život tam být? Jaké to potom bylo, když jste sebe vyměnil za loutky? Vy jste měl takové období, že jste měl loutkové divadlo a to je něco úplně jiného.
2: To bylo tím, že jsem se oženil s maďarskou občankou, která studovala u nás loutkařinu a moje máma, arménská, která uměla, tak vyštrachala od někoho v Jičíně starý loutkový divadlo, Alšovo divadlo ze 120 loutkama.
1: Yeah.
2: A tak to viselo u nás v bytě na zdech a tohle. A pak vlastně otec Vojty Kotka, Václav Kotek, vymyslel ještě s panem Kratochvílem, to byl v televizi redaktor, vymysleli divadelní pouť na Střeleckém ostrově v roce 84-85. To byl takový ostrov svobody a mě tenkrát řekli, ať si něco připravím. A já jsem s ženou vymyslel, že bychom tam měli normálně kleplovo loutkové rodinné divadlo a začali jsme hrát loutkový divadlo, klasický. Aby mě to bavilo, tak jsem bral i klasický témata, třeba takový neotřelý, jako Garcia Márqueze, Kronika ohlášený smrti a hrál jsem to s Alšovýma loutkama, nebo jsem hrál všelijaký ujetiny a začalo mě to bavit a protože jsem tam hrál s klukama Formanovejma, Petrem a Matějem a tenkrát po revoluci bylo takový období Havel a tohle a Miloš mohl přijet Forman, tak najednou se nám podařilo jet i za moře, teda ne díky mě, ale asi díky klukům a já jsem mohl hrát i v Central Parku tohleto, dělal jsem to tam a za mnou přišel nějaký ruský emigrant, který tam stepoval a začal mě nadávat, že mu kazím kšefty. A já jsem mu říkal, neboj se, já za ní dělu jedu. A pak jsme byli v Mexiku a bylo to v období moje největší drzosti, protože s touhletou pakárnou desetiminutovou jsem pak objel celý Mexiko. I prezident mexický byl. My jsme byli hodně slavní díky tomu, že pan prezident Havel, to bylo populární, tak se o nás vědělo a tenkrát si pamatuju, velvyslanec Mexiku, český, když jsem to zahrál v tom Národním divadle, v tom obrovitánském jejich mexickým a trvalo to 10 minut, tak on nějak byl úplně nepříčetný a řekl, vy jste tady byl naposled, ale mexický prezident tehdejší přišel se svojí maminkou a říkal, že mi děkuje, že to bylo krátký, že v tom vedru by se díl sedět nedalo a babička plakala, jeho matka, no tak to jsme měli zážitky všude možně.
1: Kromě toho, že z toho období máte spoustu zážitků, co vám to dalo osobnostně i třeba do té další práce potom herecké, protože vy jste potom loutky pověsil zase někam na nějaký hřebíček, možná ano. Je tam pořád ještě máte, začal jste zase hrát sám.
2: No, ty loutky byla jako znouze cnost, protože nebylo pro mě jako co, neměl jsem žádný někde angažma, takže jsem se tím živil. A pak, když přišly ty nabídky, vlastně to bylo to zábradlí, pak bez zábradlí, pak všelijaký možný, až jsem se dostal do studia 2, kde jsem asi 12 nebo 13 let, tak v podstatě já jsem rád, že to takhle všechno proběhlo a já už to divadlo nemám jenom kvůli penězům nebo něco. Já prostě jako důchodce, je mi 68, tak já rád chodím mezi lidi. Já jsem pak vymyslel, že bych mohl být uvaděčka v divadle.
1: Abyste tam byl.
2: Abych tam byl, protože o to hraní mi už tak nejde. Já si pokecám v šatně, zkritizuju tam ty všechny mladý herce, dávám ty moudra, co dělají ty starý herci, dávám ty moudra a pak jdu šťastně domů, že jsem jako něco dělal. Takže mě to dělá, to hraní teď mi pomáhá psychicky dobře, jakože dělá mi to dobře.
1: Chápu, chápu.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Rádio Praha.

0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
1: Až na dřeň.
2: Jste někdy období, kdy to bylo naopak, kdy to hraní vás třeba úplně vysávalo, kdy jste, jak se dnes říká, vyhořel, už jste nechtěl?
3: Ano, bylo období, kdy jsem točil 3 seriály najednou, hrál v divadle, začal jsem chlastat, bylo to v tom divadle Na zábradlí, tenkrát i v tom extra, ale hrál jsem hodně a ten alkohol už přerostl míru, fakt to začalo být už...
2: A ten přišel proč? Protože toho bylo hodně a bylo potřeba se nějak uvolnit? Nebo
3: no uvolnit
2: proč?
3: A protože jsem se cítil jakoby tenkrát v uvozovkách slavný a že konečně naplněný a odskákala to vlastně moje žena i ten můj syn Tomáš, že jsem tak furt jako někde se flákal a chlastal s jinýma kolegama, ne že sám. A furt to nějak prolejzalo až ve studiu 2, si představte. Náš šéf Michal Hrubý mi řekl krásnou větu tenkrát, Bobe, jestli ještě budeš klastat, tak tě vyhodím. Já tě nemůžu tady mít, protože to je održku. A tak jsem si našel protialkoholní tam v Bohnicích, tam jsem byl 2 dny. Tam jsem ležel s takovýma typama, že jsem to nevydržel. Mm-hmm. Normálně jsem utek a tomu šéfovi Nešporovi řekl, že odcházím a on řekl, jak si musíte najít něco jiného. A našel jsem si zařízení soukromí, kde platíte, ale jste v daleko příjemnějším prostředí, je to ve vile v Podolí a zjistil jsem, že tam to stojí asi 160 tisíc, jo, ten pobyt, 3 neděle. Říká se tomu u nás v divadle Maledivy, jo, takže se mě kolegové v divadle ptají, Bobe, myslíš, že už jsem zralý na Maledivy, jo, a nikdo nic neví a my víme, že už...
2: Krycí název. Teď jsme to prozradili, tak už musíte zvolit.
3: To ne, to poslouchá někdo, to oni nebudou. Takže tam jsem začal jakoby léčit a jak mě vysvětlili, tak já jsem abstinující alkoholik, to se vyléčit nedá. Prostě nesmíte mít to bažení a pít a z začátku to bylo těžký, po 3 letech jsem se někde opil zase na dovolený a teď už je to 6. rok a nepiju a už teď to bažení nemám. Nemám, ale nesmím jako dělat, když mi někdo říká, tohle si trošku můžeš dát, tak to nedělám.
2: A dělají vám to, že by za vám
3: dělají to, dělají to, to vám nic neudělá. Když si tady lízne, Bobe, trošku si tady lízni. Ale já to už nemám ani to, ale taky říkají kolegové, s Kleplem byla větší sranda. Teď už je nudnej. No jo, protože oni všichni jsou už volevl, vejš. Ano, no tak.
2: Prošel jste si takovým tím obdobím, kdy okolí vědělo, ale vy jste si to nepřipouštěl?
3: Ano, to právě bylo to...
2: Kdyby ten šéf váš
3: ten
2: nepřišel,
3: šéf, no,
2: vy byste do té léčebny sám nešel?
3: Ne, nešel. Ne. Já jsem myslel furt, že to má... Oni to alkoholici mají
2: mám
3: pocit,
2: to pod kontrolou.
3: Pod kontrolou, nemá. Nemá. To je prostě, jak si dáte ráno tajně a když se pije tajně, ještě když pijou lidi společensky, tak to jde. Ale já jsem si tajně dával třeba decku tvrdýho alkoholu, abych byl v pohodě, na zkouškách, všude, aby to nebylo.
2: Jako pořád jste měl někde u sebe nějakou
3: ano,
2: lahvičku.
3: A to se pak zvyšovalo, takže večer už jsem byl vlastně nalitej, jako po představení ještě se sedělo a už to vyžadovalo ten doping, prostě každý ráno si dát něco, ještě mě Leoš Suchařík pan naučil, že je dobrý jíst petržel zelenou, že to z vás nejde, netáhne, tak já jsem od Leoše měl teda, musím říct, tyhle ty instrukce, tak se jsem žvejkal petržel zelenou, že to ze mě nešlo jakoby, ale ono ten alkohol, já jsem na to citlivý, já to cítím, když někde s někým hraju a cítím ten aceton, cítím to, ale nemoralizuju, to já vůbec se nedělám, to jenom ty kolegové kolem mě i Bobe, to je první. A já říkám, Ježíš mě...
2: Oni vám to chodí hlásit.
3: No, oni mi to chodí hlásit, jakože jsem morální kontrolor alkoholismu v divadle. A já se říkám, prosím vás, nechte mě na pokoji. Se klidně oživíte, mě to je jedno. Nebo je to první. Pak má třetí a říká, tak dneska výjimečně. Takže mě to baví, že oni se takhle ke mně dívají jako na pedagoga alkoholismu.
2: Jaké to pro vás bylo být na těch Maledivách? Prožije si tam člověk takové to v uvozovkách prozření, že si řekne, aha, tak já jsem teda opravdu alkoholik, jsem tady
3: Ano, je to sebepoznání a ty terapeutky a terapeuti. Já mám dokonce teď osobního terapeuta, mám číslo na člověka, že když něco, tak můžu zavolat kdykoliv, kdekoliv. Jo? Zatím jsem to nepotřeboval. Aha. No, furt vás nechaj nahlížet, pitvaj vás úplně. To je furt, to jsem jako byl rozpitvaný a zjistil jsem, jaký jsem člověk, i když ve výsledku mi děvčata terapeutky, teda děvčata, oni jsou to paní doktorky a tohle, řekli, že v podstatě jsem sáhl až na dřeň a dokonce si představte, že zvali na besedy se mnou i děti, moje děti dospělí, tak tam seděli, ona se s nima bavila, ta terapeutka sama, pak mě pozvali a to byl hrozný pocit, když najednou od dětí dospělých, teda uslyšíte, co všechno jsem vlastně vyváděl a říkal a oni to říkají tam ty třetí osobě. To mě bylo hodně zle, ale vlastně jsem se nezlobil na ně, ale že jsem si to neuvědomoval. A oni tam dostali ten plac, ne přede mnou, s něma, ale já jsem se na to mohl dívat. A to byla velká rána a velký poučení. Pak tam pozvali i moje partnerky, i ženy, i současnou ženu a všechno. A musím říct, že to byl největší takový šok pro mě, jak mě ty lidi v rámci toho alkoholismu vidějí. A to mi nejvíc dávalo tu sílu s tím fakt skoncovat.

0: na dřeň.
1: Dokázal jste sám sobě odpustit to, co jste sobě a třeba i jim prováděl?
2: Nedokázal jsem si odpustit. Myslím, že jsem narušil a pokazil několik vztahů a vazeb právě díky tomu, jak jsem se choval. A nedokázal jsem odpustit, protože jedna z mých partnerek za ten celý život, kterou jsem taky tak nějak jako vyhodil, nebo to tak, je mi to strašně líto a ona udělala ještě příkaz, že se mnou vůbec nebaví, jako kdybych neexistoval, což mě teda úplně bere, ale respektuju to a je to můj největší teď bolest, jako, že bych si s ní třeba rád popovídal, něco vyřešil, ale odpuštění nepřichází, takže to mám v sobě furt.
1: Vy už jste říkal před chvílí, že ten alkohol vám pomáhal určité věci třeba zvládat, bylo to uvolnění a tak dále. Co máte teď místo toho alkoholu? Co vám pomáhá odrelaxovat? Chodíte na procházky, pijete bylinkový čaj?
2: Ne, sedět tady s váma a vykecávat se. To mi dělá dobře a komunikovat s lidma. To mi dělá dobře. Nesedět, já mám tu tendenci, jak teď bydlím sám v tom domečku, že jsem tam v podstatě sám, když tam nemám třeba vnuka nebo někoho, protože já s partnerkou nežijem, my žijem každý zvlášť, tak prostě jsem rád ve společnosti, no musím něco dělat. Mám strach, že nic nedělám. Takže jsem rád, že třeba mám s váma rozhovor, to je výplň krásná mýho životního, pak se vrátím a nemám dneska co dělat. Venku je zima, tak ani nemůžu dělat na zahradě.
1: Kdysi dávno jste studoval režii, celý život hrajete, tak nechcete třeba ta prázdná místa vyplnit nějakou tvůrčí prací, psát? Vím, že jste někdy i maloval.
2: Maloval jsem, to bylo to nejtěžší alkoholické období, to mi řekl můj syn, ne abys to prodával, to jsou velký plátna, obrovský olejový plátna, ale to nebylo malování. To byly pocity a cákance a rozmazávání barev, ale má to nějaký smysl. Aha. Jeden obraz, který je 2 metry na 2 metry, visí u nás v chodbě, jmenuje se Ego. A tam uprostřed je fotka z mý bobčanky a kolem jsou takový šlenosti, tak tam podle toho člověk pozná, že Klepl procházel alkoholickým obdobím a pak mám, protože jsem cestoval, tak mám boleje třeba Kuba nebo Mexiko, tak jsem maloval, ale neumím malovat. Mě bavilo s těma barvama pracovat.
1: A teď nemalujete už?
2: Teď nemaluju, ne. Teď mi nadávají všichni, že nemaluju, nemaluju.
1: Nemáte žádné pnutí?
2: Nemám žádný pnutí, abych rozmazával barvy a jenom mi řekli děti, hlavně to neprodávaj, more, protože my si to pak prodáme sami. Až budeš.
1: No dobře, a co to psaní? Tak třeba nějakou divadelní hru, scénář, knihu?
2: Já teda...
1: Vy byste dal dohromady paměti jedna báseň.
2: To už mi někteří kolegové říkají, ale já bych to nedokázal, to by se musel... Myslím, že můj syn nebo moje dcera začali něco tam, jsem zjistil, že píšou paměti mý mámy, protože moje máma stála hodně za to, ty její průpovídky a pak, že by to přešlo ke mně, ale já si nemůžu stěžovat, to je teď jenom období, protože já budu zkoušet v dalších 2 hrách, hraju v 6 hrách, to já jako práci budu mít, ale teď je to v období nějak povánoční, není nic, no, ale jinak já práci mám a já chodím každý 3. den nebo 2. den do divadla a budu zkoušet, je teda fakt, že jsem teď vrátil roli z takových psychických důvodů, že se Zlatou Adamovskou a s Petrem Štěpánkem jsme zkoušeli jednu hru a já jsem po 3 dnech to vzdal, protože jsem zjistil, že se to nejsem schopen už naučit. Mm-hmm. Bylo to hodně. Ale teď mám slíbený od Patrika Hartla, který mi píše hry na tělo, jako byl Vysavač a tohle, říkal Kleplovi, napíšeme hru, kde bude mít 1 větu, ale bude titulní postava. Tak jsem říkal, děkuju. Tak snad to bude.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Bohumil Klepl. Mockrát vám za to děkuju, že jste přišel. Mějte se krásně.
2: Taky děkuju, že jsem si mohl vypovídat.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

0: Krásné odpoledne, Will Smith, Man in Black, teď máme zprávy na 13. hodinu a ve studiu Rádia Praha už je Mirek Kasan. Zdravím tě, krásné odpoledne.
1: Díky Lenko, dobré odpoledne.

0: Pražský dopravní podnik uzavřel smlouvu na stavbu tramvajové trati Malovanka Strahov. Projekt Korenci v pražských Horních Počernicích má podpořit místní podnikatele. Radnice spustila další etapu. Babišova vláda chce dál uchovávat data operátorů, podle nejvyššího soudu i Evropské unie v rozporu s právem. A bude oblačno až polojasno s teplotami do 22 stupňů. Večer se postupně vyjasní.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tramvajovou trať z pražské Malovanky na Strahov postaví za 824 miliony korun bez DPH Sdružení společností elektrizace železnic Praha a Firesta Fischer. Upozornil na to server z dopravy CZ. Pražský dopravní podnik s vítězem tendru uzavřel smlouvu. Výsledná cena je zhruba o pětinu nižší než předpokládaná hodnota zakázky. Nová dvoukolejná trať bude dlouhá 1,3 kilometru a povede z Bělohorské přes Vaníčkovu ulici ke Strahovským kolejím a sportovnímu areálu. Ukončena bude smyčkou Stadion Strahov. Součástí stavby je také přestavba části Bělohorské a Vaníčkovy ulice. V pražských Horních Počernicích odstartovala druhá etapa projektu Korenci. Každý registrovaný zájemce dostal od radnice poukázku v hodnotě 1000 korun. Platit s ní může v místních podnicích, a to s 50% slevou. Městská část na projekt vyčlenila 500 000 korun. Kvůli velkému zájmu teď zvažuje navýšení o dalších 250 000, říká starosta Prahy 20 Petr Měšťan z ODS.
2: Cílem tohoto projektu bylo finančně pomoci místním občanům a obchodníkům a zároveň pozbudit lokální ekonomiku. Aktivní zapojení obyvatel a provozovatelů potvrdilo zájem o podobné iniciativy. Vytvořilo dobrý základ pro pokračování v projektech.
0: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas.cz. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje neměla dost vody k chlazení a musela během srpna odstavit většinu turbín. Dokonce hrozilo úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit. V noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína. Dalších 5 by mělo elektřinu začít vyrábět v následujících dnech a naplno by elektrárna Paks měla jet už ve středu. Uvedl to premiér Peter Maďar. V nizozemském Sandfortu se dnes naposledy pojede závod Formule 1. Z prvního místa vyrazí do Derniéry velké ceny Nizozemska úřadující mistr světa Lando Norris ze stáje McLaren. S ním se do první řady postaví další Brit George Russell s Mercedesem. Závod začne v 15 hodin. Odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno, večer se obloha postupně projasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia. Zítra ráno má být jasno s ojedinělými mlhami, přes den přechodně až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Noc bude jasná nebo skoro jasná a chladnější, naměříme jen kolem 8 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Teď na silnice, opatrně na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna, kousek před Velkým Meziříčím na 142. kilometru zasahují hasiči u požáru auta.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: 4 minuty po 13. nedělní vysílání Rádia Praha stále s vámi a z muziky to bude třeba Katy Perry. Support Lesbians. Lady Gaga. Nebo teď tedy Swims.

0: čtvrt na dvě, stále posloucháte Rádio Praha. Osiny ječmenem myšího trápí majitele psů ve městech, dostávají se jim do uší čumáků a do tlapek. Podrobnosti už za pár minut. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích a já se dívám momentálně na dálnici D1. Ve směru z Prahy do Brna opatrně u 142. kilometru hoří tady auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Odpoledne, půl druhé a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová. Majitele psů trápí stále ječmen myší. Rostlina vytváří osiny, které se psům dostávají do uší, čumáku a mezi tlapky a působí vážné zdravotní komplikace.
1: Vítr oholili tlapku, podívali se, jestli tam něco je, tu osinu přímo tam nenašli.
2: Vypráví Diana z Prahy.
1: Takže tam třeba nějaká ta část, ta špička vlastně toho klásku mohla zůstat. Dali tam nějakou vodičku, která má pomoct rozmělnit právě tu tkáň, aby se to cizí tělo se vlastně mohlo vyloučit třeba i samo.
2: Její fenka Rozinka měla letos osinu ječmene myšího poprvé. Dostala se jí mezi polštářky na tlapce a celé léčení je navíc než týden. Veterinářka Natália Mazurová podobné případy řeší pravidelně. Osiny u psů odstraňuje i několikrát do týdne.
3: Jsme to vyťahovali vlastně našemu pacientovi v oblasti jazyka, potom jsou to packy, mali jsme to v nose, mali jsme to aj v oblasti vlastně podkožia, že ta osina putuje a vytvorí vlastně hnisavé ložiska.
2: Ječmenu myšímu se teď daří, nevadí mu totiž suché počasí a vyhovuje mu půda s vyšším obsahem dusíku. Aby se přemnožení ječmene myšího zabránilo, musí se posekat předtím, než stihne dozrát, vysvětluje botanik z Akademie věd Radoslav Koprna.
4: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
2: V Brně přišli na způsob, jak rozpínavou rostlinu likvidovat, aniž by trpěly ostatní trávníky. Pokračuje Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se stará o brněnskou zeleň.
4: Když se přesně nastaví výška seče a vlastně neberete to úplně na takový ten golfový trávník nebo prostě úplně na nízko, tak tam vlastně stačí jenom, když se jede ta výška a odebírají se ty vrchy nebo ty části, které jdou třeba do toho klasu, nebo bude se vědět, že půjdou do toho klasu.
2: V pražské Stromovce se na ječmen myší zaměřili už před pár lety a zvolili náročnou metodu, která ale podle šéfky údržby Barbory Berecové funguje.
5: Když je čas, vlastně se ručně vyplejvá, odváží se pryč, protože on většinou roste na místě, kde vy se tou sekačkou ani nedostanete. Takže vy normálně si vezmete motičku a motičkou to celý vyplejete ručně a odvozíte.
2: Nejlepší prevencí je vyhýbat se při venčení místům, kde se ječmen myší už rozšířil a pravidelně svého psa kontrolovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Zpátky na silnice, opatrně na dálnici D1 z Prahy do Brna u 142. kilometru hořelo osobní auto, zatím se ale projíždí bez zdržení.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Letní měsíce v Biu oko budou patřit dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediální partner je Rádio Praha.

0: Dopoledne Rádio Praha stále s vámi. Nezapomeňte poslouchat Hit týdne. Začíná dnes v 21 hodin a hlasovat potom můžete během týdne od pondělí do čtvrtka na praha.rozhlas.cz. Výrazné zdržení je teď na dálnici D1 z Brna do Prahy v okolí Kýválky. Mezi kilometry 183 až 184 se budete sunout v kolonách a to zdržení je na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Rekonstrukce Ortenova náměstí v Praze 7 potrvá nejspíš do konce roku. Podemletou železnici mezi Olbramovicemi a Benešovem prozkoumá statik. Moskva chce podle Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Bude oblačno až polojasno a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci opravují část Ortenova náměstí v pražských Holešovicích, rozšíří park a postaví nový chodník a vodní prvky. Práce budou stát zhruba 16,5 milionu korun. Hotové by měly být do konce roku, říká mluvčí 7. městské části Martin Vokuš.
2: Vznikne tu nový vodní prvek, který bude tvořit velké kruhové mlhoviště se zemními tryskami. Na tento vodní prvek bude navazovat nová stezka parkem s místy k posezení a přidají se také další propojení, kudy budou moci lidé parkem procházet.
0: Statik bude dnes prohlížet železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Páteční déšť podemlel víc než 20 metrů dlouhý úsek a vlaky tam jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Provoz na koridoru tak bude kvůli opravě omezený minimálně několik dnů. Pokračuje mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
3: Tam samozřejmě jsou zaměstnanci správy železnic, už tam jsou i stavební stroje, nicméně by tam měl být statik a ten by posoudil, jak přesně ten svah je podmáčený a zvolí se další postup a rozhodne se, nebo uvidí se, jak dlouho ta oprava potrvá.
0: Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelensky.
4: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. 46-letý bývalý český reprezentant na lavičce Viktorie nahradil Martina Hiského, kterého vedení klubu v pátek po nepovedeném vstupu do sezóny a po porážce 0-3 v Evropské lize v Bělehradě odvolalo. Kováč podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s následnou opcí na 2 roky. České basketbalistky čeká v 18 hodin přípravné utkání na mistrovství světa proti Turecku. Světový šampionát se koná na začátku září v Berlíně. Češky do něj vstoupí utkáním proti Itálii. Ve skupině narazí ještě na Čínu a Ameriku. Odpoledne bude oblačno až polojasno, k večeru se obloha postupně projasní a teploty dnes 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné odpoledne, vracíme se na silnice. Dálnice D1 z Brna před Prahou už je s kolonami. Chvíli se plní před Šmejkalkou a nesouvisle se popojíždí z 25. kilometru. A další zdržení na dálnici D1 je z Brna směrem do Prahy v tuhle chvíli u 183. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha stále s vámi a teď už je tu další muzika. Činasky. Neříkejme tomu selhání. Tayo Cruz. Nebo teď Justin Wellington a Small Jam. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi a už za chvíli tu bude Štěpánka Martanová a Týden v Praze. Praha je nej.
1: Na Rašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Zpátky na silnice, stále se zdržíte na dálnici D1, pokud jedete z Brna do Prahy, tak před omezením na Šmejkalce, ale v tuhle chvíli je to jen na 5 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a teď už týden v Praze. Štěpánko, co zásadního se stalo v uplynulém týdnu?
1: Hezký den. Praha nechá v Běchovicích opravit ulici k Jalovce. Práce začnou ještě letos a město za ně zaplatí asi 28,5 milionu korun. Schválili to pražští radní. Silnice bude mít asfaltový povrch, vznikne tam chodník a parkovací stání, anebo ocelová lávka pro pěší přes Rokytku. Radní taky rozhodli, že pražské pěstounské rodiny budou moci využívat digitální kartu Pěstouna. Přinesou jim různé slevy. Projekt chce magistrát spustit v příštím roce. Od úterý je v Radecké ulici omezená doprava. Silničáři tam vyměňují asfalt a tak musí auto jezdit po tramvajových kolejích. Omezení skončí příští neděli. V Praze 8 se srazila tramvaj s dodávkou mezi Kobylisy a sídlištěm Ďáblice. Dva lidé se lehce zranili. Štrosmérovo náměstí dostává novou podobu. Přechody pro chodce a přilehlé chodníky upravují dělníci. Vyměňují velké kamenné kostky za dlažbu s vodícími prvky pro nevidomé. Posunou obruby a křižovatku zpřehlední. Praha 5 dokončila rekonstrukci části školní budovy u Santošky. Od září bude sloužit jako detašované pracoviště nedaleké základní školy. V opravené budově se od září otevřou dvě třídy. A teď trochu statistiky. Lesníci v loni v metropoli vysázali přes 296 300 stromků, což bylo asi o 124 000 víc než o rok dříve. Z lesů získali 5912 metrů krychlových dřeva, meziročně o 923 metrů krychlových méně. A kontrolou hygieniků neprošla letos pětina školních kuchyní, jídelen a bufetů. Při 206 prověrkách zjistili 41 pochybení a nejčastější prohřešky nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování stravovacích podmínek. Ve středu oficiálně začala stavba centrálního urgentního příjmu ve fakultní Thomayerově nemocnici. Čtyřpodlažní budova bude stát 2 miliardy a 200 milionů a hotová má být v březnu roku 2029. Nový pavilon má zjednodušit příjem pacientů. A v jižní části Prahy netekla teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí bylo bez dodávky. Několik tisíc lidí na Opatově, Hájích a na Chodově. Porucha se týkala zhruba 75 ulic. Ve čtvrtek dokončil magistrát registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících do městského zastupitelstva. Zaregistroval všechny podané kandidátky, jejich 24. V říjnu budeme opět volit v jednom obvodu, a to 65 zastupitelů. Stanice metra a Flora bude uzavřena oproti předpokladům o 3 měsíce déle. Dopravní podnik oznámil, že bude zpřístupněná až koncem února příštího roku a důvodem jsou další nutné práce na stropní desce ve stanici. V pátek jsme si připomněli tragickou část našich dějin, vpád vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Ve spodní části Václavského náměstí se konal koncert proti zapomnění a před budovou Českého rozhlasu už tradiční pietní akt. Chovatelé v zoologické zahradě pojmenovali mladého samečka Lachtana jihoafrického, který se narodil v červnu, dostal jméno Jabulani. A celý víkend vozí po městě nostalgická tramvajová linka číslo 23, cestující ve dvou zrenovovaných tramvajích typu T3. A tato dopravní tečka je i tečkou za rubrikou Týden v Praze. Hezký zbytek víkendu a pohodový nový týden přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
2: Co se děje v Praze?
0: Na dálnici D3 z Tábora do Prahy houstne provoz, a to u 63. kilometru. V tuhle chvíli je to na 10 až 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Alex Veran dospíval přesně ve 3:45 na Rádiu Praha. Karlínská invalidovna byla naposledy přístupná včera přes den. Teď už jí čeká rekonstrukce. Podrobnosti na tohle téma najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. A teď na silnice. Na D3 z Tábora do Prahy houstne provoz u 63. kilometru. Aktuálně je to na 10 až 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Projekt Korenci v pražských Horních Počernicích má podpořit místní podnikatele. Radnice spustila další etapu. Část opravené Klementinky v Mladé Boleslavi otevře magistrát ještě letos. České vrtulníky pomáhají s hašením lesních požárů v Srbsku. Odpoledne má být oblačno až polojasno a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V pražských Horních Počernicích odstartovala druhá etapa projektu Korenci. Každý registrovaný zájemce dostal od radnice poukázku v hodnotě 1000 korun. Platit s ní může v místních podnicích, a to s 50% slevou. Městská část na projekt vyčlenila 500 000 korun. Kvůli velkému zájmu teď zvažuje navýšení o dalších 250 tisíc, říká starosta Prahy 20 Petr Měšťan z ODS.
2: Cílem tohoto projektu bylo finančně pomoci místním občanům a obchodníkům a zároveň pozbudit lokální ekonomiku. Aktivní zapojení obyvatel a provozovatelů potvrdilo zájem o podobné iniciativy. Vytvořilo dobrý základ pro pokračování v projektech.
0: Dělníci dokončí opravu části Klementinky v Mladé Boleslavi dříve. Ještě do konce tohoto roku chce magistrát otevřít několik místností, včetně komunitního centra v prvním nadzemním podlaží a vstupním vestibulu. Původní termín byl na jaře příštího roku.
3: Čtyřpatrová historická budova se postupně mění v moderní zázemí pro vzdělávání, komunitní aktivity, neziskové organizace i začínající podnikatele. Nový bude také výtah. Město dá za rekonstrukci, která skončí příští rok, asi 27 milionů korun. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly do Srbska, aby tam pomohly s hašením požárů v přírodě, se dnes zapojili do akce. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Čeští hasiči už letos pomáhali s hašením přírodních požárů, mimo jiné také v Řecku nebo Francii. Americký národní úřad pro letectví a vesmír zveřejnil v sobotu jako astronomický snímek dne fotografii českého astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Informoval o tom Petr Horálek z fyzikálního ústavu v Opavě. Snímek nazvaný Většinou Perseidy je už druhou fotografií českých autorů, kterou NASA tento týden zveřejnila. V nizozemském Zandvoortu se dnes jede naposledy. Závod Formule 1 z prvního místa vyrazil do velké ceny Nizozemska. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Spolu s ním se do první řady postavil další Brit George Russell z Mercedesu. Závod začal před malou chvilkou. Odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno. Večer by se měla obloha úplně vyjasnit a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Krásné odpoledne, pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D1 z Brna do Prahy, velmi opatrně u 28. kilometru, je tu zdržení v koloně 10 minut.
5: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi a taky s dobrou muzikou. Bude tu Eva Farná a Miraj.
6: Je to tak správně, jen se neumím loučit. Ještě tu někdy najdu tvoje věci.
4: Andrea Bocelli a David Guetta.
7: So we say hey.
4: Nebo JC Stewart. Teď Regan Bowman. Krásné odpoledne.

0: Krásné odpoledne, Lenny Kravec dospíval na rádiu Praha a co nás čeká už za chvíli, to je další reportáž. 10 dní plných akrobacie a cirkusových triků, tak vypadají prázdniny dětí, které se zúčastní příměstského tábora, a to v centru Prahy na festivalu Letní letná. Podrobně už za pár minut. Zdržení zůstává na dálnici D1, pokud jdete od Brna do Prahy, tak v tuhle chvíli je to u 28.5. kilometru a to zdržení je na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: MGK a klišé, teď máme krátce po půl čtvrté. Žonglovat s míčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. I to si v těchto dnech zkouší děti na příměstském táboře na festivalu nového cirkusu Letní Letná. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusů vyprodaná dlouho před začátkem festivalu.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Mhm. Tak teďkon sjeď do dřepu.
2: Jo.
1: Šála pořád mezi nohama, výborně, teďko rozděl šáličky, to je těžká část.
3: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se a dolů.
3: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
2: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy. Něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn, že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že se do velkých výšek a je to takový fajnový si to prostě zkusit.
3: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Rozmotat uzel a dolů. Perfektní.
4: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví. Ale jako na šále asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
3: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Tak tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci, teďkon vybíráme, kdo tak je rád nahoře na šále. Kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaké prvky, co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
3: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
1: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
3: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní Letné. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Praha žije festivaly.
0: Pokud jedete z Brna do Prahy na dálnici D1 nebo po dálnici D1, čekejte výrazné zdržení. Kolona po pojíždí mezi 151. a 140. kilometrem a to zdržení v tuhle chvíli je minimálně na 40 minut. Další zdržení na dálnici D1 přímo před Prahou zpomaluje provoz omezení na Šmejkalce u 39. kilometru. Začnete popojíždět ve frontě aut až na Šmejkalku a zdržení je na půl hodiny.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Krátce po 3:15 poslouchejte na Rádiu Praha. Hit týdne začíná dnes v 21 hodin a hlasovat pro hit týdne můžete jednoduše na praha.rozhlas.cz a hlasovat můžete od pondělí do čtvrtka. Jaká je situace na silnicích? Zdržení je na dálnici D1. Pokud jdete od Brna do Prahy, tak na kilometru 140 sice už je nehoda odklizená, ale přesto se ještě dává klona do pohybu a je tu zdržení minimálně 20 minut. A další komplikace nebo další hustý provoz je kvůli omezení na Šmejkalce u 24. kilometru. Je to opět ve směru od Brna do Prahy. Tady je to maximálně na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Marpo a Sebastian, svět není fér. Teď máme zprávy na 16. hodinu a ve studiu Rádia Praha už je Denisa. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Některé menší toky na jihu Moravy podle povodí vyschly, dalšími protéká rekordně málo vody. Prezidentské volby by teď podle Zelenského rozdělily Ukrajinu. K večeru by se měla obloha v Praze vyjasňovat a teploty dnes maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
3: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
1: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy, jen na 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
4: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
5: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
6: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
7: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
6: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Mandáty hlavy státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. K uskutečnění prezidentských voleb vyzval bývalý ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinské zákony pořádání voleb ve válečném stavu neumožňují. Podle agentury AFP je většina obyvatel v době bojů pořádat ani nechce. Freestyle cyklistka Iveta Miculičová skončila na evropském šampionátu v olympijské disciplíně park čtvrtá. Od medaile jí dělil necelý bod a půl. Odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat a teploty v Praze dnes 20 až 22 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne po zprávách na silnice. Na dálnici D1 stále čekejte zdržení z Brna do Prahy. Popojíždit budete mezi 150. a 140. kilometrem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha, to je další dobrá muzika. Luis Capaldi.

promise in mind, same old us before we leave.

0: Krásne odpoledne, čtvrt na piat, za chvíli tu bude Jirka Štefl a má pro vás pár pozvánek, počkejte si na ně. Samozřejmě i nadále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D1 směrem do Prahy je zdržení mezi 150. a 145. kilometrem. Teď aktuálně je to na 20 minut. Jinak dálnice D1 opět s velmi silným provozem kvůli omezení na Šmejkalce. Popojíždět budete směrem do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem. A samozřejmě už se tvoří kolony na obvyklých místech na Benešovské trojce směrem od Tábora k dálnici D1.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Krásné odpoledne, Leony a Callum Scott, a tady už jsou slíbené typy s Jirkou Šteflem.
1: Permanent Pragovka vás zve na XXL Festival kyseláčů. To je akce, na které ochutnáte piva nejrůznějších druhů a obzvlášť ta, která chutnají po malinách, broskvích, jahodách nebo borůvkách. Na své si tam přijdou i ti, kteří pivo nepijou, a na místě si dáte i něco dobrého k jídlu. Festival kyseláčů navštivte Permanentu Pragovka do nedělního pozdního večera. A nebo zažijte rodinnou cirkusovou kuchařskou show. Díky festivalu Letní letná nakouknete pod pokličku akrobatovy kuchyně, který vám navaří pořádnou porci zábavy a legrace. Pozve vás do svého stanu, kde trénuje čísla, udržuje se v kondici, otáčí se svařečkou a staví si nejrůznější překážky, aby se zdokonalil v akrobatickém umění. Na představení T-Krobat se vedejte v neděli ve 14.30. A víkendových typů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí se podívat na náš web praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. Teď na silnice zdržení zůstává na dálnici D1. Pokud jdete od Brna do Prahy, tak v tuhle chvíli začíná kolona u 41. kilometru a popojíždět budete až do omezení na mostě Šmejkalka.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, nedělní vysílání s Lenkou Vahalovou a já mám pro vás jeden tip. Dobrodružství ve výškách, na překážkách v lanovém centru ve Vysočanech budete až 9 metrů nad zemí. Další podrobnosti a i fotky toho, jak to tam vypadá, najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích, respektive hlavně na dálnici D1. Tady budete popojíždět v kolonách ve směru od Brna do Prahy na tradičním místě, to znamená před omezením na mostě Šmejkalka. Se zdržíte v tuhle chvíli půl hodiny. Ta kolona začíná u 38. kilometru a pokračuje až do omezení směrem do Prahy. Jinak silný provoz zůstává samozřejmě i na Benešovské trojce od Tábora směrem do Prahy. Před Miličínem pak se brzdí mezi Vuticem a Olbramovicemi a zdržíte se samozřejmě i za Benešovem. No a pokud jste dál od Prahy, tak připomínám, že dálnice D1 je zablokovaná kolonou i přímo v Brně. Pokud jedete z Prahy na Vyškov, tak se zdržíte u 193. kilometru, kde je nehoda a ta kolona začíná už u kilometru 190.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je tady 17. hodina, na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Denisou Žižkovou. Ahoj, Denčo.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Vánoční výzdoba v Praze 5 rozzáří budovu úřadu a asi desítku ulic vedení městské části vybralo dodavatele. Obnova vnitrobloku v Rígrově ulici v Příbrami bude hotová na podzim. Kanada se kvůli zavedení nových amerických cel cítí Spojenými státy napadena. Ráno bude jasno, přes den přechodně polojasno a teploty zítra maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Firmu dodávající veřejné vánoční osvětlení vybrali radní Prahy 5. Výzdoba rozzáří budovy radnice na Smíchově a dalších víc než 10 ulic. Hlavní strom bude stát na náměstí 14. října. 5 světelných dekorů vznikne podle kreseb žáků ze střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: Vybrali jsme stejnou firmu, která rozsvěcuje staroměstské náměstí. Je to česká rodinná společnost, která každoročně dodává osvětlení do měst, obchodních center, zámků, hradů a dalších objektů u nás i jinde v Evropě.
1: Dělníci opravují vnitroblok v Rígrově ulici v Příbrami. Náklady na obnovu jsou přes 10,5 milionu korun. Rekonstrukce bude hotová do konce října. Pokračuje starosta města Jan Konvalinka z hnutí ANO.
4: To, co nás čeká, tak jsou další parkovací plochy, dokončení chodníků a osazení veřejného osvětlení. Je tady ještě hodně práce.
1: Nová kanadská cla za americké zboží začnou platit 8. září, oznámil to premiér Mark Carney. Zavádí je v reakci na 50% cla, která včera vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Podle Carneyho byla Kanada Spojenými státy napadena v obchodní válce s někdejším nejbližším spojencem. Je podle jeho slov nedobrovolně, ale musí se bránit.
5: Byli jsme napadeni. A když vás někdo napadne, jste ve válce. Ale my to zvládneme. Máme rezervy, jsme odolní, máme plán a soustředíme se.
6: Kanadský premiér Carney označil americká cla za nástroj, jak obě země znepřátelit a rozdělit. Američané podle něj jako jednu z podmínek odvrácení cel požadovali změny v ochraně francouzštiny, co by úředního jazyka. Americký prezident Donald Trump dneska Kanadě vzkázal, že chce mít výhody jako americký stát, ale nechce jim být. Zhruba 3/4 kanadského vývozu proudí právě na americký trh. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítingu Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů jako první Češka zaběhla nemistrovskou 300-metrovou distanci pod 36 sekund. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Zítra ráno bude jasno, ojediněle mlhy, přes den přechodně polojasno a teploty v Praze 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na dálnici D1. Na 18. kilometru dejte pozor ve směru na Prahu. Je tam odstavené porouchané osobní auto. No a komplikace jsou na dálnici D1 i na 34. a 5. kilometru ve směru na Prahu. Tam neprojedete po krajnici, je to kvůli nehodě dvou osobních aut. Ta auta havarovala v levém místním pruhu, vozidla jsou na blikačkách, čerstvě bez asi. Asistence byla přesunuta do odstavného pruhu. Na místě je také světelná šipka a policisté. Jízdní pruhy jsou už volně průjezdné. Přesto projíždějte velice opatrně. A ještě doplním ulici Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice, a to do 30. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 17 hodin 4 minuty, přeji vám pěknou neděli dnes s datem 23. srpna. Lidé tento památkově chráněný dům z roku 1907 v Mělníku znají jako Balíkovu nebo Venclovu vilu. Nedávno začala její další fáze rekonstrukce. Co všechno ještě musí dělníci opravit, řekneme už v 17:30. A víkendová Praha v příštích minutách opět přináší ty nejlepší songy, čeká nás tak třeba Holly Humberstone. Olivia Rodrigo. I Shakira Aburna Boy. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: 17 hodin 16,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásnou neděli. Pod slovo kyseláč se může schovat více zajímavých pivních stylů. Mají ale společnou osvěžující chuť, barevnou kreativitu a salvu vůní. Pražský festival kyseláčů se už od středy koná opět v Pragovce. A letos naposledy ho můžete navštívit právě dnes, a to už jen do 22. hodiny. Čeká vás to nejlepší z domácí i zahraniční scény, unikátní piva dělaná jen pro tuto akci, food pairing i ochutnávka speciálů. No a více se dozvíte v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No a vyrážíme opět na silnice, tam se stále něco děje, například na dálnici D1, tam máme hned několik komplikací. Na 10,5 kilometru ve směru na Prahu dejte pozor, je tam odstavené porouchané auto a uzavřená zpevněná krajnice. Očekávejte možné zdržení. Komplikace zůstávají na dálnici D1 také na 18. kilometru ve směru na Prahu. Tady je taky odstavené porouchané osobní vozidlo, i tady opatrně. A velký pozor si dejte i na dálnici D1 na 34,5 kilometru ve směru na Prahu. Tam havarovala dvě osobní auta v levém místním pruhu. Momentálně jsou jízdní pruhy už volně průjezdné. Neprůjezdná je pouze zpevněná krajnice, kde se havarovaná vozidla přesunula. Na místě je světelná šipka, zasahují tam policisté a projíždějte proto velice opatrně i v tomto místě. A ještě doplním s omezení, se kterým počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do konce srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
2: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Tak to byla skupina Lucie na rádiu Praha, je 17 hodin 30,5 minuty. Přejeme pěknou neděli a dnes s datem 23. srpna. V Mělníku pokračuje rekonstrukce historické Balíkovy vily. Tato kulturní památka v Radniční ulici je známá také jako Venclova vila. Rekonstrukce chátrajícího secesního domu z roku 1907 začala před 2 lety a bude stát desítky milionů korun. Letošní etapu oprav zahájili dělníci před několika dny.
1: Jsme na Lešení, tady jsou práce v plném proudu. To je jedna z dvou zdí, kde už je omlácená omítka.
2: Je tady památková péče na tomto objektu a musíme používat materiály, které jsou certifikované a schválené památkovou péčí.
1: Stavby vedoucí Lukáš Prucha. Z Lešení jsme dole a půjdeme se podívat dovnitř. Tady vcházíme do místnosti, kde je na zemi mozaika černobílá.
2: Ano, je to mozaika původní ve vstupu a bude zůstávat, je to takzvané teraso.
1: Tady je to celé obložené dřevem.
2: Obložení zůstává, stejně tak zůstává celé schodiště, které je dřevěné.
1: Tamhle vidím nějaké vitráže.
2: Vitráže samozřejmě zůstanou, jsou tady skoro nejcennějším prvkem tady na té vile.
1: Lidé tento unikátní dům znají jako Balíkovu vilu nebo Venclovu vilu. Balíková je proto, že si ji nechal postavit advokát Alois Balík, Venclova pak kvůli tomu, že tam žil básník Oldřich Vencl. Historii připomíná spolumajitel domu a architekt Pavel Prouza.
3: Byl to Venclův dědeček, doktor Alois Balík, který byl tedy advokátem a taky neobyčejně schopným, šikovným, taky byl právovárečníkem mělnickým, stál v čele měšťanského mělnického pivovaru. No a právě nejznámější je jeho vnuk, což je Oldřich Vencl, básník takzvaného druhého surrealismu, který byl přítelem Toayen, Heislera, Ludvíka Kundery, Egona Bondyho a řady významných osobností.
1: Celý areál, včetně zahradního altánu, terasy a oplocení, je chráněný jako kulturní památka. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Maloší.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme dálnicí D1, kde máme komplikací hned několik. D1, 10,5 kilometr ve směru na Prahu. Tady je odstavené, porouchané auto a neprůjezdná krajnice, respektive odstavný pruh je uzavřený. Komplikace tady ještě nějakou chvíli potrvají. Stejně tak opatrně na D1, na 18. kilometru ve směru do Prahy, je tady odstavené, porouchané osobní auto. A ještě stále máme hlášené problémy na dálnici D1 ve směru na Prahu na 34,5 kilometru. Před časem tady havarovala dvě osobní auta v levém jízdním pruhu. Už byla přesunuta do odstavného pruhu a na místě je světelná šipka. Policisté ještě nehodu došetřují, nicméně každou chvíli by už měla být nehoda úplně odstraněna. Jízdní pruhy v tomto místě jsou volně průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17.45, víkendová Praha pokračuje. Až do 21. září se na výstavišti v Letňanech koná Harry Potter The Exhibition. Pro fanoušky kouzelnického světa je to absolutní vrchol sezóny. Interaktivní výstava o Harrym Potterovi využívá nejmodernější technologie a přenese vás přímo do bradavic, Hagridovy boudy nebo na ministerstvo kouzel. Uvidíte originální kostýmy z filmů, vyzkoušíte si fanfrpál a odhalíte tajemství vzniku této legendární ságy. Máte tak skvělý tip na rodinný výlet nebo program pro partu přátel, kteří právě na příbězích J.K. Rowlingové vyrostly. No a další tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. No a míříme na silnice, tam se stále něco děje. Máme tady čerstvou zprávu z D11, 39. až 35. kilometr ve směru na Prahu. Dejte pozor, tvoří se tady pomalu jedoucí kolona vozidel před dopravním omezením. Komplikace zůstávají i na dálnici D1, a to na 18. kilometru ve směru na Prahu. Tady je odstavené, porouchané osobní auto. Připojím ještě Vídeňskou ulici v Praze 4, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou ulice Vídeňská a u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do konce srpna. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Praha Radutín vybírá názvy. Pro nově vznikající ulice navrhovat je můžou i obyvatele. Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Zařadil se tak k těm nejtragičtějším v tomto roce. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy vyzvou Srbsko. Zítra ráno bude jasno, přechodně polojasno, teploty až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražský Radutín zveřejnil první návrhy a názvy nových ulic ve vznikajícím centru městské části. Jde například o podnikatele Jana Alojze Janka, který na začátku 20. století vybudoval v Radutíně továrnu na vzduchotechniku. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS už své návrhy poslali desítky obyvatel.
2: O názvech zatím není rozhodnuto, některé návrhy však získávají výraznou podporu, jako je třeba jméno Václava Drchoty, jednoho z prvních starostů Sokola Radotín a velitel dobrovolných hasičů, co byla výrazná osobnost radotínského spolkového života.
0: Lidé můžou další tipy posílat přes internetový dotazník do 15. září. O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí a dnes k nim přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
3: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
0: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala i o víkendu na přelomu července a srpna. Tuniská pobřežní stráž vylovila těla 8 tuniských migrantů. Podle mluvčího tamní národní gardy se jedná o cestující člunu, který se potopil v sobotu při plavbě do Itálie. Dalších 6 lidí úřady dál pohřešují. Agentura AP napsala, že jednoho člověka z celkem asi 15 cestujících se podařilo zachránit. Do pátrání je zapojená tuniská pobřežní stráž, armáda a týmy civilní ochrany. Člun vyplul na moře ve čtvrtek z regionu u města Zarzis. Právě od tud migranti z Afriky často cestují přes Středozemní moře do Evropy. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil na trati v Zandvoortu o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell. Závod nedokončil po těžké nehodě v závěru prvního kola domácí Max Verstappen z Red Bullu, který dostal smyk na usychající trati a narazil do zdi. Čtyřnásobný mistr světa z Red Bullu vyvázl bez zranění. České volejbalistky dnes v Brně nastoupí ke třetímu utkání na mistrovství Evropy. V 19 hodin vyzvou papírově nejsilnějšího soupeře skupiny Srbsko. Zítra ráno bude jasno, přes den pak přechodně polojasno a teploty v Praze 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A na Rádiu Praha pro vás máme aktuální dopravní informace. Začneme na D11 mezi 23. a 23.5. kilometrem ve směru z Prahy do Hradce Králové. Dejte pozor, je tady odstavená porouchaná dodávka. Komplikace zůstávají na D11 také na 39. až 35. kilometru ve směru do Prahy. Tady se tvoří pomalu jedoucí kolona vozidel před dopravním omezením, tak se připravte na možnost zdržení a dojíždějte opatrně do té kolony. D1, 18. kilometr ve směru do Prahy, tady je stále odstavené porouchané osobní auto, tak dejte pozor. A ještě doplním Benkovu ulici v Praze 11, tady se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
4: Hezký nedělní večer v pražském updateu. Hlavní metropolitní události posledních dní v souhrnu. To je rubrika Týden v Praze už kolem 3/4. Taky se ohlédneme za tím nejzajímavějším z historie 23. srpnového dne. 10 dní plných akrobacie a cirkusových triků. Tak vypadají prázdniny dětí, které se účastní příměstského tábora v centru Prahy na festivalu Letní letná. Uslyšíte, jak takový táborový život v Šapitou vypadá. A denní stacionář v pražském Hloubětíně získá místa pro nové klienty, a to přímo v protější ulici. Třípatrovou budovu teď opravují dělníci a už v příštích minutách uslyšíte, jak bude vypadat. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám nerušený poslech.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
9: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Pražský update. Dětské centrum Paprsek v pražském Hloubětíně získá nové prostory ve Vaňkově ulici. V třípatrové budově vznikne denní stacionář pro 16 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením. Teď zahradní vilu upravují dělníci. Práce za 23 milionů korun mají skončit příští rok na podzim.
1: Já mám tady klientku, takže stimulují ruce třeba jako míčkem. Další klient si sedí, skládá si kartičky, jinak jsme často na zahradě.
2: Říká sociální pracovnice Štěpánka Křížková. Nové prostory budou využívat klienti mezi 35 a 55 lety.
1: Pro ty rodiče to je velká pomoc, že vlastně klienti od určitého věku můžou chodit i nadále do stacionáře, takže to je super.
2: Na místo ve stacionářích dětského centra Paprsek teď čeká podle ředitelky Ivany Hejlové asi 70 žadatelů.
3: Vzhledem k velkému počtu zájemců, kteří potřebují tady tu službu denního stacionáře, jsme ve spolupráci s magistrátem hledali další prostory na rozšíření a zcela náhodně tady přes parkoviště se nám podařilo najít tento objekt.
2: Pracovníci budově říkají Vila Vaňkova.
3: Proto jsou pro nás tyhle prostory těch rodinných domů ideální, protože se dají upravit pro ty potřeby těch klientů a když mají zahradu a propojí se zvenkem, tak je to prostě dokonalá varianta.
2: Jdeme se podívat na stavbu nového stacionáře.
3: Kdy se budou probourávat ty okna až dolů a vlastně klienti budou moct chodit přímo na zahradu. Tady to zase bude uzavřeno, protože tady se dělá výtah.
2: Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se ve stacionáři budou klienti střídat.
4: Služba denního stacionáře nebývá čerpána klienty každý den. Její využití tedy bude fakticky vyšší, než je počet klientů, kteří mohou prostor využít v jeden okamžik.
2: A dodal, že navyšování kapacit denních stacionářů je pro vedení hlavního města prioritou.
4: V současné době také jednáme o přípravě výstavby nového stacionáře v Praze 10.
2: Rodinný dům v Hloubětíně Praha zakoupila v roce 2024 za 27,5 milionu korun. První klienty má stacionář přivítat na podzim příštího roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: A přidáme aktuální dopravní informace. D11, 23. kilometr ve směru do Hradce Králové. Dejte pozor, je tady odstavená porouchaná dodávka. D11 mezi 39. a 35. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se tvoří pomalu jedoucí kolona vozidel před dopravním omezením, tak opatrně. A opatrně i na dálnici D1 na 18. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto.

0: občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Žonglovat smíčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. I to si v těchto dnech zkoušejí děti na příměstském táboře na festivalu nového cirkusu Letní Letná v Praze. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusů vyprodaná dlouho před začátkem festivalu.
2: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu.
3: Jo.
2: Šála pořád mezi nohama, výborně, teď rozděl šáličky, to je těžká část.
4: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
2: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se.
4: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
3: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. Že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že je do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
4: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
2: Rozmotat uzel a dolů, perfektní.
5: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
4: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
2: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo tak je rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaké prvky, co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
4: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
2: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
4: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní Letné. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči. Lidé z Prahy.

0: Je půl sedmé, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás pražský souhrn s Denisou Žižkovou.
1: Dobrý podvečer. V Praze jsou letos častější havárie na vodovodním potrubí. Za první pololetí se jich staly skoro 3000, což je meziroční nárůst o 84. Přibyly také události, při kterých zůstalo bez vody více odběratelů. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka je hlavní příčinou dlouhotrvající sucho, které vytváří tlak na potrubí. Tramvajovou trať z pražské Malovanky na Strahov postaví za 824 milionů korun bez DPH sdružení společností Elektrizace železnic Praha a Firesta Fischer. Pražský dopravní podnik s vítězem tendru uzavřel smlouvu, upozornil na to server z dopravy.cz. Nová dvoukolejná trať bude dlouhá, kilometr 300 metrů a povede z Bělohorské přes Vaníčkovo ulici ke strahovským kolejím a sportovnímu areálu. Ukončena bude smyčkou stadion Strahov. Dělníci opravují část Ortenova náměstí v pražských Holešovicích, rozšíří park a postaví nový chodník a vodní prvky. Práce mají stát zhruba 16,5 milionu korun a hotové by měly být do konce roku. V pražských Horních Počernicích odstartovala druhá etapa projektu Korensi. Každý registrovaný zájemce dostal od radnice poukázku v hodnotě 1000 korun. Platit s ní může v místních podnicích, a to s 50% slevou. Městská část na projekt vyčlenila 500 000 korun a kvůli velkému zájmu teď zvažuje navýšení o dalších 250 tisíc. A radní Prahy 5 vybrali firmu dodávající veřejné osvětlení vánočního osvětlení. Výzdoba rozáří budovu radnice na Smíchově a víc než 10 ulic. Hlavní vánoční strom bude stát na náměstí 14. října. 5 světelných dekorů vznikne podle kreseb žáků ze střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené. Zítra ráno bude jasno, přes den pak přechodně polojasno a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme na 31. kilometru D11 ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady odstavené, porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. Vozidlo stojí v omezení, průjezdné je místo pouze s opatrností a neprůjezdný je tady pravý jízdní pruh. No a komplikace na D11 máme také na 23. kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. Tady je odstavená porouchaná dodávka. Ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Bernský den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 23. srpna. Svátek mají ochránkyně mužů, nositelky jména z italštiny Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker se sadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik Západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Natasha Kampusch dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Natasha o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
3: Ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
2: Vůdce ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin zahynul před 3 lety s dalšími 9 lidmi na palubě letadla asi 100 kilometrů od Moskvy. Putinův šéfkuchař si zadělal na malér s pourou o 2 měsíce dříve. V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Alois Jirásek.
4: Všechna díla Aloise Jiráska, psaná v době jeho učitelského působení v Litomyšli, jsou prokazatelně psána školním a tedy kradeným inkoustem.
2: Vážně.
4: A že to bylo nějakého inkoustu.
2: 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.

0: Oprava ulice v Běchovicích, tisíce lidí bez teplé vody i další uzavírka stanice metra Flora. Tyto i další zprávy teď uslyšíte v rubrice Týden v Praze, kterou opět připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. Praha nechá v Běchovicích opravit ulici Kjalovce. Práce začnou ještě letos a město za ně zaplatí asi 28,5 milionu korun. Schválili to pražští radní. Stanice bude mít asfaltový povrch, vznikne tam chodník a parkovací stání, anebo ocelová lávka pro pěší přes roky. Radní taky rozhodli, že pražské pěstounské rodiny budou moci využívat digitální kartu Pěstouna. Přinesou jim různé slevy. Projekt chce magistrát spustit v příštím roce. Od úterý je v Radlické ulici omezená doprava. Silničáři tam vyměňují asfalt a tak musí auto jezdit po tramvajových kolejích. Omezení skončí příští neděli. V Praze 8 se srazila tramvaj s dodávkou mezi Kobylisy a sídlištěm Ďáblice. Dva lidé se lehce zranili. Štrosmérovo náměstí dostává novou podobu. Přechody pro chodce a přilehlé chodníky upravují dělníci. Vyměňují velké kamenné kostky za dlažbu s vodícími prvky pro nevidomé. Posunou obruby a křižovatku zpřehlední. Praha 5 dokončila rekonstrukci části školní budovy u Santošky. Od září bude sloužit jako detašované pracoviště nedaleké základní školy. V opravené budově se od září otevřou dvě třídy. A teď trochu statistiky. Lesníci v loni v metropoli vysázali přes 296 300 stromků, což bylo asi o 124 000 víc než o rok dříve. Z lesů získali 5912 metrů krychlových dřeva, meziročně o 923 metrů krychlových méně. A kontrolou hygieniků neprošla letos pětina školních kuchyní, jídelen a bufetů. Při 206 prověrkách zjistili 41 pochybení a nejčastější prohřešky – nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování stravovacích podmínek. Ve středu oficiálně začala stavba centrálního urgentního příjmu ve fakultní Tomajerově nemocnici. Čtyřpodlažní budova bude stát 2 miliardy a 200 milionů a hotová má být v březnu roku 2029. Nový pavilon má zjednodušit příjem pacientů. A v jižní části Prahy netekla teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí bylo bez dodávky. Několik tisíc lidí na Opatově, Hájích a na Chodově. Porucha se týkala zhruba 75 ulic. Ve čtvrtek dokončil magistrát registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících do městského zastupitelstva. Zaregistroval všechny podané kandidátky, jejich 24. V říjnu budeme opět volit v jednom obvodu, a to 65 zastupitelů. Stanice metra a Flora bude uzavřena oproti předpokladům o 3 měsíce déle. Dopravní podnik oznámil, že bude zpřístupněná až koncem února příštího roku a důvodem jsou další nutné práce na stropní desce ve stanici. V pátek jsme si připomněli tragickou část našich dějin, vpád vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Ve spodní části Václavského náměstí se konal koncert proti zapomnění a před budovou Českého rozhlasu už tradiční pětní akt. Chovatelé v zoologické zahradě pojmenovali mladého samečka Lachtana jihoafrického, který se narodil v červnu, dostal jméno Jabulani. A celý víkend vozí po městě nostalgická tramvajová linka číslo 23, cestující ve dvou zrenovovaných tramvajích typu T3. A tato dopravní tečka je i tečkou za rubrikou Týden v Praze. Hezký zbytek víkendu a pohodový nový týden přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. D11, 23. kilometr ve směru z Prahy do Hradce Králové. Dejte pozor, je tady odstavená porouchaná dodávka. Problémy máme na D11 také na 31. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené osobní auto s defektem pneumatiky a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Projíždějte se zvýšenou opatrností. D11, 32. a 5. kilometr ve směru na Prahu, tady je také odstavené porouchané osobní auto. A připojím ještě Vilznovou ulici v Praze 1, kde probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu jsou tady etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do poloviny listopadu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu nej.

0: V noci na zítřek bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy, nejnižší teploty 9 až 7 stupňů Celsia a zafouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, nebo bude klidno. V pondělí bude ráno jasno s ojedinělými mlhami, přes den přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý postupně severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: 19 hodin, Rádio Praha je stále s vámi, přinášíme další zprávy, je tady Denisa Žižková.
1: Hezký podvečer. V Praze kvůli suchu přibylo havárií na vodovodním potrubí. Sucho má vliv na rojení kůrovce, nejvíc napadená je teď severní Morava a Slezsko. Írán oznámil nález ložiska zemního plynu. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze jsou letos častější havárie na vodovodním potrubí. Za první pololetí se jich staly necelé 3000, což je meziroční nárůst o 84. Přibyly také události, kdy bylo bez vody více odběratelů. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka můžou být jedním z důvodů vysoké teploty.
3: Hlavní příčinou je dlouhotrvající sucho, které vytváří tlak půdy na to potrubí. Vzrostl nám i počet havárií takzvané první kategorie, kde je bez vody více jak 1000 odběratelů, těch jsme měli za stejné období zhruba 40.
1: Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíce napadená kůrovcem je teď oblast severní Moravy a Slezska.
4: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
5: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
4: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpán z Lesů České republiky.
6: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
4: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Teherán tvrdí, že objevil obrovské ložisko zemního plynu. Palivo se má nacházet jižně od provincie Fars. Podle íránských médií to oznámil tamní ministr pro ropu Mohsen Paknežád. Hodnotu nálezu odhadl na desítky miliard dolarů. Agentura MER napsala, že íránský ministr plánuje co nejdřív zahájit produkci plynu a surovinu dodávat průmyslovým odvětvím. Írán se kvůli americkým sankcím na energetický sektor země spoléhá na domácí produkci a rozvoj těžby fosilních paliv. Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0. Po dvou brankách Antonína Vaníčka. Za necelou hodinu začne zápas mezi Olomoucí a Pardubicemi. Zítra ráno bude jasno s ojedinělými mlhami, přes den pak přechodně polojasno a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích. Začneme varováním v Praze ve Strahovském tunelu. Dejte pozor ve směru z Prahy 5 na Prahu 6, tedy ve směru na Troju. Pohybují se tady 3 cyklisté v tunelu právě ve směru na Prahu 6, tak velmi opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1 38,5 km až 35. km ve směru na Prahu. Tady se tvoří kolona vozidel v délce asi 3 km. Problémy zůstávají i na D11, na 23. kilometru ve směru do Hradce Králové, tedy ve směru z Prahy, dejte pozor na odstavenou porouchanou dodávku. Na 31. kilometru D11 ve směru na Prahu, dejte pozor na osobní auto s defektem pneumatiky, je odstavené v pravém jízdním pruhu, ten je neprůjezdný, projíždějte proto velmi opatrně. D11 ještě jednou, 32,5 km ve směru do Prahy, tady je také odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 19 hodin a 5 minut a s vámi je nedělní večerní Praha. Zhruba ve 3/4 pro vás máme aktuální pražské tipy. A nevynecháme ani solární panel, světlo a kameru. Neobvyklá sestava v Milovické rezervaci má totiž za úkol sledovat noční motýly. Do Milovic ve Středočeském kraji se společně vydáme už za okamžik. A mimo jiné zjistíme, jak přesně zařízení, které pracuje hlavně v noci a bez pomocí člověka, funguje. Přidáme i další vybranou muziku, s ní už čeká Taylor Swift.

0: Je po čtvrt na osm, nedělní večerní Praha pokračuje. Přes den ji nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které putují do Dánska. Tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Technologie vědcům ušetří čas a umožňuje pořídit data, která by klasickými metodami nezískaly.
1: Držím. Tak pokládám.
2: Paráda, polož to.
3: Solární panel na kovové konstrukci už je tedy připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
2: Zapojíme kabely. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet.
3: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: V tom zařízení jsou takové čtyři diody, respektive diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
3: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
4: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně ty zvířata určují do různých taxonomických skupin.
3: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
4: Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče. Velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
3: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
5: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas.
3: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu.
7: Viny. Každé pondělí na Radio Praha. Na Radio Praha.
8: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

19 hodin 30 minut a s vámi Rádio Praha. Připomínám, že grébovka s divadlem MA v Havlíčkových sadech už je tradiční akcí. Letos je součástí programu celkově 20 večerů a celkem 5 inscenací. A pozor, pokud vás grota v grébovce taky láká, tak máte nejvyšší čas, protože od zítřka do 26. srpna máte možnost vidět od 20 hodin hru 13 ženských tváří. Více informací najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Necelá minuta zbývá do 7:45. A to byl Benson Boone. Je s vámi nedělní večerní Praha a teď už taky s Jirkou Šteflem, který má pro vás aktuální pražské tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V botanické zahradě Přírodovědecké fakulty na Albertově startuje výstava bonsai. Na místě uvidíte stovky autorských květin. To jsou takové, které jsou kultivovány pěstitelem ze semen, řízků a sazenic. Nejedná se tedy o asijské importy nebo o bonsaje získané z přírody. Jedinečnost těchto bonsaí spočívá v trpělivosti, originalitě a nápaditosti jejich autorů. Na tuhle výstavu si zajděte do zahrad Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A pokračují Shakespeareovské slavnosti. V pondělí můžete vidět třeba představení Marná lásky snaha. Jedná se nejen o strhující vyprávění o lásce, pravdě nebo lži, ale taky o jedinečnou hru se slovím, s jejich smyslem a dvojjakostí. Představení Marná lásky snaha začíná v pondělí na Pražském hradě ve 20 hodin a 30 minut. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Šteffel a Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Letní měsíce v Biu oko budou patřit dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je 20 hodin, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás další zprávy, je tady Denisa Žižková, ahoj.
1: Ahoj, hezký večer. Rekonstrukce Ortenova náměstí v Praze 7 potrvá nejspíš do konce roku. Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Ukrajina se podle Zelenského nepodílela na zničení plynovodu Nord Stream. Zítra bude jasno, později polojasno a teploty až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci opravují část Ortenova náměstí v pražských Holešovicích, rozšíří park a postaví nový chodník a vodní prvky. Práce budou stát zhruba 16,5 milionu korun. Hotové by měly být do konce roku, říká mluvčí 7. městské části Martin Vokuš.
3: Vznikne tu nový vodní prvek, který bude tvořit velké kruhové mlhoviště se zemními tryskami. Na tento vodní prvek bude navazovat nová stezka parkem s místy k posezení a přidají se také další propojení, kudy budou moci lidé parkem procházet.
1: Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
4: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
1: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andrej Babišovi z hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Jednat o ní začala v červnu i Bezpečnostní rada státu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský popřel, že by se Kyjev podílel na poškození baltského plynovodu Nord Stream před téměř 4 lety. Dodal taky, že Ukrajina při vyšetřování případu spolupracuje. Zelenský tak reagoval na dotazy novinářů v Kyjevě. Chorvatský soud předtím tento týden nařídil vazbu ukrajinského občana podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu. Evropský zatykač na něj vydalo Německo. Právě němečtí vyšetřovatelé poukazují na možné zapojení Ukrajiny do odpálení potrubí. Podle agentury Reuters úřady v současnosti zadržují dva podezřelé Ukrajince. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítingu Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů jako první Češka zaběhla nemistrovskou 300 metrovou distanci pod 36 sekund. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Zítra ráno bude jasno s ojedinělými mlhami, přes den pak přechodně polojasno a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze 6 ve Strahovském tunelu ve směru na Patočkovou ulici. Dejte pozor, je tam nehoda dvouosobních vozidel a neprůjezdný je pravý jízdní pruh, tak opatrně. Pražský okruh mezi 12. a 13. a půltým kilometrem ve směru od Ruzyně na D7. Tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený a to ještě do 23. srpna. Zhruba do 21. hodiny dnešní. Komplikace máme také na dálnici D1, tady ve směru na Prahu. Mezi 42. a 5. a 33. kilometrem se tvoří kolona vozidel, je to provozem. Stejný problém, tedy kolona vozidel provozem, je také na dálnici D1 mezi 17. a 5. a 10. kilometrem ve směru do Prahy. I tady zpozorněte a hlavně dobře dojeďte. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 4,5 minuty po 20. hodině a stále je s vámi nedělní večerní Praha. Co potřebuje správný hrobník na cestu po divokém západě? Lopatu, pevné nervy a dostatek životů. Dnes vychází česká audiohra Hrobníkovy patálie, ve které se poslouchá, rozhoduje, bojuje a občas taky kope. Představíme vám ji už kolem 3/4. Dříve v Česku rostl ve 40 lokalitách, dnes ho zbylo doslova pár kusů. Mluvíme o synokvětu chrpovitém. A jak už za chvíli uslyšíte, botanici ho proto chtějí znovu do naší krajiny vrátit. Prozradíme, jak konkrétně. Připravená je taky Emma Drobná. I'm loving.

0: Ve večerní Praze rozněli Vaya con Dios, je krátce po 8:45. Vypadá trochu jako chrpa, ale květy jsou spíše zbarvené do růžova. Mluvíme o synokvětu chrpovitém. Tato rostlina je pozůstatkem doby ledové a v Česku dříve rostla na desítkách lokalit. Dnes ji najdeme už jen zřídka. Vědci z Botanického ústavu Akademie věd na záchraně rostliny spolupracují s odborníky z Německa a Ukrajiny.
1: Teď se díváme vlastně na webové stránky projektu, kde nás krásně vítá fotografie synokvětu. Vypadá trošičku jako chrpa, kvete fialovo-růžově, má krásný členitý listy a vytváří opravdu bohaté trsy.
2: Hana Pánková z Botanického ústavu Akademie věd České republiky mi ukazuje na fotografiích synokvět chrpovitý, u nás už roste podle ní doslova pár posledních jedinců.
1: Jeho distribuce je strašně zajímavá, protože on se vyskytuje vlastně od Ukrajiny na východ a pak až v České republice a v Německu. Nikde jinde ho vlastně nenajdeme. U nás v České republice v současné době je znám pouze ze dvou lokalit.
2: A kde ty lokality u nás tedy jsou?
1: U nás se nachází v Polabí, jedná se o přírodní památku Písčina u Tišic a Písčina u Tuháně.
2: Dříve přitom synokvět rostl u nás podle Hany Pánkové asi na 40 lokalitách.
1: Většina už byla zlikvidována jak zemědělstvím, tak postupným rozrůstáním.

0: Nejdřív budeme muset odstranit křoviny, případně nějaké traviny, pokud tam rostou. Někde se budou odstraňovat drny, aby jsme se dostali zpátky na tu písčitou půdu. A následně by se mělo na vybraných částech pást anebo sekat pravidelně tak, aby nedocházelo k novému nárůstu jak křovin, tak travin a synokvět měl spoustu místa k životu.
1: Plánuje se třeba i nějaké jeho umělé pěstování a vysazování?
0: Ano, plánujeme, protože, jak říkala předtím doktorka Panková z Botanického ústavu, tak synokvět je u nás prakticky vyhynulý a my musíme nejdříve zjistit z genetických analýz, jestli by k nám bylo vhodné dostat populace z Německa, případně z Ukrajiny a jaké, nebo případně i z měst, to dnes vlastně nevíme. A jakmile proběhnou genetické analýzy, tak se předpokládá napěstování rostlin a jeho návrat na původní stanoviště.
2: Projekt na záchranu synokvětu potrvá 10 let. Podpořila ho Evropská unie a taky Ministerstvo životního prostředí. Ze Středočeského kraje Věra Hájíková, Český rozhlas. Radio Praha. Nejvíc hitů.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Je půl deváté, Echo a Lina Mayer, ti už dospívali, píseň se jmenovala Stejně to chceš a já vím, co chcete. Je neděle, další týden pomalu končí, no a právě dnes si můžete na Rádiu Praha opět vychutnat naši hitparádu. Do hitu týdne můžete v každém kole pravidelně hlasovat vždy do čtvrteční půlnoci, vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hlasování probíhá na našem webu praha.rozhlas.cz. Hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme tradičně dnes, tedy v neděli, a to hned po zprávách v 21 hodin, což je už zhruba za půl hodiny v podstatě, nebo v repríze v pondělí po 22. hodině, pokud to nestíháte. No a pořadem nás tentokrát provede Honza Chláň.

0: byla kapela Depeche Mode, prostě, jak jsme jim všichni říkali, depešáci na Rádiu Praha. Black Bridge City vyletělo do povětří a hrobník Joachim Ringer musí vyrazit na velké sčítání hrobníků. Do cesty se mu připletou tančící indiáni, eskimáci uctívající sledě i pomstychtivý mravenečník. Tak začíná nový český audio gamebook Hrobníkovy patálie. Hra, kterou mohou plnohodnotně hrát i nevidomí, dnes vychází pro mobilní telefony.
1: Představte si prérii. Sypký písek, indiánská pohřebiště a spousta místa. Prostě sen každého hrobníka.
2: Joachimu Ringerovi vyletí rodné město do povětří a tak popadne lopatu a vydá se do Overwoodu na velké sčítání hrobníků. O tom, kudy půjde a jestli cestu vůbec přežije, už rozhoduje hráč.
1: Bohužel také vstoupil přímo do probíhajícího přepadení, což zas tak úplně v plánu nebylo.
2: Hrobníkovy patálie jsou napůl audiokniha a napůl mobilní hra. Obraz v nich nahrazuje hlas, hudba a zvukové efekty. Ty ale nemají jen vytvářet atmosféru, vysvětluje spoluautor hry a zvukový designér Tomáš Orhamus.
3: Já si myslím, že oproti klasické rozhlasové hře nebo audioknize je u těch audioher důležité, aby ti hráči udrželi pozornost. Takže vlastně i tím zvukem je pořád se snažíme nějak vlastně udržet v tom ději, aby nepřestali vnímat a byli pořád nějakým způsobem zaujetí a byli schopni reagovat na ty události, co jsou v té hře.
1: Netrvalo to dlouho a začali okolo něj lítat šípy divochů.
2: Příběh volně vychází z knižního gamebooku Ten, kdo jinýmu jámu kopá. Tvůrci zachovali jeho absurdní humor, připomínající limonádového Joa. Knižní vtipy ale museli upravit tak, aby fungovaly nejen při poslechu, ale také při hraní.
3: Ta knížka je napsaná fakt bravurně a ten humor tam fungoval už v originále. Jediné, co my jsme vlastně dodávali nebo nějak s ním pracovali, tak jsme některé, řekněme, ty vtipy upravovali do toho zvukového nebo interaktivního kontextu, takže maximálně jsme to ještě někam posouvali.
2: Hráč během cesty hospodaří se životy, spoléhá na štěstí a pouští se také do soubojů. V papírových gamebookcích o jejich výsledku často rozhoduje hod kostkou. Do mobilní audiohry proto tvůrci hledali jiný princip.
3: Skončili jsme takové karetní minihry, což nám přišlo poměrně typické pro ten divoký západ.
4: Až s nimi skončíme! Chci, ať jsou placatí jako vyhladovělé užovky.
2: Celý příběh i jednotlivé postavy namluvil dabér Bohdan Tůma. Tvůrci o jiném hlasu podle Tomáše Orhamuse prakticky neuvažovali. Hrobníkovy patálie jsou stejně jako předchozí tituly studia Play by Ears, Důkaz 111 a Šachová hra, plně přístupné nevidomým. Nejde jen o doplnění hlasového menu. Jejich potřebám se musí přizpůsobit tempo i způsob předávání informací, třeba u zmiňovaných bojů.
3: Tak jim vlastně musíme ještě přidat tu informaci ve zvuku, že jaká je ta hodnota té karty, aby vlastně tohle, co se pak nebylo s dalšími zvuky, třeba to se tam odehrává, tak v ten moment tam musíme dát pauzu, což naopak třeba pro běžné hráče může najednou působit, že je vlastně ta hra jakoby pomalejší, ale to vlastně nějaký kompromis.
1: V bance stálo několik mužů s tvářemi zakrytými šátky.
2: Hrobníkovy patálie vycházejí v češtině pro telefony se systémy Android a iOS. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 21 hodin na Rádio Praha vám přináší další zprávy. Ve studiu už je připravená Denisa Žižková.
1: Hezký večer. Na pražském Chodově hořelo bytové jádro, jeden člověk skončil v nemocnici. Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Čeští hasiči pomáhají v boji s požáry v Srbsku. Zítra bude jasno, později polojasno, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na pražském Chodově dnes večer hořelo bytové jádro. Hasiči z domu evakuovali 8 lidí a 5 jich zachránili a předali do péče zdravotnických záchranářů. Záchranáři do nemocnice pak odvezli jednoho člověka, který se nadýchal z plodin. Hořelo v bytě v Nechvílově ulici. Jednalo se o požár u makartového jádra, koupelny a kuchyně. Jaká byla příčina požáru a ohněm způsobená škoda, zatím hasiči neuvedli. Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Zkrácením lhuty podle Nováka česko-evropská pravidla plní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný. Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Země požádala o mezinárodní pomoc kvůli vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodě. České basketbalistky podlehly v přípravném utkání v Istanbulu domácímu Turecku 52-62 a ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku. V sobotu svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zvítězily nad stejným soupeřem 77-76, předtím zdolali Švédsko a Finsko. Generálka čeká český tým v úterý 1. září už v Berlíně proti Koreji. Do šampionátu vstoupí o 3 dny později proti Itálii. V neděli 6. září vyzvou Čínu a o den později změří síly se Spojenými státy americkými. Zítra ráno bude jasno, ojedinělé mlhy, přes den přechodně polojasno a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
6: Startuje další vydání hitparády Rádia Praha. Hit týdne. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaňa. Tentokrát se mění i samotný vrchol pořadí. Máme dvě novinky, několik výrazných posunů a po 3 týdnech také nového vítěze. Tak jdeme na to.
2: Hit týdne.
7: Nasazená novinka.
6: Madonna a Kylie Minogue se konečně potkali i na společné studiové nahrávce. Love Sensation navazuje na skladbu z Madonnina alba Confessions 2 a obě popové ikony poprvé společně představili na World Pride v Amsterdamu. Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Alex Warren vydal nový single Rescuer a tentokrát je inspirace úplně konkrétní. Píseň totiž věnoval své manželce Coover, o které říká, že ho zachránila v jednom z nejtěžších období jeho života. Rescuer zároveň předchází jeho novému albu Wild Child. Alex Warren, Rescuer.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Temper City jsou izraelské alternativní trio a Self Aware je jejich debutový single. Skladba vyšla sice už v únoru, ale postupně se z ní stal výrazný virální hit, který se dostal i do britského singlového chartu. Temper City, Self Aware.

BB Rexa a David Guetta spolu znovu spojili síly. Sad Girls je taneční song o zlomeném srdci, ale místo odchodu domů se v něm smutek vytancuje až do poslední skladby večera. BB Rexa a David Guetta, Sad Girls.

na závěr novinkové části domácí novinka. Martina Pártlová vydala Slzy ženy, tentokrát bez obvyklé nadsázky, spíš jako emotivní píseň o lidskosti, empatii a soucitu, které podle ní někdy mohou být silnější než nenávist nebo ego. Martina Pártlová, Slzy ženy.

0: CZ. Hit týdne.
1: Opět se podíváme do britského singlového žebříčku a vrátíme se k songu, který už pomalu odmítá odejít. Sam Fender a Olivia Dean mají s Rain Me In v aktuálním průběžném žebříčku už 62. týden v britském Top 100. No a pořád jsou na prvním místě. Ještě před pár týdny jsme sledovali, jak vyrovnávají a potom překonávají historické rekordy. Teď už spíš sledujeme, kam až tenhle neuvěřitelný příběh může dojít. Nasazené skladby jsme si představili, do Británie jsme nakoukli, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste je poskládali svými hlasy. Desáté místo a pořádný pád z bronzové příčky. Damiano David, The First Time.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Šestka znamená posun o jednu příčku nahoru. Martin Garrix a U2, Fireflies.

0: Hanzou Chlaněm.
1: Dvě novinky v pořadí znamenají dva odchody. A ten první je opravdu výrazný. Z prvního místa po třech týdnech vypadly i Žel, i Mel Angel a Ultra.

Zají Andrea Bocelli, David Guetta, EJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game. Jsme na druhém místě a tady je nejvýše postavená novinka tohoto kola. Adonis vydal Cherry on Your Cake koncem července a sám ji popisuje jako svůj zatím nejpozitivnější song. Třešnička na dortu tady funguje jako symbol toho, co člověk přináší do vztahu navíc. Něco, co chce sdílet s někým, kdo už stojí pevně na vlastních nohách. Adonis, Cherry on Your Cake.

Druhá příčka Adonis, Sherry on your cake. A vítěz 34. kola hitu týdne? Minule byla pátá, teď je první. Ella Langley a Choose in Texas tak po pěti týdnech v pořadí poprvé vystoupali až na samotný vrchol hitu týdne. Ella Langley, Choose in Texas.

0: A to je pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro své favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se bude těšit Petr Jungmann.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.
2: Je 22 hodin.
3: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů, zařadil se tak k těm nejtragičtějším v tomto roce. Vedení Rakovníka plánuje rozšiřovat cyklostezky ve městě. Zítra bude jasno, později polojasno a teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
3: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
4: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
3: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí a dnes k nim přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
5: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy je tragičtější. Byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
3: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala i o víkendu na přelomu července a srpna. Vedení Rakovníka připravuje studii o cyklistické dopravě ve městě. Odborníci v ní navrhnou například to, jak propojit stávající trasy i kde postavit nové. Radnice za vypracování dokumentu zaplatí 250 000 korun, říká její mluvčí Kateřina Hradilová.
6: Zadání zahrnuje zmapování stávajícího stavu cyklistické infrastruktury, navržení jejího doplnění, úprav, nových propojení a systému propagace. Po zpracování bude město dál řešit využití v praxi. Na základě provedeného průzkumu trhu rozhodla rada města objednat zpracování za cenu 250 000 korun.
3: Radoslav Kováč se stal novým trenérem plzeňské Viktorie. Klub o tom informoval v tiskové zprávě. 46-letý Kováč podepsal se Západočechy smlouvu do konce sezóny s opcí a na lavičce nahradil odvolaného Martina Hyského. Zítra ráno bude jasno, ojediněle mlhy, přes den přechodně až polojasno a teploty 21 až 23 stupňů.

jezdily tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle legendy

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Two Colors, Mad World.
2: Hit týdne.
1: A ta druhá novinka je přímo v top 5. Na páté místo ze dvojky klesají Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrtá příčka je beze změny. Je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo ze šestky poskočili Another a 54 Ultra, Talk to You. Stříbro bere ta druhá novinka, kterou jste poslali do hry. Adonis, Sherry on Your Cake. A na první místo se z páté příčky vyšvihla Ella Langley, Choose in Texas.
2: Hit týdne.
1: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Oblíbený herec se narodil v Moskvě, vyrostl v Pardubicích a v Praze posléze vystudoval DAMU. Hrál v mnoha filmech, seriálech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou pražské Studio 2. O hudbě, loutkách i boji se závislostí bude už za chvíli mluvit Bohumil Klepl. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeně dnes přišel herec Bohumil Klepl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Musím se posluchačům přiznat, že teprve dnes díky vám jsem zjistila, že Bohumil je Amadeus v překladu. Takže vy jste vlastně Amadeus.
2: Ano. Přišel na to můj vnuk šestiletej a říkal mi, dědo, já se taky jmenuju Bohumil, ty jsi Bohumil a Amadeus Mozart je taky Bohumil. My jsme všichni tři Amadeové.
1: Já se toho chytím, té spojitosti s Amadeem Mozartem. Máte v sobě nějaké hudební buňky?
2: Mám, protože moje arménská maminka říkala vždycky, že děti musí mít hudební základ, tak já jsem chodil 6 let na klavír a pak jsem hrál, a to se nechci vytahovat, hrál jsem virtuózně do svých 18 let na klasickou kytaru jako vážnou hudbu.
1: Aha.
2: Já u táboráku nic neumím, ale když se má zahrát Bach nebo něco jako kytarově, tak jsem to hrál velmi zdatně a byl jsem nejlepší ve východočeském kraji v roce 80.
1: A hrajete dodnes třeba jako relax?
2: Právě už bohužel nehraju. Všechny ty nástroje bude dědit můj vnuk. A já už nevím, čím to je, nehraju. Mám tam 7 kytar podkroví.
1: 7 kytar?
2: No, některý jsou elektrický, některý jsou koncertní. Takže tam mám těch kytar hodně a chtěl jsem to dokonce i prodat, ale můj syn mi říkal, more, my si říkáme more, my jsme bydleli dlouho na Smíchově, more, to neprodávej, to je škoda. Vnuk na to bude hrát, no tak to nechávám.
1: To musíte schovat, to je jasné.
2: Poslouchám moreho. Já mám takový malej rodinný domek, tak tam v podkroví mám Big Beatovou místnost, kde začínal Vojta Dyk, Kuba Prachas. A já tam mám všechny tyhle ty nástroje, basové kytary, bicí, a můj vnuk vždycky vyběhne nahoru, zeptá se mě, proč to tady, dědo, máš, a začne mlátit do bicích, což je teda rachot, a pak začne brouchat do těch kytar. No.
1: Počkejte, Big Beatová místnost, to si máme představit jako opravdu profesionální studio? Nebo je to takový kutloch, kam se chodí hrát? Co to je?
2: Je to spíš kutloch. Kde ženy většinou pod vlivem nejlíp ovládaly basové kytary. To jim šlo nejlíp a my jako hudebníci s Vojtou Dykem jsme, Vojta teda zpíval kdysi dávno a já jsem doprovázel kytarou nebo klávesama. To bylo období, kdy ta vesnice, kde bydlím, nespala.
1: Vy jste je bavili do dlouhých nočních hodin.
2: Ano, a pak jsem to dělal tak, že jsem z té vesnice vždycky všechny pozval. To bylo nejlepší, že u mě bude dneska koncert a všichni přišli. Takže v těch 90. letech u mě byly takový jakoby koncertíky na zahradě a pak jsem neměl ty stížnosti od sousedů.
1: Nechybí vám to hraní?
2: Hraní mi nechybí, protože já si občas zahraju sám, jako sám inkognito, jako nepotřebuju k tomu žádný diváky, jo, ale už nejsem tak zdatný, jak jsem bejval.
1: Kde vás teď všude můžeme vidět? Ve Studiu 2, to je jasné, tam už jste x-tou sezónu.
2: Tak já jsem jenom ve Studiu 2. Teď už jsem ve Studiu 2, hraju v 7 hrách a začínám mít problémy s pamětí. Proto mě štve, že někteří starší kolegové, jako je pan Kostka nebo Petr Štěpánek, jsou starší třeba o 10 let a mají paměť lepší. Já to vůbec nechápu. Takže já mám, to se vám prozradím, já mám systém, že když mám výpadek paměti na jevišti před lidma, tak nervózním a normálně držím figuru, jo, postavu a v té postavě říkám, třeba jsme teď hráli nedávno Revizora od Gogola, já hraju hejtmana, já jsem zapomněl a Krištof Hádek hraje Chlestakova a já jsem nevěděl, tak jsem k němu kleknul a řekl jsem mu, vaše excelence, já vůbec nevím, co teď mám říct dál. A on se takhle rozesmál jako vy a řekl, já na to kašlu, s tím Kleplem se nedá hrát, a odešel. A já jsem říkal, chlapče, musíš držet figuru a ne, že říct, já s tím Kleplem nemůžu hrát, tohle mi udělal na jeviště.
1: Takže hrát s vámi je škola improvizace.
2: No to jo, ano, to jo, no teď, já už teda nepanikuju na jevišti, protože už jsem tam 40 let, ale když nevím, tak nedělám před lidma, že nevím. Jo, normálně pokračuju, tady s Honzou Krausem hrajeme v Šíleně smutný princezně ve Studiu 2, teď jsme hráli předevčírem nebo kde, a taky jsem nevěděl, a tam zase Kraus teda miluje mě jako v tom dusit, jo, takže tam začal něco vyprávět, ale já jsem se nedal. Já jsem s ním mluvil dál a vůbec jsme se nedostali k tomu základu, abychom odešli ze scény. Tak on pak říkal, tak radši odtud půjdem, ne? A já jsem říkal, to by bylo dobře, mistře. No a šli jsme.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Práh.
1: Řešili jsme spolu, kde všude nebo ve kterých hrách hrajete, tak to jsme teď už něco z toho nastínili, ale vy už nějakou dobu, nevím vlastně jestli cíleně, se vyhýbáte těm kamerám. Ostřihl jste seriály.
2: Ano.
1: Proč nechcete před tu kameru, nebo nevím jestli nechcete, zkrátka před ní nejste.
2: Ne, no tak teď Aha. už mě nikdo nevolá, ale dřív jsem to odmítal a říkával jsem veřejně, že už mě ty seriály nebavějí. Ty seriály jsou pro lidi, mladý herce s hypotékama, to já chápu. A musí se to vyrábět, je to takový spotřební zboží a mě ty rychlovky vlastně nebavějí. A kdybych to potřeboval, jako jsem točil ve všech seriálech kdysi, a teď to nepotřebuju. Takže to odmítám, být v 5 ráno někde ve studiu a předstírat, že jsem v pohodě nebo tohle. A film, teď se mě nikdo nevozývá, ale ozvali se mě párkrát a záleží na tom, co to je. I když nejsem žádný jako privilegovaný herec, tak dřív jsem bral všechno a teď se snažím vědět, co to je, nebo já dokonce teď čtu i ty scénáře před natáčením, což jsem dřív nedělal, hlavně, že jsem točil, hlavně, že jsem byl na obrazovkách a teď už to nemám, mě to přestalo úplně to.
1: Co ten scénář musí mít, nebo naopak nesmí mít, abyste na něj teď třeba hypoteticky kývnul na tu nabídku?
2: Musí tam být nějaká zajímavá zápletka a dějová linka a nějaký herecký nepříliš civilní projev, protože civilní projev je teď všude, jako v těch seriálech. Jsou všichni civilní, což vyžaduje ta doba, jo? Ale já vám teď řeknu kacířskou větu. Já si myslím, že v televizi ty seriály žít budou, ale že film jako takovej v rámci umělé inteligence to skončí. Já si myslím, že film skončí.
1: Že si necháme ty filmy jenom generovat někým,
2: no,
1: něčím?
2: No a hlavně mládež, já sleduju už i toho 7letýho vnuka a ty mladí lidi už vůbec nekoukají ani na televizi, ani do kina nechodějí. Takže já si myslím, že se vytváří už jenom taková jejich virtuální realita někde na těch mobilech a že za 10-15 let to bude, to je můj názor, bude konečná. Takže budeme sedět my tady a povídat si budeme. To bude fungovat.
1: Myslíte si, že to bude fungovat?
2: No to bude, to se nedá uměle. Nebo jestli ta inteligence, že udělá, že i Klepl bude umělej tady povídat, tak nevím.
1: Kde jste vlastně zahořel pro to divadlo? Kdy jste se rozhodl, že budete hercem?
2: Tak moje arménská maminka, která mluvila s tímhle přizvukem, mě nutila hrát ten nástroj klavír. Pak tu kytaru vážnou. A tam někde v rámci gymnázia, když jsem na gymnáziu dělal ze sebe třídního šaška, my jsme měli 28 holek a 4 kluky. A já jsem tam šaškoval, protože jsem byl malinký a takovej nevýrazný, tak abych na sebe upozornil, to byl tenhle, tak jsem začal šaškovat a pak jsem s jedním klukem dělal přijímačky na damu, ale já mu jenom jako přihrával, já jsem se tam byl jenom podívat. Jako ještě, on potřeboval partnera, tak jsem jel s ním. No a pak mě napadlo, že bych se přihlásil, ale nebyl jsem přijat, byl jsem přijat až na odvolání. No a pak jsem studoval a to mě bavilo, byl jsem nervní. Hodně jsme prochlastali taky po těch kavárnách a tohle, ale měl jsem velmi přísného pedagoga, to byl Miloš Nedbal, herec Národního divadla, Jarmila Krulišová a Jirka Klem. A tak jsem prostě vystudoval herectví a pak jsem si myslel, že půjdu rovnou do Národního a šel jsem do Chebského, Západočeského divadla v Chebu. No a bylo.
1: Co tomu říkali rodiče, že jste se dal na hereckou dráhu?
2: Táta to nebral.
1: Ne?
2: Táta byl strojní inženýr a on to neměl rád. On, víte, kdy se poprvé tak jako pobavil a řekl mi, Bohuši, teď jsem spokojený, když jsme měli premiéru filmu Účastníci zájezdu.
1: Ten se mu líbil.
2: Ten se mu líbil a tam se usmál a v kině byl pozvaný na premiéru a řekl, jo Bohuši, takhle, to je dobrý, tohle to je dobrý.
1: To vzal na milost.
2: To vzal na milost, ano.
1: A měl nějaké konkrétní představit, co by z vás chtěl mít?
2: Strojního inženýra.
1: Abyste šel v jeho šlépěch.
2: Ano.
1: Tak, ano.
0: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
0: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: na dřeň.
1: Vy už jste několikrát zmínil arménskou maminku. Jak moc ten váš původ, váš život ovlivnil a ovlivňuje?
2: Já jsem se narodil právě v té Moskvě, což je můj nějaký úděl, protože mý rodiče oba dva studovali vysokou školu, tenkrát v Moskvě, moje arménská maminka přijela, ale z Gruzie, z Tbilisi do Moskvy a tatínek byl vybraný jako asi svazák a tohle byl vybraný z průmyslovky na vysokou školu a tam sovětský ženy napadaly ty chlapce jakoby ze západu, aby se dostali do Evropy a moje máma má slavnou historku, protože já, když jsem hrál ještě s divadlem na Zábradlí, teď nedávno, asi před 20 lety, teda v Moskvě, ve státním divadle MCHAT, tak přišla jedna paní stařička, že byla pedagoškou mý mámy a říkala mi, že moje máma vždycky omdlívala na chodbách v tom institutu a když šel nějaký Rus nebo něco, tak mu řekla, uchadí. A čekala, až přijde Bohouš Klepl. A Bohouš Klepl pak skončil, že se jí narodil malej Bohouš, to jsem já. No a pak odjeli do Československa a bydleli jsme v Pardubicích.
1: Připadal jste si během toho dětství třeba trošku vykořeněný nebo jiný, když vás takhle převáželi a přece jenom jste tam měl ten štempl, tu Moskvu?
2: Ne, já jsem považoval Pardubice jako za rodné místo a byl jsem tam jako spokojený. Tam jsem prožil vlastně celý mládí. Jenom jsem měl pak problémy, ta Moskva mě pronásleduje, když za nic nemůžu vlastně, že mě pronásleduje, když byl ten srpen, tak co tady ta normalizace a všichni si tak nějak mysleli, že z toho něco budu mít nebo těžím nebo něco. Takže se na mě dívali tak skrz prsty a pak po revoluci vlastně taky říkali, já si pamatuju vždycky občas někdo řekl, to je ten Rusák. Jo, a já jsem to těžce nesl a tak vím, že s tím jsem se potýkal vždycky nepříjemně a vždycky jsem si říkal, proč já jsem se musel narodit v té Moskvě. Ale vlastně z nadhledu je to úplně zbytečný, protože co jako? Martin Dejdar se narodil v letadle někde nad Singapurem, to vím. No, takže.
1: Pojďme zpátky k tomu vašemu herectví, k těm začátkům. Jaké jste měl touhy představit, co budete hrát, jak se ta kariéra vaše bude vyvíjet, když jste začínal?
2: Myslel jsem si, že budu hrát velký figury, a jenže jsem byl mrňavej a komický, takže ty tragické a velké figury u mě vypadaly jako spíš ironický nebo legrační, ale prožíval jsem se, měl jsem ten východní pocit a tu školu Stanislavského.
1: Východní pocit?
2: No, takový se prožívat. To mají ty východňáři. Jako vůbec, Češi jsou studenější. Jako. Víc se prožívat a všechno ukazovat, jako když breče, tak jak na dřeň. Než jsem pak po 15 letech herectví pochopil, že herectví je trošku i o něčem jiným, že je to taky nějaký zkus techniky, ale ten vnitřek tam musíte mít. Takže s tím jsem bojoval a chtěl jsem vždycky hrát velký divadlo a podařilo se mi to až v pozdějších letech, když jsem byl přijatý do divadla na Zábradlí, tam byl rozvrat, ta celá parta Bartoška, Hermánek, Zedniček odešli a my jsme tam šli s tím Petrem Léblem, který byl

0: vynikající režisér, tak jsem tam právě od něj získal velký role, čechovovský, a tam jsem poprvé si myslím, teď to bude znít nadneseně, tam jsem poprvé začal něco hrát jako pořádně a ty figury byly podle mě jako dobře zahrané.
1: Která z těch rolí byla pro vás třeba taková opravdu zásadní?
0: Anton Pavlovič Čechov, jeho hra Ivanov. To je Ivanov, chlap se chce zabít, jo, a nechce žít, žena ho podvádí, tohle. A ještě jsem hrál s Leošem Suchařípou, což pro mě byla velká škola, a tam mě Leoš i naučil, že se vracím, když člověk zapomene text, tak já si pamatuju.
1: To máte od něj.
0: Ano, já jsem tam měl vážný monolog stránkovej o tom, že nechci žít a tohle, a Leoš měl odpovídat asi 20 taky půlstránkovým monologem. Mm-hmm. A on najednou stál a řekl, život je prd. A odešel. A já jsem tam zůstal sám. To bylo pro mě...
1: Co jste dělal vy?
0: Lidi se začali smát. Já jsem byl hrozně naštvaný na Leoše, že mi zkazil jako celý tady výstup.
1: Tak jako teď ten Krištof Hádek.
0: Ano, ano. A jako on mi řekl, Leoš, dal si dvojku, nebo panáka si dal, Leoš dost. A pak říkal, no a co, jako měl si dávat pozor, teď já jsem to řekl v textu, jako pocitově správně, co bych tam říkal, tak 20 vět. Tak to jsem si s Leoškem užil. A pak v Revizorovi jsem na zábradlí taky. Já hrál Chlestakova a on hrál mýho slu Osipa. To teď nesnáší Krištof Hádek, protože já hraju hejtmana a když on má ten monolog jako Chlestakov, ano, ano, tak mu napovídám a on
1: vždycky... Jestli to pořád pamatujete.
0: No já říkám, louky, lesy, potučky, ale to víte, Petěrburg to není. A on se na mě vždycky otočí a říká, prosím vás, můžete být hejtmane tiše? A říkám, nemůžu, mě to tak bere. On je hotovej z toho.

0: až na dřeň.
1: Jak vás tak poslouchám, tak z toho úplně čiší to, jak vás to v tom divadle baví na tom jevišti, jak je to pro vás opravdu ten život tam být. Jaké to potom bylo, když jste sebe vyměnil za loutky? Vy jste měl takové období, že jste měl loutkové divadlo a to je něco úplně jiného.
2: To bylo tím, že jsem se oženil s maďarskou občankou, která studovala u nás loutkařinu a moje máma, arménská, která uměla, tak vyštrachala od někoho v Jičíně starý loutkový divadlo, Alšovo divadlo se 120 loutkama.
1: Yeah.
2: A tak to viselo u nás v bytě na zdech a tohle. A pak vlastně otec Vojty Kotka, Václav Kotek, vymyslel ještě s panem Kratochvílem, to byl v televizi redaktor, vymysleli divadelní pouť na Střeleckém ostrově v roce 84-85. To byl takový ostrov svobody a mě tenkrát řekli, ať si něco připravím. A já jsem s ženou vymyslel, že bychom tam měli normálně kleplovo-loutkové rodinné divadlo a začali jsme hrát loutkový divadlo, klasický. Aby mě to bavilo, tak jsem bral i klasický témata, třeba takový neotřelý, jako Garcia Márqueze, Kronika ohlášený smrti a hrál jsem to s Alšovýma loutkama, nebo jsem hrál všelijaký ujetiny a začalo mě to bavit a protože jsem tam hrál s klukama Formanovejma, Petrem a Matějem a tenkrát po revoluci bylo takový období Havel a tohle a Miloš mohl přijet Forman, tak najednou se nám podařilo jet i za moře, teda ne díky mě, ale asi díky klukům a já jsem mohl hrát i v Central Parku tohleto, dělal jsem to tam a za mnou přišel nějaký ruský emigrant, který tam stepoval a začal mě nadávat, že mu kazím kšefty. A já jsem mu říkal, neboj se, já za ní dělu jedu. A pak jsme byli v Mexiku a bylo to v období moje největší drzosti, protože s touhletou pakárnou desetiminutovou jsem pak objel celý Mexiko. I prezident mexický byl. My jsme byli hodně slavní díky tomu, že pan prezident Havel, to bylo populární, tak se o nás vědělo a tenkrát si pamatuju, velvyslanec Mexiku, český, když jsem to zahrál v tom Národním divadle, v tom obrovitánském jejich mexickým a trvalo to 10 minut, tak on nějak byl úplně nepříčetný a říkal, vy jste tady byl naposled, ale mexický prezident tehdejší přišel se svojí maminkou a říkal, že mi děkuje, že to bylo krátký, že v tom vedru by se díl sedět nedalo a babička plakala, jeho matka, no tak to jsme měli zážitky všude možně.
1: Kromě toho, že z toho období máte spoustu zážitků, co vám to dalo osobnostně i třeba do té další práce potom herecké, protože vy jste potom loutky pověsil zase někam na nějaký hřebíček, možná ano. Je tam pořád ještě máte, začal jste zase hrát sám.
2: No, ty loutky byla jako znouze cnost, protože nebylo pro mě jako co, neměl jsem žádný někde angažma, takže jsem se tím živil. A pak, když přišly ty nabídky, vlastně to bylo to zábradlí, pak bez zábradlí, pak všelijaký možný, až jsem se dostal do studia 2, kde jsem asi 12 nebo 13 let, tak v podstatě já jsem rád, že to takhle všechno proběhlo a já už to divadlo nemám jenom kvůli penězům nebo něco. Já prostě jako důchodce, je mi 68, tak já rád chodím mezi lidi. Já jsem pak vymyslel, že bych mohl být uvaděčka v divadle. Abych tam byl, protože o to hraní mi už tak nejde. Já si pokecám v šatně, zkritizuju tam ty všechny mladý herce, dávám ty moudra, co dělají ty starý herci, dávám ty moudra a pak jdu šťastně domů, že jsem jako něco dělal. Takže mě to dělá, to hraní teď mi pomáhá psychicky dobře, jakože dělá mi to dobře.
1: Chápu.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Scrollujete? Jen si klidně.

0: až na dřeň.
1: Měl jste někdy období, kdy to bylo naopak, kdy to hraní vás třeba úplně vysávalo, kdy jste, jak se dnes říká, vyhořel, už jste nechtěl?
2: Ano, bylo období, kdy jsem točil 3 seriály najednou, hrál v divadle, začal jsem chlastat, bylo to v tom divadle Na zábradlí, tenkrát i v tom extra, ale hrál jsem hodně a ten alkohol už přerostl míru, fakt to začalo být už...
1: A ten přišel proč? Protože toho bylo hodně a bylo potřeba se nějak uvolnit? Nebo
2: no uvolnit
1: proč?
2: A protože jsem se cítil jakoby tenkrát v uvozovkách slavný a že konečně naplněný a odskákala to vlastně moje žena i ten můj syn Tomáš, že jsem tak furt jako někde se flákal a chlastal s jinýma kolegama, ne že sám. A furt to nějak prolejzalo až ve studiu 2, si představte. Náš šéf Michal Hrubý mi řekl krásnou větu tenkrát, Bobe, jestli ještě budeš klastat, tak tě vyhodím, já tě nemůžu tady mít, protože to je održku. A tak jsem si našel protialkoholní tam v Bohnicích, tam jsem byl 2 dny, tam jsem ležel s takovýma typama, že jsem to nevydržel. Mm-hmm. Normálně jsem utekl a tomu šéfovi Nešporovi řekl, že odcházím a on řekl, jak si musíte najít něco jiného. A našel jsem si zařízení soukromí, kde platíte, ale jste v daleko příjemnějším prostředí, je to ve vile v Podolí a zjistil jsem, že tam to stojí asi 160 tisíc, jo, ten pobyt, 3 neděle. Říká se tomu u nás v divadle Maledivy, jo? Takže se mě kolegové v divadle ptají, Bobe, myslíš, že už jsem zralý na Maledivy, jo? A nikdo nic neví a my víme, že už...
1: Krycí název. Teď jsme to prozradili, tak už musíte zvolit.
2: To ne, to poslouchají někdo, to oni nebudou. Takže tam jsem začal jakoby léčit a jak mě vysvětlili, tak já jsem abstinující alkoholik, to se vyléčit nedá. Prostě nesmíte mít to bažení a pít. A z začátku to bylo těžký, po 3 letech jsem se někde opil zase na dovolený a teď už je to 6. rok a nepiju. A už teď to bažení nemám. Nemám, ale nesmím jako dělat, když mi někdo říká, tohle si trošku můžeš dát, tak to nedělám.
1: A dělají vám to, že by za
2: dělají to, tak... dělají to vám nic neudělá. Když si tady lízne, Bobe, trošku si tady lízni. Ale já to už nemám ani to, ale taky říkají kolegové, s Kleplem byla větší sranda. Teď už je nudnej. No jo, protože oni všichni jsou už volevl vejš. Ano, no tak.
1: Prošel jste si takovým tím obdobím, kdy okolí vědělo, ale vy jste si to nepřipouštěl?
2: Ano, to právě bylo to...
1: Kdyby ten šéf váš ten nepřišel, šéf, no, vy byste do té léčebny sám nešel?
2: Ne, nešel. Ne. Já jsem myslel furt, že to má... Oni to alkoholici mají
1: mám
2: pocit,
1: to pod kontrolou.
2: Pod kontrolou, nemá. Nemá. To je prostě, jak si dáte ráno tajně a když se pije tajně, ještě když pijou lidi společensky, tak to jde. Ale já jsem si tajně dával třeba decku tvrdýho alkoholu, abych byl v pohodě, na zkouškách, všude, aby to nebylo.
1: Jako pořád jste měl někde u sebe nějakou
2: ano,
1: lahvičku.
2: A to se pak zvyšovalo, takže večer už jsem byl vlastně nalitej, jako po představení ještě se sedělo a už to vyžadovalo ten doping, prostě každý ráno si dát něco, ještě mě Leoš Suchaří pan naučil, že je dobrý jíst petržel zelenou, že to z vás nejde, netáhne, tak já jsem od Leoše měl teda, musím říct, tyhle ty instrukce, tak se jsem žvejkal petržel zelenou, že to ze mě nešlo, jakoby. Ale ono ten alkohol, já jsem na to citlivý, já to cítím, když někde s někým hraju a cítím ten aceton, cítím to, ale nemoralizuju, to já vůbec se nedělám, to jenom ty kolegové kolem mě i Bobe, to je první. A já říkám, Ježíš mě...
1: Oni to chodí hlásit.
2: No, oni mi to chodí hlásit, jakože jsem morální kontrolor alkoholismu v divadle. A já se říkám, prosím vás, nechte mě na pokoji. Se klidně oživíte, mě to je jedno. Nebo je to první. Pak má 3. a říká, tak dneska výjimečně. Takže mě to baví, že oni se takhle ke mně dívají jako na pedagoga alkoholismu.
1: Jaké to pro vás bylo být na těch Maledivách? Prožije si tam člověk takové to v uvozovkách prozření, že si řekne, aha, tak já jsem teda opravdu alkoholik, jsem tady.
2: Ano, je to sebepoznání a ty terapeutky a terapeuti. Já mám dokonce teď osobního terapeuta, mám číslo na člověka, že když něco, tak můžu zavolat kdykoliv, kdekoliv. Jo? Zatím jsem to nepotřeboval. Aha. No, furt vás nechají nahlížet, pitvají vás úplně. To je furt, to jsem jako byl rozpitvaný a zjistil jsem, jaký jsem člověk, i když ve výsledku mi děvčata terapeutky, teda děvčata, oni jsou to paní doktorky a tohle, řekli, že v podstatě jsem sáhl až na dřeň a dokonce si představte, že zvali na besedy se mnou i děti, moje děti dospělí, tak tam seděli, ona se s nima bavila, ta terapeutka sama pak mě pozvali a to byl hrozněj pocit, když najednou od dětí dospělých, teda už slyšíte, co všechno jsem vlastně vyváděl a říkal. A oni to říkají tam ty třetí osobě. To mě bylo hodně zle. Hmm. Ale vlastně jsem se nezlobil na ně, ale že jsem si to neuvědomoval. A oni tam dostali ten plac, ne přede mnou, s něma, ale já jsem se na to mohl dívat. A to byla velká rána a velký poučení. Pak tam pozvali i moje partnerky, i ženy, i současnou ženu a všechno. A musím říct, že to byl největší takový šok pro mě, jak mě ty lidi v rámci toho alkoholismu vidějí. A to mi nejvíc dávalo tu sílu s tím fakt skoncovat.

0: až na dřeň.
1: Dokázal jste sám sobě odpustit to, co jste sobě a třeba i jim prováděl?
2: Nedokázal jsem si odpustit. Myslím, že jsem narušil a pokazil několik vztahů a vazeb právě díky tomu, jak jsem se choval. A nedokázal jsem odpustit, protože jedna z mých partnerek za ten celý život, kterou jsem taky tak nějak jako vyhodil, nebo to tak, je mi to strašně líto a ona udělala ještě příkaz, že se mnou vůbec nebaví, jako kdybych neexistoval, což mě teda úplně bere, ale respektuju to a je to moje největší teď bolest, jako, že bych si s ní třeba rád popovídal, něco vyřešil, ale odpuštění nepřichází, takže to mám v sobě furt.
1: Vy už jste říkal před chvílí, že ten alkohol vám pomáhal určité věci třeba zvládat, bylo to uvolnění a tak dále. Co máte teď místo toho alkoholu? Co vám pomáhá odrelaxovat? Chodíte na procházky, pijete blinkový čaj?
2: Ne, sedět tady s váma a vykecávat se. To mi dělá dobře a komunikovat s lidma. To mi dělá dobře. Nesedět, já mám tu tendenci, jak teď bydlím sám v tom domečku, že jsem tam v podstatě sám, když tam nemám třeba vnuka nebo někoho, protože já s partnerkou nežijem, my žijem každý zvlášť, tak prostě jsem rád ve společnosti, no musím něco dělat. Mám strach, že nic nedělám. Takže jsem rád, že třeba mám s váma rozhovor, to je výplň krásná mýho životního, pak se vrátím a nemám dneska co dělat. Venku je zima, tak ani nemůžu dělat na zahradě.
1: Kdysi dávno jste studoval režii, celý život hrajete, tak nechcete třeba ta prázdná místa vyplnit nějakou tvůrčí prací, psát? Vím, že jste někdy i maloval.
2: Maloval jsem, to bylo to nejtěžší alkoholické období, to mi řekl můj syn, ne abys to prodával, to jsou velký plátna, obrovský olejový plátna, ale to nebylo malování. To byly pocity a cákance a rozmazávání barev, ale má to nějaký smysl. Jeden obraz, který je 2 metry na 2 metry, visí u nás v chodbě, jmenuje se Ego. A tam uprostřed je fotka z mý bobčanky a kolem jsou takový šílenosti, tak tam podle toho člověk pozná, že Klepl procházel alkoholickým obdobím a pak mám, protože jsem cestoval, tak mám boleje třeba Kuba nebo Mexiko, tak jsem maloval, ale neumím malovat. Mě bavilo s těma barvama pracovat.
1: A teď nemalujete už?
2: Teď nemaluju, ne. Teď mi nadávají všichni, že nemaluju, nemaluju.
1: Nemáte žádné pnutí?
2: Nemám žádný pnutí, abych rozmazával barvy a jenom mi řekli děti, hlavně to neprodávaj, more, protože my si to pak prodáme sami. Až budeš.
1: No dobře, a co to psaní? Tak třeba nějakou divadelní hru, scénář, knihu?
2: Já teda...
1: Vy byste dal dohromady Paměti jedna báseň.
2: To už mi někteří kolegové říkají, ale já bych to nedokázal, to by se musel... Myslím, že můj syn nebo moje dcera začali něco tam, jsem zjistil, že píšou Paměti mý mámy, protože moje máma stála hodně za to, ty její průpovídky a pak, že by to přešlo ke mně, ale já si nemůžu stěžovat, to je teď jenom období, protože já budu zkoušet v dalších 2 hrách, hraju v 6 hrách, to já jako práci budu mít, ale teď je to v období nějak povánoční, není nic, no, ale jinak já práci mám a já chodím každý 3. den nebo 2. den do divadla a budu zkoušet, je teda fakt, že jsem teď vrátil roli z takových psychických důvodů, že se Zlatou Adamovskou a s Petrem Štěpánkem jsme zkoušeli jednu hru a já jsem po 3 dnech to vzdal, protože jsem zjistil, že se to nejsem schopen už naučit. Mm-hmm. Bylo to hodně. Ale teď mám slíbený od Patrika Hartla, který mi píše hry na tělo, jako byl Vysavač a tohle. Říkal, Kleplovi napíšeme hru, kde bude mít jednu větu, ale bude titulní postava. Tak jsem říkal, děkuju. Tak snad to bude.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Bohumil Klepl. Moc krát vám za to děkuju, že jste přišel. Mějte se krásně.
2: Taky děkuju, že jsem si mohl vypovídat.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
3: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Krásný den všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Vám od mikrofonu přeje Karel Janů, se mnou ve studiu taky kolega Martin Charvát. Martine, krásný pátek i tobě.
4: Krásný den všem, kdo tu jsou.
3: Teď tu ano, krásný den všem, kdo tu jsou, protože Jiří Ježek tu ještě před chvíličkou byl, ale teď tu není, protože se mi ho podařilo rozesmát, za což jsem samozřejmě rád, ale zároveň se za to už dopředu omlouvám posluchačům našeho pořadu, protože tady Jiří Ježek na první desítky sekund evidentně nebude. Ale držme si palce, myslím, že už je snad na cestě zpátky do červeného studia tady na Vinohradské 12. Ano, a vidím Jiřího Ježka, vy, co nás sledujete na YouTube, tak už ho vidíte také. A jsem, Jirko, moc rád, že jsem ti zvedl náladu. Jsme rádi, že tě tu vidíme a doufám, že si i dnes budeme moc v tém pořadu povídat o cyklistice.
5: Dobré ráno, já se strašně omlouvám, ale stane se vám určitě taky někdy v životě, že se odbouráte vtipem, který nečekáte, tak teď jsem úplně až na podlahu.
3: Tak pojďme to vzít teď úplně na začátku velmi vážně a pojďme říct, že dneska budeme mít tady speciální soutěž, což je super, jsme za to strašně rádi, je to velká šance i pro vás, tak myslím, že to bude další třeba přidaná hodnota toho, že posloucháte Jiřího Ježka. Jirko, tak já podrobnosti nechám na tobě. Vlastně to nejzajímavější bude zhruba za půl hodiny, jestli jsem to dobře pochopil.
5: Ano, je to soutěž cyklistická, my jsme ji avizovali na sociálních sítích Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Je to spojená soutěž i pro celoplošnou stanici Radiožurnál, samozřejmě u nás na Radiožurnálu Sport také. Bude se soutěžit o horské kolo a ne jen takhle dajaké. Je to karbonový rám, celokarbonový monokok, značka Silverback, kolo Super Speed v takové zelené barvě. Je to velikost možná pro mě, takže taková univerzální, může to být i pro ženu, i pro muže a je to jako fajn kolo, takže myslím si, že ta soutěž je hodnotná, kolo nám věnovala společnost S Bohemia, děkujeme a budeme soutěžit zhruba v 10.40 plus minus, nahlásíme dopředu a bude to samozřejmě otázka.
4: Otázka nebude těžká.
5: No takhle, nebude těžká pro posluchače Kilometrů, protože se bude otázka týkat samozřejmě cyklistiky, nedávno skončené Tour de France, ale samozřejmě, kdyby volal někdo, kdo třeba s cyklistikou vůbec nemá žádnou zkušenost, tak ho tam možná ta otázka zaskočí. Máme takový tady jako mezi sebou takovou polemiku, jestli je to těžká otázka nebo lehká. Myslím si, že pro naše posluchače bude zvládnutelná.
4: Číslo do studia 221 552 222, ale dopředu říkáme, že všechny, kteří se pokusí o předčasný start, tak ze soutěže vyloučíme tím, že zkrátka nepustíme do vysílání. Takže my si opravdu pohlídáme a řekneme přesně, od kdy se může volat. A do té doby, pokud chcete zavolat, tak se spíš zapojíte konverzačně do toho, co budeme probírat, než bychom vám takzvaně drželi místo v soutěži.
3: Je to tak, v tomhle smyslu technika je na naší straně. Nesmíte si to představovat, že tady máme jedno telefonní sluchátko a čekáme, až zazvoní, už jsme přeci jenom o pár kroků dál, takže opravdu zvedneme to až tomu, kdo zavolá po té, co zazní otázka. Pánové, pojďme, máme nějakou půl hodinu určitě do té doby, než budeme soutěžit, kdy si můžeme povídat o cyklistice, tak já klidně začnu u Martina Charváta. Martine, ty hodně pracuješ, jestli jsem to dobře pochopil, Tour de France je za námi, tak co tě od té doby nejvíc zaujalo, co by si rád zmínil?
4: V cyklistice těch zajímavých věcí... Tak momentálně jsem se koukal nedávno na to, jak amatér vyjíždí za Matějem van der Poelem na horském kole, ale jede, řekněme, na elektrokole a tím pádem nějakým způsobem si dost pomáhá na takové horské, skoro až kozí cestce za tímto jedním z těch nejlepších profesionálů v současnosti. A je to takové zvláštní, no, když profesionál se snaží trénovat na svůj další závod na horských kolech a někdo za ním jede vyloženě tak na 30 cm na úzké cestě. Složité, no. Samozřejmě jsem myslel, že asi možná to chceš navázat na třeba Czech Tour nebo další závody, k tam se asi dostaneme, ale když vezmu tohle ze sociálních sítí, tak mě to skoro až šokovalo, no, že někdo prostě nedává těm profesionálům tolik prostoru, kolik by asi chtěli.
5: No, je to škoda, protože je spoustu závodů pro amatéry, tak proč si nezazávodit i třeba na elektrokole nějaký veřejný závod, protože i na elektrokola jsou kategorie, moje manželka by o tom mohla vyprávět.
3: A... Z zdravíme Soňu.
5: Ale myslím si, že jako je asi fakt jako zbytečný následovat ty profíky, jak někde na silnici, mohl by o tom vyprávět i Jonas Vingegaard z Jara. A tohleto na horském kole prohánět takového borce, jako je Matthew Van Der Poel, nevím. Je to možná škoda. Popularita cyklistiky je teďko obrovská, tak jenom bych poprosil všechny hobíky, ať trošku přemýšlí nad tím, co dělají.
3: No, my jsme byli na Šumavě a tam tedy musím říct, že lidí na kolech je opravdu hodně, ale tedy elektrokola jakoby v tuhle chvíli drtí kola bez pohonu v poměru, tak já nevím, 19:1, což je vlastně zjištění takové trochu překvapivé pro mě, protože já jsem na jednu stranu rád, že si lidi našli cestu k cyklistice, ale zase v takovém poměru mi to přijde, že to možná potřeba není, a tak, jak ta elektrokola mají jako nepopiratelně výhody pro lidi, kteří by se tam třeba bez něj prostě nedostali, tak musím říct, že když vidím jako celou rodinu na elektrokolech, včetně prostě těch 12-letých kluků, tak si říkám, že to je možná trošku zbytečné, protože prostě ten kluk nebude už nikdy v životě na tom jako fyzicky líp než zrovna teď, a proč by měl prostě po nějaké šotolinové cestě jezdit na takovém jako monstru, nevím ani jak to nazvat, jo. Jako někdy je mi to trošku líto, no.
4: Asi si neměl možnost si s nimi promluvit, ale mně přijde, že to zpravidla dělají němečtí turisté, kteří tam, nebo rakouští turisté, kteří tam na tu Šumavu jezdí, a právě si to vezmou jako nejlepší doplněk k tomu, abych toho viděl co nejvíc, ale zároveň se moc neunavil. No,
3: zdalo se mi, Martine, ještě taky, že jako to je to jediné, co se dá půjčit tam. Víš, že když je nějaká půjčovna kol, ne, ale že když je půjčovna kol, tak nenabízí prostě normální kolo, nebo normální, jako bez toho, ale vlastně to, co je tam vystavené, že se to tak jako překlopilo a že vyloženě ty půjčovny tam teda tohle mají vystavené a jedou to ve velkém, no.
5: Na druhou stranu, pokud ti jezdci na těch elektrokolech neohrožují chodce a úplně jako nezaplní ty hory, až že to nepůjde projet vůbec, tak mě to nevadí, je to prostě pohyb a asi... Já nevím, ta mladá generace, jestli prostě se nechce hýbat, je to trošku škoda. Já teď přehodím jenom výhybku maličko, ale vlastně se to toho bude týkat, tohohle tématu. Já jsem minulý týden běžel na Slovensku ten štafetový běh od Tatier Dunaju, bylo to nějakých, teď nechci plásnout, myslím, že 350 kilometrů pro 12-člené týmy. A jako překvapilo mě, že vlastně ten věk těch běžců je tak 45+, nebo kolem 40, jo, že ta mladá generace tam moc jako nebyla, kromě nějakých jako vyloženě sportovců, kteří to pojali jako opravdu jako závod, jako byl tam nějaký biatlonový tým a orientační běžci a tak dále. Ale jinak jako to gro je 45+, taková ta moje generace, kdy ještě my jsme byli zvyklí se hýbat. A ti mladí, protože jako já chápu, že jako v běhu si žádným elektropohonem zatím člověk nepomůže, tak ten běh se stává jako podle mě akcí, přitom tam nejsou žádné extrémy, jsou to 10-kilometrové úseky, což by zvládnul 18-letý kluk nebo holka úplně krásně, ale jako asi to neláká.
3: Já jsem na jaře vlastně, myslím, že jsem to tady neříkal, jsem měl krásnou historku z Krušných hor právě s pánem na elektrokole a já jsem ho předjel, protože to bylo mírně z kopce, já jsem měl na silničce a on mě prostě o 2 minuty později, protože se to zvedlo, tak mě dojížděl. A byl to evidentně člověk, který jezdil na kole celý život a on mě prostě dojížděl a já jsem za sebou slyšel: Ježíš, to je trapný. Ježíš, to je trapný, já se ti tak omlouvám. To je trapný, ty se tady dřeš a já tě teď do toho kopce, protože jel 25 a říkal, prosím tě, za chvilku se to srovná, rozhodně mě znovu předjet, jo, ne, že se budeš bát, já prostě, mě to je hloupý, že tě tady takhle předjíždím, tak jakože ty lidi všichni nejsou prostě šílení a nejsou, že by na to nepatřili, že to jsou i lidi, kteří prostě díky tomu, tak jak říkal Martin, prostě v tom dobrém smyslu toho můžou prostě obět víc, no.
4: A nebo jenom děláme v fuzovkách pořád pro staré, protože ti mladší třeba budou s florbalkami v hale, třeba budou dělat parkour, třeba vlastně budou chodit s telefonem po městech hledat různé imaginární japonské postavičky, které se už nějakých 80 let v něm vyskytují v tom městě.
5: To a vlastně takhle furt
4: tohle. Myslím si, že jo.
3: Jsou vlny takový.
4: A vlastně jako nachodí ve výsledku víc, než ty za ten den jakoby naběháš jenom...
5: Nemyslíš prostě... Tinder.
4: To jsou imaginární japonské postavičky. Ne, myslím tyhle ty postavičky, na které se malé děti koukaly před řadou let a já byl mezi nimi teda. Mm-hmm. A vlastně ten pohyb budou mít nějakým jiným způsobem, jo. Prostě ta cyklistika je neláká, není to tak sexy v uvozovkách, jenom koukat do asfaltu pro někoho, koukat do asfaltu, jet tady 100 kilometrů tam, točit u toho nohama celé, vlastně z jejich pohledu, jo. A teďko, jak ukázat tu cyklistiku tak, že je to vlastně jako super, protože že jim u toho řekneš, je to skvělý pohyb, úplně tě to naplní tím pocitem. No jo, ale oni vlastně, když to neskusí, tak ten pocit nemají. Na začátku je to dřina, že jo, a jsme u stejného problému, jako jsme byli v řadě našich diskuzí tady. No
3: pomoc tomu třeba může, když se člověk jde na vlastní oči podívat na ty profesionály a tomu Czech Tour, teda myslím, jako každoročně slouží velmi, velmi dobře tím, že se tak nějak trošku rozrůstá i po celé České republice, což si myslím, že taky lze jenom kvitovat pozitivně. A letos, Jirko, já myslím, že se to zase povedlo.
5: Jako super závod. Opravdu na úrovni už takového toho druhého sledu za těmi nejslavnějšími závody. A myslím si, že to má nakročíno, že to má obrovskou budoucnost a pokud se podaří udělat tady Grand Départ Tour de France jednou, tak i pro Czech Tour to bude zase další reklama. A jako samozřejmě pro nás, pro fanšmekry, nádherný závod, skvěle uspořádaný, i co se týče jako kvality závodníků, i toho, jak ten závod probíhal, moc se mi to líbilo. A jako ta organizace, já jsem byl na startu se podívat v Praze a jako srovnatelný, naprosto srovnatelný s jakýmkoliv jiným závodem. A dokonce už se tady plánují věci, které obvykle s podobnými závody souvisí, to znamená třeba 3 dny před startem taková společenská výjížďka pro partnery, pro fanoušky a tam jako nemůžu souhlasit s tím, že jsi říkal, že cyklistika není moc sexy, protože když tam přijeli dámy jako hezky oblečené, tak jako naprosto sexy sport. A zase třeba holky, které se šly podívat na start Czech Tour a viděli tam ty mladé kluky, tak taky říkali, jako, že je to docela láká jako se na to dívat, takže jako mi přijde i cyklistika, může být sexy, stejně jako to běhání, protože jako pánové, musím říct, že od Tatěr Dunajů, nebo podle mě tyhle ty závody, třeba Vltavaran, jako ty ženský týmy, dámy a slečny, které běháte, jako nádhera, děkujeme za motivaci.
4: Zůstaňme u Czech Tour teďko chvilku, protože Karel byl na Šumavě, já ve Francii, nebyli jsme na závodě, tak pro někoho, kdo na tom závodě byl, co ti to dá, co z toho máš, když tam přijdeš, jako někdo, kdo cyklistiku tak jako občas sleduje a řekne si, jo, tak půjdu se podívat, když je tady ten velký závod, tak co z toho máš, když uvidíš ten start, ať už v Praze, nebo kterýkoliv jiný případně dojezd?
5: No je to velká sportovní akce, cyklistika je nádherná, je barevná, má svoje kouzlo, jsou tam ty doprovodné auta, kola na střechách, nádherná technika, teďko už samozřejmě v tomhletom velkém závodě i ty moderní autobusy, které jsou na startu nebo v cíli zaparkované, takže pro fanoušky cyklistiky super a pro někoho, kdo se přijde podívat náhodou, tak ho to může do toho sportu vtáhnout. Je samozřejmě spousta lidí, protože fenomén Tour de France v televizi, ve všech médiích probouzí to nadšení pro cyklistiku i v lidech, kteří normálně cyklistiku nesledují, tak i ti lidé, kteří třeba jako je bylo jim líto, že skončila Tour de France, tak se jdou vlastně podívat na něco menšího, ale velmi podobného tady v Čechách. A všechny ty etapy byly něčím zajímavý. První etapa z Prahy do Karlových Varů, obě ty města jsou pro jak turisty, tak i pro lidi z České republiky zajímavý, takže vidět dojíždět vlastně na vřídelní kolonádě závodníky téměř 70, tak to je obrovsky lákavé. No a pak ty další 3 etapy. Každá končila na nějakém zajímavém místě. Ještět, co tam bylo, Dlouhé Stráně a Pustevny. Tak všechno tohle to je prostě srovnatelný s jakoukoliv horskou etapou na Vueltě nebo prostě na třeba okolo Švýcarska a tak dále.
3: No a když se člověk dostane na ten start, tak tam zase je to takové pomalejší a člověk si to prostě víc vychutná, jak jako víš, Martine, to říkáme posluchačům, kteří to třeba nikdy neviděli, tak tam zase třeba i pro ty menší děti je to takové prostě, protože někdy člověk, když bys vlastně řešil, jak sledovat jako etapu v Jeseníkách nebo v Beskydech, tak je to logisticky vlastně dost obtížné se tam někam dostávat, pak tam s nimi hodně dlouho čekáš a pak jak se to někdy zesměšňuje, oni strašně rychle přijedou nebo projedou a je to vlastně jako hotovo, že jo. Zatímco na tom startu člověk je jako vidí třeba potom odjet, ale předtím vlastně, jak je tam ten nástup, kratičké rozhovory, tak to zase, když už tam jsou známí jezdci, tak zase jako je to přidaná hodnota v tomhle, bych řekl za sebe.
4: Jo, já si to rád nechám od vás vysvětlit, protože jediné, jak já jsem to mohl čerpat, tak bylo ze sociálních sítí, tak nějak, co jsem pozjišťoval, viděl jsem, že pořadatelé najali řadu youtuberů a podobných podcasterů a lidí ze sociálních sítí, aby to nějakým způsobem prodali touto platformu, a to je vlastně to jediné, jak já jsem to jako mohl v těch časech vidět, a vůbec nevím, jak na to reagovali sami závodníci, jaký z toho měli dojem z Czech Tour a tak, no, protože mě to opravdu kolidovalo s mým programem, takže
3: ale
4: nevím nic.
3: Taky to ale vlastně jako vypovídá něco o té aktuální době a to, že ty seš, jo, vlastně mladší člověk, pokud jde o cyklistické publikum, rozhodně patříš do té poloviny, prostě vždycky se říká, tak trošku se to zesměšňuje, že prostě na cyklistiku se dívají bílí muži 50, 60, případně plus, tak prostě tu mladší generaci si myslím, že to zasahuje takhle, že prostě buď něco nejzajímavějšího se dostane na ten Instagram, ta doba je strašně rychlá a vlastně zájem těch mladých lidí je strašně krátký a takový, jako rychle jdeme od toho zase někam pryč, takže si myslím, že to ani bez toho, a Jirka s tím má tady z nás zkušenosti jednoznačně největší, že to bez toho dělat vlastně v dnešní době nejde.
5: Nejde, a jako ty klasická média k tomu potřebuješ televizi, naštěstí i rozhlas, protože my aspoň můžeme informovat v tom reálném čase, co se na tom závodě děje, nebo jak vypadá ta atmosféra, aspoň se snažit to zprostředkovat, ale právě pro tu mladší generaci už tam organizátoři stejně jako na Tour de France, stejně jako na všech závodech zvou ty influencery, ty lidi, kteří vlastně ty mladí sledují, a oni se snaží ukázat třeba zákulisí, dostanou se do autobusu, můžou ukázat, jak to vypadá, jak ti závodníci odpočívají před etapou, po etapě a tak dále, jak funguje ten závod, v jaké náladě ty závodníci vůbec startují, že to může být třeba rozhovor s nějakým domestikem, s mladým klukem, kterému je 21 a je to pro něj velká událost, tenhle ten závod, a nebo naopak je tam třeba Mikel Landa, který prostě ten závod bere jenom jako přípravu na něco dalšího, ale je to pro něj zase první zkušenost třeba se závoděním tady v České republice, tak jak to vnímá jinak, a tohle to všecko jako i pro mě, pro insidera, je občas zajímavý, a každý ten influencer na tom Instagramu to pojme jinak, zajímá ho něco jiného a přinese ten pohled trošku ze strany, a to je fajn.
3: Já jenom za sebe k tomu malá douška k doplnění zase právě pro posluchače, kteří třeba to taky sledují nebo konzumují skrze tyhle kanály. Prostě pro mě je to strašně zvláštní to sledovat, protože pozice těchhle všech lidí, kteří se tam dostanou takovýmhle nějakým způsobem přes jako hashtag spolupráce a nebo na pozvánku kohokoliv z těch účastníků, prostě oni jsou tam jako v úplně jiné pozici, než když tam Český rozhlas pošle Martina Charváta, protože Martin Charvát tam jde pracovat, ale jde tam pracovat pro svého zaměstnavatele a jeho prací, prostě tím, kdo jeho zaměstnává, jste vy všichni, kdo nás teď posloucháte. A on vám jde zprostředkovat tak, jak nejobjektivněji umí, co se tam děje, zatímco prostě člověk, jo, já mám vždycky, jenom jsem pak strašně ostražitý před každým, kdo se dostane tam, kam se Martin Charvát nedostane, protože Martin Charvát prostě nemůže projít s někým, kdykoliv se Martinu Charvátovi bude zrovna zdát autobus Ineosu, a prostě je to jenom vždycky potom brát všechno s rezervou a samozřejmě s úctou k té práci, kterou tihle lidé dělají, a je skvělé, že ji dělají, protože věřím tomu, že je mnohem zábavnější sledovat kluka, který sám sebe umí točit a kterému je 20, tak je to zábavnější pro určitou část publika, než sledovat, kdybych to dělal já, a já bych to neuměl.
4: Souhlasím, ale na druhou stranu si musíme ještě říct, že vlastně tihle lidé to prodávají někomu, kdo by to normálně nesledoval, a je dokonce i z říše sportu. Ty určitě budeš vědět, na koho, Karle, narážím, a nebudu toho člověka na schvále jmenovat. Nedávno tu byl sportovec ve studiu Radiožurnálu Sport, který se tady podíval na televizi, viděl záběry z Czech Tour a ptal se, proč lidé vlastně na tom kole ještě jezdí. Vždyť už je jakoby po sezóně, jo? Když už je jako hotovo. A tím myslel ten člověk, že byla Tour de France, a to, prosím pěkně, člověk, který je nejlepší, jedním z nejlepších na světě ve svém sportovním oboru a v tom, co dělá. Ale vlastně nechápe princip toho sportu, zná jenom Tour de France, přijde tomu člověkovi jako, že Tour de France je vrchol sezóny, je to to hlavní, a když je po Tour de France, ta dynamika v tom sportu je úplně jiná, prostě je vrchol sezóny a pak je volno, takže byla Tour de France, a proč není volno, proč vlastně ještě lidé jako na kole jezdí, jo? A pro někoho takového to vyložení právě přes různé influencery, obecné slovo influenceři, tak je vlastně tím, jak může tu cyklistiku pochopit.
5: No, mě třeba překvapilo, milé, když jsme byli letos na té Tour de France s Mikem, který tady byl taky naším hostem, a dělali jsme takové ty jako vysvětlující krátká videa, vůbec, jak funguje ta Tour de France, jak funguje ten závod.

0: a vždycky říkám, prostě tady máte světový pohár, všichni vědí, kolik těch závodů je a pak jednou za sezonu je mistrovství světa. Tohle, když vysvětlím mojí mladší dceři, tak to prostě pochopí. Ti závodníci se 15krát do roka sejdou a jednou za rok se jede mistrovství světa. Tohle prostě chápe úplně každý, ale ta silniční cyklistika z důvodu prostě staleté tradice, z důvodu toho a tam toho, z důvodu toho, že tenhle organizátor má tenhle závod. To prostě to jsou věci, které jsou úplně mimo lidi, kteří se zajímají o sport, ne jako mimo o normálního člověka. Tak prostě je na tom jinak a naší prací je to pořád a dokola a zas a znovu vysvětlovat, protože prostě, jak říká Jiří Ježek, dopadá to evidentně na úrodnou půdu. No.
1: Ale je fajn, zase pro nás, pro cyklisty, a teď myslím jako fanoušky cyklistiky, kteří jako tvoří asi gro našich posluchačů pravidelných, tak je strašně super, že není jenom 15 nějakých světových pohárů a pak jedno mistrovství světa, ale že vlastně, když se pustí televizi na konci února a vypne se na konci listopadu, tak vlastně každý den je v televizi nějaký závod, někdy až 3 na jednou, a že do toho patří i ta Czech Tour teďko opět zpátky, tak je to strašně fajn a jsou lidé, kteří jsou opravdu k té obrazovce přilepení od toho jara až do podzimu, protože pořád se tam něco děje. A je fajn, že teď vlastně skončila Tour de France a najednou začíná Vuelta, která bude mít úplně stejný náboj, stejnou zajímavost, a pro fanoušky cyklistiky je to prostě závod, který se začíná a bude zase směřovat potom k tomu mistrovství světa. Tyjo, do toho mezi tím jsou mistrovství světa na horských kolech příští týden, takže pořád se něco děje.
2: Promiň, když to ještě vrátím celé tohleto, o čem se bavíme, k Czech Tour, tak myslíš si, že když Czech Tour teď postoupilo do vyšší úrovně a říká, že v roce 2029, třeba i kdyby to bylo 30-31, tak by chtělo do World Tour, takže tohle by nějakým způsobem opravdu v očích těch běžných lidí tu cyklistiku někam posunulo, že tohle je skok, který té cyklistice opravdu pomůže natolik, aby se najednou říkalo, Ježišmarja, tady si jezdí opravdu velký závod, aby když se bude plánovat třeba to, jakým způsobem se budou rozměšťovat reportéři Radiožurnálu Sport, tak se vyznačí jako jeden z podstatných bodů. Pozor, bude tady Czech Tour, dávejme na to pozor, protože nechci říkat, že jsme to teďko nějakým způsobem opomenuli, ale prostě ten důraz je na něco jiného.
1: Může být a vlastně není důvod, proč by ne. Pamatujeme všichni, je to 40 let zpátky, závod míru. Samozřejmě, že někteří ty lidé chodili k trati kvůli tomu, že museli z práce jako povinně, protože ten závod měl úplně trošku i jiný náboj, kromě té cyklistiky. Ale když se zaměříme na tu sportovní část toho závodu míru a i na ty fanoušky, tak spousta lidí tam opravdu chodila kvůli té cyklistice. A byla to obrovská událost. Bylo to opravdu na jaře, to byla jedna z největších sportovních událostí tady po celém Československu. A myslím si, že tohle to, kdyby Czech Tour skočila výš, tak může vlastně se i roztáhnout časově, tak jak to bylo pojeté teďko s těmi cílovými stoupáními, tak to může být ještě zajímavější, může to být po celé republice. A tím, jak by se to opakovalo, mělo to třeba už 15-20 letou tradici, tak ti lidé tam budou chodit. Bylo to vidět na tom startu v Praze, kde loni, když to bylo poprvé, na tom Vítězném náměstí, na tom Kulaťáku v Dejvicích, tak tam těch lidí moc nebylo, mě to bylo trošku líto. Letos skokově víc. A myslím si, že každý rok, pokud se to bude startovat pořád na stejném místě, ta tradice tam bude, tak bude chodit lidí víc a víc a víc, a stejně tak i na ty cílová města.
0: Tohle já si myslím úplně přesně, tohle to, co jsi řekl teď na konci, Jirko, že to chce čas, a myslím si, že jak jsi se ptal původně, Martine, ještě o ten kousíček to posunout víš, přeci jenom ta jména, na která zatím Czech Tour láká, jsou pořád ještě v té naší bublině. Prostě buď pořád to máme rozdělené na lidi, kteří něčeho významného dosáhli, ale my realisticky víme, že už jakoby ne, a nebo lákáme, a to je strašně těžké a strašně nevděčné, a to dělá závod míru juniorů a tak dále. Přijďte se podívat na závodníky, kteří za 3-5 let budou vyhrávat. A tohle je vlastně to se nedá prodat. Jako já to neumím prodat ani tak, ale tohle
1: já bych nepřišel. Tohle by...
0: ne, přesně, ano. Děláme si z toho legraci, ale víme, jak to myslíme, protože tohle je šílené, jo? Prostě vlastně my teď můžeme říkat, on tady předloni vyhrál Lipovic a podívejte se, on mezi tím byl třetí na Tour, ale takhle to nefunguje. Lidi chtějí přijít na někoho, kdo třetí na té Tour byl, takže z tohohle pohledu se vlastně líp prodává Mikel Landa, o kterém můžeš říct, co kdysi vyhrál. Ale pokud bych opravdu dokázali za pár let Czech Tour dostat na těch 5-7 dnů. Opravdu jsme byli ve World Tour a my jsme jako mohli třeba se, já nevím, celé jaro dohadovat,

0: jestli přijede Remko nebo nepřijede, tak si myslím, že je to úplně jinde. Tak si myslím, že to jak pro redakci Radiožurnálu Sport, tak pro prostě sportovní fanoušky. Protože je spousta lidí, kteří jako mají nějaký svůj třeba jeden klub, jo, já nevím, fandí Spartě nebo sledují hokej, ale jako mají spoustu dalších věcí takhle někde jakoby na radaru. A v případě, že by tam takhle začalo skákat, teď nechci jakoby operovat s Pogačarem, ale prostě jo, kdybychom se dokázali dostat na úroveň prostě tuhletu, tak si myslím, že by to mohla být vlastně jedna z těch jako nejvýznamnějších sportovních akcí v České republice v roce.
1: No jo, ale když to vezmeme třeba například na okolo Polska, které tu úroveň má, tenhle ten závod, tak si myslím, že tam to vlastně pořád neskáče. A tím, že nebudeme Tour de France, nebudeme Giro d'Italia a nebudeme jako Paříž-Roubaix, protože to prostě nejde, že jo, z podstaty, tak to by tady musela vzniknout vyložení nějaká tradice nebo obnovit se jako závod míru na té úrovni, co býval před 50, 60, 70 lety, abychom se vlastně dostali k tomu, že ta relevance tam opravdu bude taková. No, že se bojím, že vlastně by se Česko dostalo na úroveň, tady bylo Maďarsko, nebo Polsko je, nebo tak, tak těhle těch závodů a že to, co říkáš, je přáním, které si bojím, že by se úplně nesplnilo.
0: Já jsem v tomhle, jestli kratičkou věc, já jsem v tomhle strašně cynický, já si myslím, že tohle všechno je jenom otázka peněz a právě je to v souvislosti s tím, co před chvilkou už říkal Jirka, já bych prostě mnohem radši ty peníze dal na tohle, než na to, že tu 3 dny bude Tour de France. Já to tu neříkám poprvé a neříkám to naposledy, já o tom strašně často přemýšlím, ale pořád jsem proti tomu. Mně to přijde strašně velká investice na strašně krátký okamžik s nulovou návratností. Já vím, že ty peníze se vrátí ekonomice, vrátí se lidem, co mají hotely a bude to krásné. Prodáme Prahu, přijede sem víc turistů, ale my je nepotřebujeme. Tady je turistů hodně a o Praze se ví. A já si nemyslím, že třeba 3 dny Tour de France v Čechách něco udělají pro silniční cyklistiku. Myslím si, že pravidelně se opakující dobrý týdenní závod dlouhodobě toho může udělat víc. Je to jenom můj názor, nemám to o cokoliv opřít. Ale takhle to myslím, takhle to vidím já. No.
2: Na druhou stranu ti lidé, kteří stojí za Czech Tour, tak částečně no, samozřejmě stojí i za tím startem a oni to jsou potom spojené nádoby a může si to pomoct vlastně navzájem. A co se týče jakoby té popularity, tak ta cyklistika fakt jako roste, co se týče toho, kdo na tom kole jezdí. A už je to i ta mladší generace, o které jsem říkal, že se moc hýbat nechce, tak už i ti mladí jako začínají jako vidět, že to oblečení je hezké, že ty kola jsou fajn. A když budou mít skupinku, se kterou budou pravidelně jezdit, takže to nemusí být sport pro 40-tníky a starší. A jako ta popularita té silniční cyklistiky, stejně tak, když se podíváme pořád na závody, třeba kolo pro život, kolik jezdí lidí na tom horském kole, tak já si myslím, že to ten potenciál má. Samozřejmě, i kdyby to bylo jako okolo Polska, tak je to super, protože jako tam pro ty fanoušky je to prostě událost jednou za rok. Ti organizátoři už to tam dělají dlouhodobě, ve velkým, trošku to nadstřelí i ekonomicky, aby jako to vypadalo velkolepě. Oni tam mají takový ty nafukovací reklamy, ty balóny a tohle to jako dělá ten závod a potom může to být i u nás a fakt věřím, že to podhoubí tady proto je.
1: No jo, ale když proti sobě pojedou Milan a Manie, jo, a teďko vlastně ten běžný člověk, jo, ten, pro koho to dělají ti influenceři, ti youtubeři, tihleti lidé vlastně najatí tím závodem, vlastně, jak si naznačoval, Karle, naprosto správně, protože trefují svým zásahem úplně jinou skupinu, tak ti vlastně se na to podívají a podle mě řeknu, ty, ale to nemám, to nemůžu mít čísla, to nemám jak prodat vlastně, to umění jako nic neudělá a nevím, jestli by i Pogačar ty čísla udělal, jako když to vezmu úplně tadyhle ad absurdum téměř, jo. Jestli prostě, kdyby se zjistilo na Czech Tour přijede Pogačar, tak to naplní tradiční média, ale že by to zasáhlo viz zmíněného sportovce, který si myslel, že prostě po Tour de France už je jako po sezóně a už si jezdíš na kolen tak, tak
2: na druhou stranu si. Cyklistika není pro každého. No. Ne, asi to, jako samozřejmě nezasáhnem, nebude to mistrovství světa v hokeji třeba, jo, tady v České republice, tím dopadem. Ale jako já si myslím, že to ten potenciál má a ty lidi třeba na Tour de France tři čtvrtě těch lidí kolem silnic. Tam nejde se podívat na Tadeje Pogačara nebo na Matse Pedersena. Ty se jdou podívat prostě na závod, protože se tam něco děje. A tohle to, když dostaneme do těch vesnic a udělají si z toho událost, tak to může být zajímavé.
0: To asi možná, Martine, upřímně řečeno, odpovědí na tuhle část tvojí otázky podle mě by bylo mít Čecha, který tam je konkurenceschopný, protože to si zase taky jako přiznejme, Češi prostě fandí tomu sportu, ve kterém se nám aktuálně daří, že jo, jako jaký kdo má vztah a jo, ty bych opravdu mohl ty sporty jmenovat náhodně, všichni víme, o kterých bych mluvil, prostě jsou to třeba menší sporty, ale najednou prostě tam máme Čecha, který reálně jezdí o medaile, tak najednou všichni fandíme jako tu biatlonu, tu prostě rychlobruslení, tu jako čemukoliv jinému divoké vodě, jo, prostě tohle asi se nedá prorazit ničím jiným, než že ti někdo prostě najednou, že se nebavíš o strašně dobré světové hvězdě, ale bavíš se o tvém Čechovi, který je tam prostě konkurenceschopný. A tohle,
2: mezi těmi světovými hvězdami.
0: Přesně, mezi těmi světovými hvězdami. To je potom ten jako ideální ten, že jo. Takhle asi se můžeme bavit o tom, jak Slovinci budou chtít doma prodávat, že uspořádají mistrovství světa nebo že uspořádají mistrovství Evropy v cyklistice. No to se dělá samo, že jo. To někdo dostane jako práci a to je prostě zadarmo. Propaguj akci, na kterou přijedou všichni nejlepší na světě a ten tvůj to vyhraje. No tak to je sen, no, ale prostě žijeme všichni v realitě jenom.
1: Ještě je tam varianta to vzít přes obce, no, protože mi přišlo, že když se vezmou současné závody pro veřejnost, tak zapojení obcí je do toho dost významné a je pro ně jakési jako vzít to za své, což se snaží i ti pořadatelé, jednou z těch variant udělat tam tu atmosféru a tím pádem atmosféru prodáváš emoce ve sportu, to je jako automatické, a emoce ve sportu ti prodávají ten sport samotný, což ti může nahradit právě toho vítěze.
2: Naprosto souhlasím v tom.
0: Tohle já jsem třeba zažil jenom jako amatér a strašně mě se na tom líbí, jak se to vzájemně posiluje. Jak prostě třeba na začátku tam i ten organizátor třeba jako s někým se domluví, aby tam šel jako fandit, nebo nějací lidé jsou tam vlastně od toho organizátora. Ale když se to děje opakovaně a ti lidé tam opravdu to potom vezmou za své, ti lidi, co tam bydlí, tak ono to prostě neuvěřitelně zvedá jako celý ten dojem a ten prožitek na obou dvou stranách, protože ty chceš jít fandit někam, kde už lidi fandí a ty jako závodník, i když jsi amatér a nebo když jsi tady Pogačar, tak chceš projíždět někde, kde tobě lidi fandí. A jakmile tohle se vzájemně posiluje, tak prostě je možné, že to dopadne až potom jako třeba někde ve Vogézách na Tour de France, kde prostě všichni o tom mluví, že vlastně ať už tam projížděl autem nebo tam jel jako závodník, tak prostě husí kůže, protože je neuvěřitelné, že jo, tam jsou kopce, louky a tam to vypadá jak přírodní stadion, no.
2: A tohle je přesně to, co dělalo i ten závod míru, protože samotná sportovní událost je fajn, je super, tím, že je to etapový závod, tak i lidé to mohou sledovat jako seriál, ale to, že prostě ti lidi přišli k tomu k té silnici, udělali si tam prostě ten půl den v těch vesnicích, tak to dělá ten závod, to dělá tu atmosféru.
1: Říkám si, jestli lidé v těch vesnicích, ale opravdu musí být jako ti cyklističtí fanoušci,
2: ne,
1: že jo? Protože
2: naopak.
1: Teď se k tomu dostaneš z druhé strany zase, že často v Česku není ta kultura chování na silnicích obecně úplně nakloněná cyklistice, aniž bych se kohokoliv chtěl jako dotknout nebo někomu nějak upírat prostor na silnicích, přestože si myslí, že má třeba větší své zařízení, takže no...
2: Ale,
1: tušíte, na co narážím.
2: Ale na tom chodníku může stát ten borec s tím lahváčem v tom tílku v létě a jenom tak jako obdivně koukat na ty vyšvihaný borce, který kolem něj proletějí, na ty auta, který proletějí strašnou rychlostí, jak se zvedne ten prach a prostě jak to udělá ten wow efekt na chvilku. Tak i ti lidi, kteří by v životě na kolo nesedli nebo prostě se tomu vysmívají, tak tam v té silnici přijdou a nakonec tě to strhne a zafandíš.
0: Tohle vlastně teď mě napadl ten úplně dokonalý příklad, který jsem v životě viděl, a to je závod kolem Flander. To je to, co ti dělá, když ta země je proto, když ty máš svého favorita, když opravdu to má tu staletou tradici, tak jako je to s velmi malým přeháněním, když se řekne, že ta země se na ten den zastaví a všichni se dívají na ten závod, který je navíc, jako je, protože je to monument, tak trvá 5-6 hodin, takže opravdu to trvá celý den, ale tam skutečně, protože ta trať vede lidem kolem domů, tak prostě podle mě i ti lidi, které to vlastně nezajímá, tak všichni vyndají ven ta křesílka, prostě bez ohledu na počasí se tam něco grilluje, všichni se to, pak projede kolem Wout van Aert, on třeba zase nevyhraje, ale vlastně všichni jsou spokojení a tohle si myslím, že ten sport prostě dostává někam úplně jinam.
2: A tohle je ta kultura tý Tour de France, protože ty Francouze opravdu víc než polovinu lidí nezajímá cyklistika, ale zajímá je prostě ten kulturní svátek, to, že tam projede ten závod, oni jsou na to hrdí. A tohle, kdyby se nám podařilo vybudovat tady v České republice a vrátit ty časy toho závodu míru, aspoň po té sportovní stránce, tak by to bylo super.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, bavili jsme se hodně o Czech Tour, bavili jsme se o tom, jakým způsobem zpropagovat cyklistiku, budeme se také bavit o Vueltě, ale teď přichází ten moment, který jsme avizovali v úvodu samotných kilometrů, tedy spojení našeho vysílání s Radiožurnálem, protože přichází právě ta avizovaná soutěž o kolo, která teď jde.
0: Krásný den přejeme teď už také posluchačům Radiožurnálu. Děkujeme za slovo a vítáme vás v naší soutěži. Já za malý okamžik předám slovo hned Jiřímu Ješkovi, který jednak položí otázku, která vás všechny určitě zajímá ze všeho nejvíc, ale pojďme tedy ještě jednou připomenout, Jirko, o jaké horské kolo vlastně hrajeme?
2: Ano, hrajeme o karbonové horské kolo značky Silverback, kolo Super Speed, model v zelené barvě. Pokud máte nás na videu, tak je to stejná barva, jako má Martin Charvát tričko. A barva Emerald Green. A to horské kolo je ve velikosti tak zhruba pro mě, takže to může být i pro pány, i pro dámy. Špičková kvalita, německé kolo. Děkujeme společnosti TS Bohemia za to, že nám tady tu cenu věnovala. A otázka bude samozřejmě cyklistická.
0: Pojďme na ní, Jirko, je to na tobě.
2: Mám
0: už nám sem, posluchači volají, já už nestíhám pokládat to sluchátko.
2: Dobře, takže horské kolo Silverback Super Speed získá ten, kdo nám zavolá správnou odpověď na otázku, jací tři Češi startovali v letošní Tour de France. Všechny tři jména chceme.
0: Všechna tři jména chceme a hrajeme tedy o horské kolo. Tak dobrý den, slyšíme se.
3: Dobrý den, tady Petr.
0: Dobrý den, Petře, slyšel jste otázku od Jiřího Ješka a znáte správnou odpověď?
3: Já myslím, že bych to měl dát dohromady.
0: Tak pojďte na to. No.
3: Tak byl to Pavel Bittner.
0: To je jeden.
3: Matyáš Macek.
0: To je druhý, zatím jste na dobré cestě.
3: A Jakub Otruba.
0: Hezky, výborně. A zvládl jste to bez pomoci, klidně se přiznejte.
3: Zvládl jsem to bez pomoci.
0: Tak v tom případě tedy gratuluju dvojnásob. Určitě tedy chtěl jsem říct, mi zůstaňte na lince, ale spíše tedy já si zapíšu vaše telefonní číslo a my budeme na Radiožurnálu Sport pokračovat v kilometrech a potom vám zavoláme. Takže v tuhle chvíli moc gratulujeme, určitě se s vámi spojíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Tak jo, super, děkuju moc, naschle.
0: Tak soutěž je vysoutěžena a my můžeme pokračovat dál v našich kilometrech. Zůstali jsme tak někde u toho, že je výborné organizovat skvělý cyklistický závod, Martine.
1: Ano, podle mě tohle máme hotové, pojďme na to, že startuje Vuelta, startuje třetí Grand Tour této sezóny, která má jasného favorita, ale nad čím jsem se zamýšlel je, jestli to, že tady Pogačar řekl, že pojede Vueltu takhle v uvozovkách na poslední chvíli, ještě něco mohlo ovlivnit u ostatních týmů s jejich ambicemi, protože že tady Pogačar pojede Tour de France a bude jich chtít vyhrát, to ví všichni. To je jako už jasné teď o Tour de France 2027. Ale že tady Pogačar najisto pojede Vueltu, my tam nebudeme v podstatě mít velkou šanci bojovat o celkové vítězství, tak to se tady ví nějaké tři týdny, dejme tomu. A teď mě zajímá, jestli podle tebe, Jirko, týmy vlastně s tím dopředu počítali, jestli si až potom řekli, aha, tak to bychom se mohli soustředit na něco jiného, než teda celkové vítězství.
2: No, takhle. Asi nepředpokládám, že by stáhli třeba svoji jedničku z toho závodu z důvodu, že nemá šanci vyhrát. To určitě ne. Možná se trošku třeba překupí síly a zaměření na to, že asi nepojedeme na vítězství tady v tom případě celkové, ale můžeme zkoušet etapy. A tohle to bylo třeba v případě toho, že oznámil Primož Roglič, že pojede v týmu Red Bull Bora Hansgrohe Vueltu, přestože měl nehodu, kdy ho srazilo auto v létě a nakonec teda řekl, že Primož Roglič pojede. Je to pro něj podle mě taková poslední šance vyhrát po páté tenhle ten závod a stát se jediným pětinásobným vítězem v historii, což by pro Primože Rogliče bylo vlastně nádherný zakončení sezóny, ale tím, že prostě startuje Tadej Pogačar, tak se mu tohle to hodně zkomplikovalo. Nicméně tým řekl, že mu dá maximální podporu pro to celkové pořadí, ale že spíš realisticky samozřejmě čekají, že bude Primož Roglič zkoušet vyhrát etapy, bude jí zkoušet vyhrát co nejvíc a tak, aby se nějakým způsobem asi podle mě rozloučil. Nevím, jestli bude jezdit ještě příští rok, ale podle mě v té formě, kterou bude mít teď, tak je to asi jeho jediná šance. Na druhou stranu, nikde není dáno, že ten Tadej Pogačar tu Vueltu opravdu vyhraje. Jo, jako zase bych úplně 100% tomu nedával, i když nevím, jestli je kurz 0,01, nebo jestli už ho sázkové kanceláře úplně škrtly, ale fakt se stát může cokoliv a teď nemyslím jako nějaký pád, nemoc, ale i to, že prostě Tadej Pogačar najednou zjistí, že jako mu to nejede z důvodu třeba psychického vyčerpání, i když to mi taky nepřijde, a že bude třeba chtít pomáhat někomu ze své týmu, je tam Joao Almeida, který by potřeboval dobrý výsledek, a tak, jak se tady Pogačar vtělil do role domestika Isaaca del Tora, tak by mohl třeba teoreticky, kdyby fakt se mu z nějakého důvodu nejelo dobře, pomáhat Joao Almeidovi, i když ten vztah mezi nimi asi není tak úzký, jako třeba má tady Pogačar k Isaacu del Torovi.
0: No, donedávna leckdo vlastně spekuloval o tom, kdy to tady Pogačara přestane bavit, teď ty nejnovější spekulace spíše jsou o tom, že by se jeho stávající smlouva, která je do roku 2030, měla o rok nebo dva protáhnout. Do roku 32 tam by to byly dva olympijské cykly, tím pádem, že by to nebyla jenom ta sázka na všechno v Los Angeles, ale říkám si, jestli právě třeba v tomhle se tady Pogačar nenašel, že bude chtít jednak vyhrávat, toho evidentně baví, to vidíme v posledních letech, a jednak taky občas pomoct někomu jinému ze svého týmu, že tady si našel tu novou zábavu letos.
2: Jako děsivý je, že zvládá obojí.
0: Zvládá. A druhá děsivá věc je, že je mu pořád 27.
1: Souhlasím naprosto se vším. Myslím si, že právě pro udržení té pohody, ne snad, že to je zrovna ten, koho si vyhlédl jako svého nástupce, tedy u Tour de France Isaaca del Tora, ale pro udržení té pohody u Joao Almeidy, který si nejspíš myslel nebo doufal, nebo se to minimálně předpokládalo, asi v týmu budou lepší informace, že by mohl jet na celkové vítězství na Vueltě, tak najednou zbyde role pomocníka, tak si myslím, že Pogačar udělá vlastně to samé, co pro del Tora, že ano, děkuji ti, že mi pomáháš, já to teda jako vyhraju samozřejmě, ale tobě taky něco dám a budeš tady mít nějaké dvě etapy, pomůžu ti, já nevím, do puntíků, nebo
2: na pódium,
1: nebo něco takového, protože on přece opravdu potřebuje udržet pohodu v tom týmu. On potřebuje, aby ten tým měl i něco jiného, než ano, ten tady, pro kterého pracuju, vyhrál, ale taky mám něco pro sebe.
0: A jemu se to ale zatím jako podle všeho daří. Tam prostě byl ten jeden Ayuso, který měl pocit, že on má být ten jako kohout číslo jedna, ten odešel. A teď to tak nějak zase vypadá, no nevím, jsem na ně opravdu zvědavý. Já si, Jirko, říkám, jestli bychom Primoži Rogličovi věřili, i kdyby tam nebyl tady Pogačar, a říkám si, že vlastně úplně ne. A pak ještě tam byla ta srážka s autem a člověk si říká, tak už dvakrát vlastně úplně ne. A je mi ho trošku líto, ale říkám si, že to hold asi na popáté prostě na té Vueltě neklapne.
2: Ne, to ne. I kdyby jsme vlastně škrtli Tadeje Pogačara, tak když se podíváme na tu soupisku, tak v každém tom týmu je někdo, kdo je minimálně na stejné úrovni jako Primož Roglič, ale v té aktuální formě a i co se týče věku, tak je na tom líp. Enric Mas a týmu Movistar. Když to budeme brát postupně, jo, tak Enric Mas má jakoby... Ten tým Movistar je podle mě nejsilnější. Je možná ještě silnější než UAE Emirates, když se podíváme na ta jména pro tenhle ten typ závodu. Pak je tam Decathlon, Felix Gall, lídr, podle mě naprostá jako jednička pro to stát na stupních vítězů za Tadejem Pogačarem. Oscar Only a Netcompany Ineos tým, jo. Další zase jako velká naděje i do budoucna. Pak je tam, já nevím, Bahrain Victorious, Peo Bilbao a Santiago Butrago. A můžeme jezd dál, Matias Kelmoze, Lidl Trek, super tým. A když budeme prostě takhle pokračovat, tak je tam spousta lidí, kteří si můžou dávat čáku na to být druzí za Tadejem Pogačarem. Ještě Richard Carapaz, který se také rozhodl, stejně jako Tadej Pogačar po Tour de France, ještě naskočit do Vuelty. Zase super formě, ti závodníci z té Tour de France, která se jim povedla, ať je to Tadej Pogačar, Richard Carapaz, tak vlastně můžou využít tu chvíli, ty 4 nebo 5 týdnů mezi těmihle závody k tomu, aby si psychicky odpočinuli, úplně třeba dělali něco jiného, tu formu nestratí a tu intenzitu, kterou nastřádali během té Tour de France, tak jenom potom zase rozjedou zpátky v těch prvních etapách a vyletí jim ta forma znova. Takže já si myslím, že ani tady Pogačar, ani třeba ten Richard Carapaz nebudou unavení, naopak jim tahle ta kombinace bude prospívat.
1: No, já si trochu říkám, jednak, jak jsi to jmenoval, tak já vždycky mám takový vykřičníček u Enrika Mase, protože mi přijde, že tam necítím takový ten závodňácký instinkt vyhrávat jako třeba u Carapaze. Prostě já toho si pomalu jakoby škrtám stejně jako Rogliče, jo, ale třeba to dělám předčasně, třeba to tak prostě nebude, třeba opravdu na těch stupních vítězů bude, ale na závodech, kde jsem ho viděl, mi přijde, že jak ten je v problémech, taky jakoby v uvozovkách první vzdává, jo. A co se týče těch dalších, tak ano, ale znovu vlastně ta Vuelta je rozložená tak, že už v prvním týdnu to může být v řádu minut pro Pogačara, dejme tomu třeba 4 minuty, tuším, že druhá sobota je s velkými kopci, tak že jak se dostanou do Španělska, tak už tam prostě Pogačar přijíždí v řádu minut. A teďko, jestli opravdu ty týmy a ti jedinci, které si zmiňoval, po tom, co Pogačar řekl, jedu, tak mají vlastně stejné nastavení a stejný plán, jaký měli do té doby.
0: Tohle je, myslím, jako strašně zajímavá otázka, kterou vlastně Martin nastoluje a kterou my vidíme podle mě v těch posledních letech, jestli lidé, kteří startují ve stejném závodě s Tadejem Pogačarem, jako doopravdy jedou na vítězství, anebo ne. Jestli, anebo jak my to vídáme v té realitě, jak brzy vlastně řeknou, no, ty jeď, ty jsi nám úplně jako jedno, protože my tady, já patřím mezi 7 lidí, kteří chtějí být druhý nebo třetí. Takže já si hlídám těch zbývajících 6 a prostě co ty si děláš, jakoby já bych s tebou jel strašně rád, ale prostě po prvních 2 případech jsme přišli na to, že to jako nepůjde na tomhle závodě, takže ahoj a já si budu zase hlídat ty další, no.
2: Teď to trefil, Karle, ale tohle je fakt jako hodně jako častá cyklistická mentalita, kdy tam vidíme někoho dominantního, tak prostě v tom pelotonu už je potom ta nálada, tak ty už jeď a my tady budeme závodit o to druhé místo. Jo, ale pak jsou závodníci, kteří jsou fakt jako duší závodníci a já bych bejt v roli, a teď třeba neříkám Enrika Mase, protože on má opravdu tu psychiku jako takovou křehkou, ale být jako, já nevím, Oscar Only, Felix Gall, tak já bych prostě do toho šel s tím, že nikdy nevíš, co se stane na té silnici. Já bych prostě do toho šel a šel bych do toho, i do toho Tadeje a prostě bych ho testoval každý den. Samozřejmě, že bych věděl, že on pak se zvedne a odjede, ale zkoušel bych to a dělal bych mu to minimálně těžký.
0: A takhle jel Gal Giro podle mě s Jonasem. Jo, jo. Podle mě tohle je přesně ta taktika, se kterou tam jede. On ví, že ta nemá časovku, takže prostě on to jako stejně to nikdy nevyhraje, pokud tady Pogačar dojede na kole zdraví do Granady, nebo kde se to končí, tu Vuelta, promiňte. Ale prostě podle mě tohle je taktika, no. Snažit se být na tom zadním kole, jako dokud to půjde a prostě aspoň něco.
2: To samý je Richard Carapaz, jo. To je tenhle ten typ závodníka, Harold Tejada z Astany, když se dívám tady do startovky. Jo, tohle to jsou borci, kteří prostě to budou zkoušet a já nevím, já bych zase jako, je to pořád člověk ten Tadej, jo, jako může mít slabou chvíli, ta kombinace, už si na tom vylámalo zuby spousta lidí, tak jako já bych minimálně bych věřil do poslední chvíle. Je tam samozřejmě, ještě jsme nejmenovali závodníky Vismy, je tam Sepp Kuss, který vítěz Vuelty. A to se bavíme jenom o těch vrchařích. Přesně. A o těch závodnicích na celkový pořadí, ale ta Vuelta bude mít obrovský náboj třeba v souboji o zelený trikot. Wout van Aert versus Mats Pedersen. Mats Pedersen namlsaný tím, že jako suverénně vyhrál ten zelený trikot na Tour a spravil si náladu po to, co se mu nepodařila ta jarní kampaň, kdy prostě kvůli zlomené ruce logicky nemohl jako bojovat, tak bude mít jako velice těžký a fakt prestižní souboj s Woutem van Aertem, protože i ten je v neuvěřitelné formě. A oba dva mě vlastně asi dva nejsympatičtější závodníci, když ho pominu tady je Pogačara, tak dva současnosti nejsympatičtější závodníci, Mats Pedersen a Wout van Aert, tak já se na tenhle ten souboj strašně těším.
0: Já taky, no. A ještě vlastně teď jsem to chtěl, teď tady trošku zkazím náladu a omlouvám se za to, ale já v tom úvodním prologu na 9 kilometrů budu držet palce Joshi Tarlingovi, který se rozhodl, že do toho jde. Pro kontext týden si povídáme po té, co zahynul jeho mračí bratr Finley Tarling na závodě v Portugalsku a Josh Tarling teda odstartuje do Vuelty, tenhle jeden z nejlepších časovkářů na světě. Časovky jsou na Vuelte 2, tak kdyby třeba ta první nebo ta druhá klapla, tak myslím, že by to bylo moc pěkné.
2: A je to obrovská, jako, sice jako bolavá, ale obrovská motivace pro celý Ineos, který je taky jako nesmírně silně poskládaný a vlastně má tam závodníky na každou etapu, na každý typ vlastně závodu, na každý typ vlastně možnosti vyhrát, takže ti budou chtít prostě, věřím, s černou páskou na rukávu prostě závodit, že za nimi bude lítat asfalt. To samý zase máme spoustu lidí v týmu Lidl Trek, kteří třeba ještě neměli možnost pořádně závodit kvůli zranění nebo kvůli komplikovanému startovnímu programu. Tak ti budou taky obrovsky motivovaní. No a máme tam Honzu Hirta v týmu NSN, kterému jako končí smlouva. On podle mě končit nechce, tak ten jak taky, jako já bych do té Vuelty šel, že by prostě, že by lítaly blesky kolem mě, abych nějakým způsobem zaujal, abych zkusil právě ten využít tu náročnou Vueltu, která je kopcovitá a to je terén, kde Jan Hirt je doma, tak Honzo, držíme palce.
1: Konec srpna, začátek září, myslíš si, že ještě má šanci, pokud něco není domluveného, nemám zákulisní informace, ale pokud něco není domluveného, takže by Vueltu dokázal něco změnit ve svém následujícím směřování?
2: Jako v jeho věku samozřejmě těžko jako něco úplně změní, ale když se mu podaří vyhrát etapa, nebo prostě naskočit do nějakého fakt jako významného úniku a do poslední chvíle se tam rvát, tak jako takovýhle závodníka chce každý tým. Já si myslím, že ta zkušenost právě v tom, kdy se hodně týmu orientuje na mladý závodníky a na to do budoucna, tak potřebuješ tam mít někoho fakt takhle zkušenýho. A když on se bude potom umět převtělit do té role toho road captaina, který bude jako vychovávat ty mladý závodníky právě v těch kopcích, tak proč ne? Proč by tu šanci ještě neměl dostat?
0: A ty týmy vlastně nemají uzavřenou soupisku a hlavně, když se na to člověk dívá zvenčí, tak je strašně obtížné s tím nějakým způsobem kalkulovat. Třeba teď, kdybych se býval včera odpoledne díval na stránky týmu Tudor, tak tam najdu, že Julian Alaphilippe má smlouvu i pro rok 2027 a on potom asi to pro tým není překvapení, ale pro mě to překvapení bylo, že takhle řekne ze dne na den vlastně já končím. Sice měl jsem tady jezdit, udělal to Simon Yates, jo, to stejné. Takže prostě ta místa se tam třeba potom ještě jakoby ocitnou a myslím, že Honza Hirt samozřejmě by rád jezdil dál World Tour, no, tam je to asi jasné.
1: Co jsem se koukal na soupisky, poslední notická, tak mě to skoro až usmálo a překvapilo, protože jsem začal od zhora a Alpecin, tak tam z těch osmi se poznal Kedena Grouse a Iga Uleho a jinak šest neznámých jmen. Vůbec jsem nevěděl, kdo to je, omlouvám se. Tak doufám, že i nějací nováčci, jako před pár lety Lennart van Etvelt a podobní, se dokáží nějakým způsobem prosadit a ukázat na Vueltě.
2: Samozřejmě jako ty týmy, kteří pak zkouší ti mladé závodníky, tak jako samozřejmě takovýhle závod je to i budoucnost a vlastně investice do budoucna, protože zvládnout třítýdenní etapák, to tě nastřelí pro tu další sezónu obrovsky, takže dávají šanci i těm mladým.
1: Pogačar, o kolik vyhraje, podle vás?
2: Netuším, ale věřím, že vyhraje.
0: No, je to jedno, o minuty. Já jsem to chtěl taky zalehčit, zakončit takhle odlehčeně, jak jste to udělal ty, Martine. Chtěl jsem říct, že kdyby vás nebavila letošní Vuelta, a já věřím, že vás bavit bude, je spousta důvodů, tak si pusťte Vueltu 2019. Tam je takový mladý kluk ze začátku, už je docela, jako ví se o něm, ale úplně se mu nevěří, nemá moc silný tým a myslím, nakonec to docela zvládne se třemi etapami a zbednou. Tak tomu věštím velkou budoucnost. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, pánové, moc děkuju za společnost, bylo to strašně fajn jako vždycky.
2: Díky a krásný víkend.
1: Hezký den.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka na Rádiu Praha.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním hostem je reprezentant vodní slalomáš na divoké vodě, mistr světa Evropy do 23 let, vícemistr světa v roce 2025, ale především čerstvý mistr světa z Oklahoma City v olympijské disciplíně kajak jednotlivců, je to Jakub Krejčí. Ahoj a jsme rádi, že jsi s námi na Radiožurnálu Sport.
2: Krásné ráno divákům a ahoj, děkuju.
1: Tak je to už nějakých pár týdnů, ne moc dlouho, od toho, co jsi se stal poprvé v životě mistrem světa. Tak co si od té doby stihnul, protože přímo v dějišti mistrovství světa žádné velké oslavy neproběhly. Tak jaký byl návrat domů a ty první dny a týdny tady v Čechách?
2: V Čechách jsem to vlastně pořádně taky nějak neoslavil, přece jenom jsme v půlce sezóny, ale možná se to nasčítá s těma malýma oslavama s jednu velkou, protože jsem mě vítali u nás v oddíle v Českých Budějovicích, potom jsem viděl s kamarádama, kde jsme byli společně na večeři, s přítelkyní jsme taky byli společně na kurzu vaření, kde byla degustace a párování vína, takže ono jsou to takový malý oslavy a ono se to pak nasčítá v jednu tu velkou a připravujeme se na zbytek sezóny.
1: Jak ti to zní, Jakub Krejčí, mistr světa v olympijské disciplíně? Zvykl jsi už?
2: Na to si asi nikdy nezvyknu. Zní to krásně, ale je hrozně těžký tomu uvěřit.
1: Ještě než se tě zeptám na ten mistrovský závod, tak ty jsi před ním byl druhý v časovce v kajak crossu. To je neolympijská disciplína. Jak jsi to bral? Byl to pro tebe trénink, nebo to byla prostě disciplína, do které jsi šel s vyladěním formy úplně naplno? Je to prostě jiný tento závod než právě ten mistrovský?
2: Ono, to mistrovství světa trvá nějakých 6 dnů, takže je hrozně těžký se celou dobu udržet v nějaké formě, trošku to klesá, stoupá. Člověk chce být v té nejlepší formě na ty poslední dva závodní dny, kdy se jede právě slalom, olympijská disciplína a potom ty vyřazovací boje v tom kajakrosu. Takže já jsem tím pondělním závodem se tak nějak začínal připravovat právě na ten konec toho týdne, kdy jsem chtěl být odpočinutý a v té největší formě, takže nevím, jestli jsem byl už v pondělí v formě, ale určitě jsem se na té vodě cítil skvěle a byl takový, nechci říct rozježdění, to je takový nevděčný, ale takový zahřívání se do té provozní teploty.
1: Jak se ve vašem sportu, který je i hodně technický, pozná, že máš formu, nebo ty sám na sobě, jak to poznáš?
2: Já to poznám tak, že se cítím, že mám přehled o tom, co dělám a cítím takzvaně tu vodu pod tím zadkem, protože v tom kajaku sedíme a jsem takovej čilejší, vnímám tu vodu a daří se mi hodně číst a i mám sílu na tom záběru, který do té vody nějakým způsobem zasazujem a každý den, i když je to takový pohyb, který děláme furt, tak je to jiný na tom pádle a podle toho to hodně poznám.
1: Váš závod je o dvou vlastně dnech, je tam semifinále a finále, nebo vlastně v kajaku jednotlivců. Jaké bylo to semifinále? O tom finále samozřejmě většina sportovních fanoušků hodně viděla, slyšela, ale to semifinále je přece také strašně důležité.
2: Ono mistrovství světa se začíná už v úterý kvalifikací a potom jedeme čtvrtek, semifinále a finále v jeden den. A za mě byla určitě nejhorší ta kvalifikace, protože z těch 80 závodníků, cca kolik tam bylo, tak jich postupuje jenom 30 do toho semifinále. A člověk ví, že nemusí jet úplně nejlíp, ale nesmí udělat žádnou velkou chybu. A s tím se, mě osobně se s tím hrozně těžce pracuje.
1: Na kolik procent třeba jedeš tu kvalifikaci?
2: Takových 80%, 70-80%, abych stíhal vnímat a případně reagovat na nějaké chyby, které by mohly přijít a měl na to furt sílu.
1: Emoce po tom vyhraném závodě. Ty už máš za sebou titul do 23 let. V čem to bylo třeba jiné, když jsi vyhrál opravdu ten nejprestižnější závod v dospělé kategorii?
2: Bylo to úplně celý to bylo úplně něco jiného, jiný pocit, jiná nějaká vlastně jiný mediální dosah a přesah a pro mě osobně to znamenalo to, že vlastně jsem momentálně ten nejlepší na tom kajaku na světě a v té 23. je to furt nějaká věková kategorie a podle mě se tak nebere.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Mistr světa Jakub Krejčí je s námi na radiožurnálu Sport. Kubo, ty jsi na mistrovství světa zažil docela zajímavé peripetie se svým trenérem, nebo lépe řečeno s trenéry, protože tvůj trenér Ondra Tunka nemohl odcestovat, chvilku zaskakoval Honza Vondra, který pak měl úraz, přetrhl si achilovku a tvým vlastně trenérem během mistrovství světa se na chvíli stal Pavel Kubričan. To je docela divočina. A jak jsi vlastně zvládl tento, dejme tomu, nekomfort, protože mnoho závodníků jakékoliv vykolejení z jejich standardů je třeba jako rozhodí. Tebe evidentně ne.
2: Ono to možná nevypadalo a upřímně já jsem z toho byl hodně, hodně rozhozený. Naštěstí s náma na tyhle ty velký akce jezdí doktor Jirka Dostal, který nám pomáhá jako trošku jako i psycholog, ale není to určitě jeho profese, takže ho nekontaktujte. Ale hodně jsem to s ním konzultoval a nějak jsem to přijmul jako takovou další výzvu a něco, co mě může do budoucna v té kariéře posunout. A věděl jsem, že nejhorší budou ty týdny před tím závodem, protože během toho závodu už na tom startu stojím sám a víceméně vím, co mám dělat. Takže jsem bojoval hodně před tím závodem, ale nějak jsem se to nepouštěl k sobě a snažil jsem si jet to svoje, na co jsem zvyklý a spíš to tak konzultovat, než abych se nechal úplně od někoho trénovat.
1: Ve vašem sportu je to i hodně o technice, nejenom o té fyzické připravenosti. Vy musíte načíst tu trať, správně vlastně trefovat ty branky, nájezdy a tak dále. Je třeba rukopis každého trenéra trošku jiný, že si vlastně měl najednou trenéra, na kterého třeba nejseš úplně zvyklý?
2: Každý trenér to bere úplně jinak. Někdo se právě zaměřuje spíš na tu fyzickou stránku a to, že ta voda jde přeprat tou silou. Někdo zase se snaží tu vodu využívat co nejvíc. Proto jsem i zmínil to, že jsem Pavla potom následně měl spíš jako konzultanta, než úplně jako trenéra a spíš jsem ho poprosil, jestli by mi nenabízal jiný varianty a já jsem to s ním konzultoval a nenechal mě o tom víc přemýšlet, a což se jevilo jako asi ta nejlepší varianta, ta nejlepší cesta a ve výsledku mi to vyhovovalo.
1: Jak dlouho před závodem je taková ta jakoby finální část přípravy, právě to, o čem teď mluvíš, to znamená té technické části průjezdu branek, načtení si to, jak dlouho před závodem vy se dostáváte k nějaké variantě, která je pro vás optimální?
2: Nám tak před závodama probíhají takový dva krátký cykly, kdy když je takhle dál, kde ještě se bojujeme s nějakým časovým posunem a zároveň s tím počasím, co tam bylo, tak jsme tam přiletěli, měli jsme 4-5 dní volnějších, aby se tělo zvyklo na ten režim, aklimatizovalo se. Potom proběhla nějaká rychlá superkompenzace, kde pro vysvětlení jsme zase navýšili tréninky a to tělo se unavilo a následně už jenom 5 dní před závodama jsme odpočívali, chodili jsme
1: do ladění,
2: chodili jsme jednou denně na vodu a právě v těch 5 dní před těma závodama už zkoušíme různý ty kombinace těch tratí, které by mohly stát, které by mohly být vytyčený během toho závodu a člověk už jezdí jenom to, co ho baví a na pocit, když mu něco nejde, tak rychle od toho pryč.
1: Hodně se mluvilo, psalo o právě podmínkách těch teplotních, které v Oklahoma City byly. Mě by zajímala právě ta voda. Ty jsi v předchozím vstupu mluvil o tom, že vy, když máte formu, tu vodu cítíte. Stejně jako třeba lyžař vnímá sníh, tak vy to máte takhle s vodou. Když je ta voda taková, jaká byla tam, to znamená hodně teplá, byla krásně bledě modrá, aspoň z toho, co jsem viděla v televizi. Má to vliv na cítění pod pádlem, pod lodí, že ta voda je prostě třeba jiná než tady v Praze na Vltavě?
2: Rozumím. Já to úplně nevnímám takhle, že by to mělo nějaký jiný efekt, ale na tom listu spíš bylo nepříjemný, že ta voda měla nějakých 32 stupňů, takže moc neschladila. Tady v Praze furt ta Vltava i přes to léto se drží pod 20 stupňů, takže je to příjemný. A zároveň do ní jednou týdně lili nějakou chemikáli, nějaký chlor, aby právě mohla být takhle krásně modrá a občas z toho pálili oči, ale na listu přímo na tom záběru já nevnímám úplně nějaký velký rozdíl, jestli je teplá, studená, jestli je čištěná chlorem, nebo jestli je Vltava tady. Nepoznám to.
1: Co je horší, teplá voda nebo hodně teplý vzduch?
2: Za mě je teplá voda, protože ten náš sport je krásný v tom, že i když jsou takovýhle vedra v Čechách nebo kdekoliv, tak furt se můžeme schladit a je to nějaký sport, který člověk chce celé léto dělat a tam naopak to tělo ještě to víc zahřívalo a nebylo to příjemné a bylo těžké se na to zvyknout.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí je hostem radiožurnálu Sport. Jakube, to, že jsi mistr světa, to všichni už teď ví, ale druhá olympijská disciplína, kajak cross, byla o něco méně úspěšná. Ty jsi v ní také startoval. Mě zajímá ne to, proč se to třeba nepovedlo, ale ta schopnost sportovce se po životním výkonu, životním výsledku skoncentrovat hned na ten další, což se ti evidentně nepovedlo úplně na 100%, anebo možná do toho závodu vstoupila trošičku smůla, nebo já nevím, protože ten kajak cross je i vlastně od těch kontaktech s ostatními závodníky a není to vždy v tvých rukách. Jak jsi vnímal to se vlastně skoncentrovat na další velký boj?
2: Pro mě bylo hrozně těžké se skoncentrovat. Já jsem to na sobě cítil, že nejsem tou hlavou 100% v tom závodě. No, určitě to je nějaká práce do budoucna na čem dělat, protože mě to mrzelo. Chtěl jsem samozřejmě i v tom kajakrosu předvíct to nejvíc, na co jsem měl. A to se mi nepodařilo. Zároveň jsme celou dobu byli v rozjížďce s Vítkem, tak vždycky je lepší, když tam člověk nemá toho svého krána a může tam soupeřit s někým jiným. Ale
1: vadí ti to třeba v těch osobních soubojích, které v této disciplíně bývají?
2: Malinko, jo, je to takový, že
1: víc ohledu plnosti.
2: A zároveň nechceš úplně být ohledu plná na toho svého parťáka, protože furt chceš ho porazit stejně, jako on chce porazit tebe, takže se to ve mně tak míchá. A zrovna tadyhle si závody, já jsem hlavně tou hlavou nebyl úplně 100% v tom závodu, tak jsem možná bral trošku větší ohledy na to, než bych bral normálně, ale určitě se na to nevymlouvám. Ani fyzicky jsem na to tolik neměl, protože to ze mě hrozně opadlo a po ty noci před těma závodama, před tím posledním závodním dnem v tom kajakrosu jsem moc nespal.

0: Nějaký prasárně, tak už je to hodně individuální, jak se k tomu ten daný závodník postaví. Věřím, že mezi mnou s Vítkem bychom si to vyříkali po závodě a určitě bychom to netáhali nikam dál. A že jsme dostatečně oba dva dostatečně nějak rozumný v tom ohledu, že víme, jak, že občas to neovlivníš, co se ti stane na té vodě a někam tě to posune jinak, než chceš. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří to víc prožívají.
1: Ty jsi vlastně prodělal v posledních sezónách obrovský výkonnostní vývoj, i když to, že jsi obrovský talent, se ví dlouho, v těch 23 máš tituly evropského, myslím, že i světového šampiona. Co se změnilo od té doby těch 23, kromě toho, že jsi třeba jako ještě fyzicky dospěl, možná zesílil, ale co tě vlastně posunulo dál, aby jsi se stal mistrem světa, protože ne každému se to povede?
0: Já si myslím, že jsem se hodně posunul jako sportovec v tom ohledu, že se najednou bral, uvědomil jsem si, že ta výkonnost nepřijde sama a že to musím hrozně moc obětovat. Že dřív jsem furt kolem toho viděl i tu zábavu, která tam samozřejmě furt teď je, ale ta zábava teď vznikla z těch tréninků, z toho progresu, z toho zlepšování každodenního a to mě na tom začalo hrozně bavit a motivovat k tomu dalším tréninku, dalšímu výkonu.
1: Stal jsi se jako zodpovědnějším?
0: Určitě jsem se stal zodpovědnějším, větší profík a myslím si, že jsem začal trénovat trošku víc a trošku po svém. Tak,
1: a v které
0: jak
1: oblasti,
0: baví?
1: V té fyzické, případně životospráva, mluvil jsi i o Jirkovi Dostálovi, to znamená třeba oblast toho zdravotnického zajištění, kde si myslíš, že jsi nejvíc přidal?
0: Myslím si, že nejvíc jsem přidal na tom, že to má nějaký systém, nějaký řád ten trénink. Že předtím to mělo, ale nebylo to takový úplně striktní, neřešili jsme to tolik s tím Jirkou Dostálem, kde chodíme pravidelně na nějaký VO2 max testy a neřešil jsem svoje astma, který mám, takže chodím i pravidelně na kontroly na plicní a celý jsem se tak jako urovnal v hlavě a zároveň se řídím nějakým takovým pravidlem, že chci, aby na tom tréninku byla pořád ta hlava. I když to tělo je unavený, nemůže tam být 100% třeba, tak je pro mě důležitější, aby tam byla ta hlava, která to vnímala a vzala si z toho tréninku co nejvíc.
1: Není to lepší, než kdybys byl třeba 100% profík od 17-18 a už tam vlastně nebyly rezervy. Není to přirozený vývoj a lepší vývoj?
0: Já jsem začínal hodně všestranně, já jsem toho jako malý dělal spoustu, takže jsem rád, že to přišlo v uvozovkách později, nemyslím si, že už jsem na nějakém zlomu své kariéry, ale naopak jsem rád, že to přišlo až teď třeba v těch 23, bral bych už loňskou sezónu jako za velmi úspěšnou, takže věřím, že naopak to mám furt kam posouvat a že tam je prostor pro zlepšování i v tom starším věku.
2: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí, čerstvý mistr světa z Oklahoma City. V olympijské disciplíně kajak jednotlivců je s námi na Radiožurnálu Sport. Jakube, Oklahoma City pro někoho vlastně nic neříkající možná místo, ale ono je důležité v tom, že to je dějiště budoucích olympijských her a vy jste si vlastně poprvé mohli vyzkoušet areál, kanál, na kterém se bude bojovat o olympijské medaile. Tak jaké jsou z něj pocity jako z celku? Je to místo hodné konání olympijských her?
0: Pro mě osobně to byla moje první návštěva v Americe, takže ne úplně lokalita lukrativní, na kterou bych si já vybral, ale věřím, že se jim podaří to dějiště té olympiády tam udělat krásný a atraktivní jak pro nás, tak pro diváky, protože to město tím, že tam reálně nic není, tak tím sportem opravdu žijou. Hraje se tam NBA, hraje se tam baseball. Myslím si, že v té východní konferenci je tam NBA, ty Oklahoma Thunders nejlepší a vyhrávají. I sami jsme viděli na hře, když jsme tam byli na přípravném kempu, že to bylo úplně prázdné město a jenom v dny, kdy se hrály nějaký zápasy, tak tam všichni vylezli ven, trávili tam čas v barech, v hospodách, fandili, chodili se podívat na stadion, kde se hrálo. Takže věřím, že proto ty organizátoři udělají maximum a že to bude hezký.
1: dokážete predikovat, co do

0: olympijských her na tom sportovišti bude jinak? Teď především, co se týká podmínek pro vás, pro sportovce.
1: Ta myšlenka byla taková, že se tam pojede mistrovství světa neobvykle v půlce nebo na konci července, aby to bylo v termínu olympijských her a je to brání z LA do LA, začíná tam olympijská nominace, skončí to tam tou olympiádou a jedna predikce, která je jistá, je, že to pojede na kanále, který postavili hned vedle, nepojede se to přímo na tom kanále, na kterém jsme závodili, kde jsou možnosti postavit větší tribuny, vyšší tribuny po obou dvou stranách a určitě z toho udělají velkou show. Už teď jsme tam měli obrovskou kostku, velkoplošnou obrazovku jako na hokeji a moderátoři, i když tam nebyl velký počet diváků, se snažili tu atmosféru posunout na vyšší level. Takže věřím, že Američani zvládnou s toho udělat obrovskou show a že to bude nakonec hezký závod, budeme tam společně se softballem, takže tam nebudeme sami.
0: Takže rozumím tomu správně, že už vás nepřekvapí místo, klimatické podmínky, ale voda jako taková, kanál, bude ještě jiný. Jak moc se dá využívat vlastně to místo konání takto velké soutěže pro přípravu? A vlastně jste schopni tím tréninkem se opravdu jako připravit na to místo, načíst si tu vodu, protože ty kombinace branek jsou nakonec jiné, než třeba bývají v tréninku?
1: Upřímně nevíme, zatím nikdo neví, jak ten kanál bude vypadat, takže nevíme, na co se tím připravovat. Je za mě důležitý tam strávit hodně času předem, jet tam na několik soustředění a celkově trávit čas v tom areálu. Zároveň máme hroznou výhodu v tom, že po České republice je spoustu tratí, Veltrusy, Roudice, Praha, Českých Budějovicích, v Českém Rybném a to taky pomáhá tomu závodníkovi v tom, že má pestrost těch tratí, každá ta trati jiná, ta voda se tam chová jinak, třeba se tam mění a je dobrý to měnit a ne jezdit prostě furt na jedné trati, což pomáhá té přípravě.
0: Ty jsi zmínil, že tam nebudete sami, co se týká vodních slalomářů, ale budete tam mít teda olympijskou vesnici nebo budete bydlet v hotelech, už se to ví?
1: Myslím si, že se to neví. Vím, že se tam staví obrovský stadion, který bude sloužit právě pro NBA a zároveň to bude nějaký takový dějiště té olympiády, kde by mohla být nějaký olympijský dům, mohlo by tam být vyhlášení a nějaký zahajovací a ukončovací ceremoniál, ale jinak nemám moc představu a snažím se k tomu úplně neupínat, spíš se zaměřuju na ty olympijské nominace.
0: Ty obrovské tribuny, které tam zatím nejsou a jednou tam budou, dokážeš si představit, co to s tebou udělá, protože já jsem se byla podívat na olympijský soutěží vodních slalomářů v Paříži, nebo vedle Paříže a vím, že váš sport je mnohdy takový komorní, že to je prostě o těch fanoušcích u vody a najednou ty wow, obrovské tribuny, je to prostě něco, co pro váš sport není dennodenním chlebem. Je to pro tebe spíš něco, na co by si se těšil, anebo si říkáš, abych to zvládnul? Já vím, že tam ještě nejsi, ale je to prostě pro vás sport netypický.
1: Asi obojí. Máme trošku představu díky tady Pražský trojí, kde ta atmosféra je vždycky neskutečná. Samozřejmě to nemůžu srovnávat s olympijskýma hrama, ale tady Troje je výjimečná tím, že ty diváci sedí blízko té trati, takže i když je jich tam míň, tak té energie a toho hluku, co vytvoří a ten závodník, to vnímá, je hodně a zároveň já to mám rád, já se na to těším asi víc, než že bych se toho obával. Samozřejmě pořád nevím, jestli se tam podívám, ale mám rád takový to, že to děláme pro ty diváky, stejně jak by se na to koukali v televizi, když to tak nevnímáme, ale mám rád show, mám rád nějaký tlak a pracuje se mi pod ním líp.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Vodní slalomář, mistr světa Jakub Krejčí je s námi na Radiožurnálu Sport. Jakube, ty jsi závodníkem pražské Dukly, ale seš Jihočech, jsi z Jihočeské Líhně, nevím, jestli teda přímo z Českých Budějovic, ale vyrůstal jsi na kanále v Českém Vrbném. Jaký byl přesun z jižních Čech, z takového toho možná domácího klubu najednou do Prahy? To bývá pro v životě sportovce docela zásadní zlom.
2: Já jsem se vlastně přesouval tak jako postupně díky covidu, kdy jsme měli distanční výuku a už jsem dokončoval jsem střední školu, gymnázium, už víc online tady z Prahy, takže jsem to měl takový postupnější a nebylo to úplně, že bych se o prázdninách přestěhoval a najednou jsem musel žít v Praze, mohl jsem furt odjíždět domů a určitě to byl velký posun v té kariéře, protože ty podmínky v těch Českých Budějovicích nejsou takový jako tady, i když se tam o nás starali krásně, tak se to nedá srovnávat s tou péčí, kdy když se mi něco stane, právě můžu využít centrum pohybové medicíny, když jsem nemocný, tak máme dostupného Jirku Dostála na telefonu, kdykoliv za ním můžu zajet na to, aby mě prohlídl, a i naše loděnice, Dukla loděnice, která je u Trojského mostu, tak máme tam masérnu, saunu, posilovnu blízko do Troje, na za mě jeden z nejlepších kanálů ve střední Evropě, takže v tom to bylo hrozně velký posun dopředu.
1: Když ale se ještě vrátím právě k tvým začátkům v jižních Čechách, tak jako na jakou úroveň jsi se dostal právě doma v jižních Čechách v mateřském klubu a v čem kromě toho zázemí, kromě servisu byl potom ještě ten třeba sportovní posun po vlastně o tom přestěhování se do Prahy, protože to je samozřejmě, ty jsi přicházel do Prahy už jako špičkový závodník. Jaká byla vlastně ta změna v té sportovní přípravě, nejenom ve zázemí?
2: Mě primárně trénoval táta, takže jsem většinu času trávil na vodě sám nebo s pár kamarády a s tátou a musel jsem si to hodně řídit já, a nikdo tam se mnou nebyl, nikdo tam se na mě nečekal na tom tréninku a táta furt do toho normálně pracoval, takže tam ani se mnou občas nemohl von, takže jsem spoustu tréninku strávil sám. Ještě k tomu ten areál nebo ten kanál je v provozu jenom od dubna do listopadu, zbytek přes zimu neteče, takže jsme trávili hodně času na rovné vodě, na Vltavě, prostě na klidnej, a to bylo teda výživný a myslím si, že mě to jakoby hodně posunulo, ale
1: ocelilo,
2: ale zároveň se mi na ty tréninky dost nechtělo.
1: Vodní slalom, to je sport lidí samozřejmě od vody, ale většinou bez žádného velkého luxusu. Je běžné, že na závodech třeba v Čechách se spí v nějakých karavanech ve stanech podél kanálu. Chce se ti teď třeba ještě někdy zpátky dostanu, nebo jsi si už zvykl na to, že se máš v uvozovkách líp a máš lepší zázemí, anebo seš pořád ten kluk, který klidně vytáhne karimatku a lehne si vedle vody?
2: Samozřejmě tady na těch českých závodech, na českých pohárech už preferuju spíš nějaké ubytování s normální střechou a se čtyřma stěnama, ne úplně ve stanu, ale furt mě láká vycestovat někam do ciziny na nějakou divokou řeku, kde se vrátíme zpátky k těm kořenům, není to tam tak takový luxus a můžeme rád přespem někde pod čirákem ve stanu, vezmu si kajak prostě s partou kamarádů a sjíždíme nějaký řeky.
1: Ty tak vlastně pomalu a přirozeně střídáš úžasnou generaci v čele s Jirkou Prskavcem, s Vítkem Přindišem. Jak velký dopad právě tito skvělí sportovci, kteří pořád ještě závodí, ale už si je začal aspoň teda minimálně teď v Oklahoma City porážet, jak důležití pro tvůj vývoj byli?
2: Pro mě byli hodně důležitý, protože moje rodiče mě díky nim odrazovali od kajaku. Nemyslím to vůbec špatně, ale věděli, že abych se prosadil v kajaku, tak budu muset být něčím výjimečný a budu si zatím muset jít hodně dlouho a bude to, přinese to spoustu špatných výsledků a proher a možná někdy se to zlomí. A tlačili mě na tu kánoj, kde v tu dobu, co jsem já začínal a vyrůstal, nebyla taková konkurence. Ale mě to motivovalo a ty kluci, jsem hrozně rád, že jsem s Vítkem a s Jírou mohl strávit několik let v té reprezentaci na té nejvyšší úrovni a mohl jsem se od nich toho spoustu naučit a pokoukat a právě i díky nim v těch 21, kdy jsem se poprvé dostal do seniorského týmu, jak jsem to začal brát profesionálně a viděl jsem, jak ten profesionální sport doopravdy vypadá.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. A také poslední vlastně vyvrcholení české sezóny se v těchto dnech chystá na Lipně. My si povídáme krátce před finálem českého poháru a zároveň mistrovstvím republiky, které proběhne na Lipně. Lipno, to je něco velmi speciálního ve vašem životě. Ta voda tam teče jenom na ty závody a je to vlastně přírodní voda, asi docela těžká voda. Tak co pro tebe Lipno znamená?
2: Lipno je skoro takový můj druhý domov. Je to na jižních Čechách a hrozně rád tam jezdím. Jako malej jsme tam jezdili na dovolený a strávil jsem spoustu času a s tím, že ta voda je taková specifická, je opravdu hodně těžká a teče jenom jednou za rok pro nás, tak je to takový svátek a všichni se tam vždycky hrozně těší a jelikož tenhle rok v Lipenské přehradě není moc vody, takže pravděpodobně poteče voda k nám pod přehradou ze spoda, tak taky nás čeká, že to bude hodně smrdět.
1: Tak to známe, nicméně určitě já můžu pozvat posluchače na Lipno Sport Festival, který bude probíhat vlastně ve stejnou dobu, nebo probíhá ve stejnou dobu a zároveň lze vidět vodní slalom, takže krásná příležitost si zasportovat a vidět vás. Nicméně tím se pomalu sezóna bude chýlit ke konci, vy potom máte ještě nějaké finále světového poháru, ale když sezóna skončí, co je pro tebe dovolená?
2: Já jsem si tenhle rok zatím nic neplánoval, ale určitě je pro mě dovolená trošku odejít z té bubliny těch vodních slalomářů a trávit čas s lidmi, na který jsem neměl během toho roku čas, s rodinou, s kamarádama, taky mimo právě vodní slalom a odpočinout té hlavě, chvíli na to nemyslet, i když mi to nevydrží moc dlouho. Když jsem byl s přítelkyní loni na Bali na dovolené, tak po týdnu už jsem si pouštěl zpětně různý záznamy ze závodu a koukal jsem, co bych mohl dělat jinak a na čem bych mohl pracovat, takže...
1: Takže sportovec od vody jede na dovolenou zase k vodě.
2: Je to tak, sportovec od vody jezdí rád surfovat třeba a trávit čas někde v přírodě, úplně nejsem takovej ten typ člověka, co by jezdil na all inclusive zájezdy, ale potřebuji ten pohyb furt.
1: No ale přece jenom po titulu mistra světa nějaká odměna. Čím by si se odměnil, kdyby si měl třeba i ty neomezené možnosti, čím sám sobě děláš radost?
2: Já sám sobě dělám radost s jídlem, rád si dávám dobré jídlo a občas si kupuju nějaké věci na sebe a nebo trávím čas s různýma zážitkama, takže nejsem úplně držgrašle, že bych se nevydal, ale trávím čas rád různě. Včera, no, akorát právě po návratu jsme byli na kurzu vaření od Marka Pavely a to byl super zážitek a užil jsem si to, bylo to úplně něco jiného ve stodole na ohni. Tak něco takovýhle.
1: Zážitky jsou ale samozřejmě spojeny většinou s cestováním. Ty máš během roku cestování v celku dost. Vadí ti to nebo cestuješ rád i třeba právě ve volném čase?
2: Po sezóně si určitě potřebuji dát pár dní pauzu. Nechci úplně navázat sezónu hned nějakou dovolenou, na kterou bych zase musel strávit několik hodin na cestě, ale nevadí mi to zatím, proto mám prostor, rád objevuju různý jiný města a jiný kontinenty, protože se pak zpátky rád vracím do té Prahy a říkám si, jak se tady máme dobře, jak se mi to tady líbí a hodně si z toho beru a myslím si, že jsou to dobře utracené peníze.
1: Kam se v tvém programu vejde studium, které ještě pořád absolvuješ?
2: Já chodím na palestru, na soukromou školu podobný jako FTVS a no, upřímně se tam moc nevejde, doháním to všechno na poslední chvíli, když mám zrovna nějaký volnější blok tréninku nebo jsem někde na soustředění a mám tam po večerech víc času, ale studuju pomalu, ale jistě a nikam se neženu.
1: Bude po letošní sezóně, která sice ještě neskončila, ale už určitě skončí jako úspěšná, motivace a chuť po odpočinku naskočit do přípravy na další sezónu, protože ten svět sportu se nezastavuje a vy musíte začít už na podzim znovu trénovat.
2: Jo, já se hrozně těším zase na tréninky a na ten drill, na to, jak budu chodit domů unavený a na to, kde budu hledat zase nějaký skulinky, kde se můžu posouvat dál. Jak jsem zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, to je něco, v čem jsem si vybudoval hroznou vášeň a co mě baví na tom sportu. Ten trénink a to, ty možnosti toho posouvání se dál. Takže já se na to těším. Těším se v zimě do Austrálie, kde budeme zastrávit většinu naší zimní přípravy a na co nejvíc pádlování.
1: Jakube, ještě jednou gratuluju i za naše posluchače k titulu mistra světa. To byla prostě paráda. Takže moc díky za tento zážitek a moc díky, že jsi s námi byl na Radiožurnálu Sport.
2: Moc děkuju a děkuju za pozvání.
3: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.

0: Fleetwood Mac a Tango in the Night. ABBA nebo Fleetwood Mac? Na Facebooku Rádio Praha hlasujte pro vinyl na pondělní večer.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
2: Na Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
3: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli biolog a biochemik František Knobloch. Jakému výzkumu se aktuálně věnuje na Přírodovědecké fakultě? Kde se v něm vzala vášeň pro biologii a biochemii? A proč ho tolik zajímá dlouhověkost? Vše probereme už za pár minut.